Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

Já se s toho strašně rád, protože je to zajímavé, je to dobrodružný, hlavně pro mě. Ono je to relativní, protože pro někoho třeba výprava do Himálají je legrace proti tomu, když já jedu do Krkonoš. To je naprosto relativní, já se absolutně nevyznám ve věcech a já jsem bezradný. Já jsem, jakmile opustím péči domova, tak jsem bezradný a potácím se v takových problémech na cestách, který normální člověk asi nemá. Já třeba, dejme tomu peníze. Za prvé, než pochopím měnu té, které je země, tak už odjíždím. A sotva odjedu, tak ji zase zapomenu. Takže doma se mě ptají třeba, a kolik tam je drachma třeba, že jo, nebo... A já říkám, nevím. Už jsem to zapomněl. Nevím, já okamžitě zapomenu jakoukoliv měnu. Kromě naší, protože to už jsem si nějak zvyk a to... A kromě toho taky... To je nejasný, ty měny jsou ohromně proti naší třeba takový variabilní, protože... No jo, no... Třeba drachma, to je jednou 6 korun a jednou 8,30, ale koruna je koruna, to vím, to je ohromně velmi. A mě nejen tohle dělá starosti, já třeba, když jsem v cizině, tak já nedovedu počítat. Já jsem třeba filmoval v Berlíně film a trávil jsem tam skoro 9 měsíců a vždycky jsem dostal diety na týden dopředu, tak jsem si vzal diety, a na konci týdne jsem si řekl, tak, tolikle jsem dostal, psal jsem si denně výdaje, tolik jsem vydal, tudíž ten zbytek musím mít. To je snad správně. Jo, je to tak. No. A tak já to počítal 5x za večer a vždycky mě vyšlo něco jiného. Jednou mě vyšlo, že mám mít 13 marek a já jich měl 60. Pak mě vyšlo, že mám mít 123 marky a já jich měl 60. Čili nikdy to nesouhlasilo. Tak tento systém jsem zavrhl, protože čísla to je pro mě abstraktní svět, kluskej velmi. Tam se dějou takový divný věci, ty čísla se různě přeskupujou a to já nevěřím. Tak když jsem potom žil v Montrealu půl roku, tak jsem si zavedl jiný systém, velmi doporučuji. I v širším měřítku by se to dalo aplikovat snad. Já jsem, denně jsme brali 10 dolarů. Tak já jsem si vzal denně jednu 10-dolarovku nebo 2 5-dolarovky, to jsem si spočítal, že to je 10 dolarů, a nic víc. A s tím jsem ten den žil. To, co večer zbylo, tak jsem vzal, aby to neuteklo, otevřel jsem kufr, tam jsem to hodil a zamk. Žádný počítání, žádný součet. To, co bylo v kufru, bylo v kufru. A to se tam, ať už si ty peníze tam potom se mění, jak chtějí. To je dobrý. Takže to jsou pro mě veliký problémy v cizině a vůbec ve vlaku. Například, no už jenom jízdní řád. Vždyť já jízdní řád, to je, za prvé to je knížka, kterou musíte takhle nějak otočit a rozložit, ale já se v tom nevyznám. Dřív jsem to řešil tak, že prostě, když jsem jel některým směrem, třeba do Tábora, no tak jsem si zbalil kufr, šel jsem na nádraží a tam jsem vyčkal nejbližšího vlaku tím směrem. Jednou jsem tam byl 3 dny.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Každý svoje dveře zvrát.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

svátek Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Pak ty zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli, s herci jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhé strany pan Záhorský, já jim chtěl něco říct a vypadně knedlík. Já pán, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. Homola pohá, já moč, kamaráde. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho. Řekl jsem si, teď tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 už od těla nic nečekej. Nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže zmínit. Ale počkejte. Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídá. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka, on povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je, kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dnes si chce žít. Kapesník to ti brání do kapsy nějaký prkno a seš v rakvi, povídá.

parků. Světla města v dáli, jen pár oharků. Zašeptala stiše, o čem vlastně sníš. A já cítil ve svých zádech tvého muže kříž.

byla půlnoc, jak mi bylo všelijak. Když jsem cítil ve svých zádech tvého muže zrak,

0: Mantry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

má rád tu svou zem. Ať je král, anebo tulák jen.

už mnoho let se toulám sám, hezkých pár křížků

desku znám i nevadu moc hezkých dnů prožil s

naposled jsem doma byl. Váček na tabák hlínou jsem naplnil. A teď ať jsem třeba v Idaho, na domat má

naposled mě povezou a pastor náš o mě začne lhát. Tam někde ku mně můj bude stát. Teď řeknu vám, co udělat. Tam někde usedla, najdete tu trochu hlíně, co už léta vozím sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak ji vysypte tam dolů. Pak běžte zapít parda svýho, mě bude hřát.

tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád. Za všechno platil sám, jenže víc. Když si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle splín zas mi

tohle byl. Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

Trestný čin ublížení na zdraví je možno spáchat takovou dvojí formou zavinění, buď úmyslně nebo z nedbalosti. Tak úmyslně to je zřejmé, že tak třeba Ukázka obžalovaný zdůvodnil trestnou činnost slovy: praštil jsem ho půl litrem, neboť neustále kecal do Mariáše a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepa. Neboť těmito slovy, myslím stručně, ale velice výstižně, zdůvodnil obžalovaný zlomení sanice svému spoluobčanovi, když uvedl: když jsem vedl vola na Jatka, potkal mě a provokativně se zeptal: tak kam pak vy dva? Druhou tou formou je nedbalost. Pachatel přímo nechce ublížit, nechce způsobit zranění, ale počíná si nedbale, zanedbá nějakou svoji povinnost, takže k tomu následku potom dojde. Zase jenom tady pro ilustraci jeden příklad, kdy obžalovaný se hájil slovy: doznávám, že jsem zajišťoval couvání traktoristu a dával mu znamení: ještě můžeš, Franto, ještě můžeš. Že je tam ale stará žumpa, to jsem nevěděl a zjistil jsem to až podle zápachu traktoristy. Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Bavorska západní Němec vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, surťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce.

bych se narodil před 100 lety v tomhle městě.

šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

chvil, ať se na hucelský šípy najmou tam. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zvednout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já, kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na hlconský šípy najmou dá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Tak jak to teda je?
2: Je
1: tak
2: to krásné.
1: Váďo, máš to tam vyťupaný?
2: Já to mám vyťupaný. Teďka aktivuju telefon, protože budeme volat Marcela.
1: Ano. Aktivace.
2: Myslíš, že všichni kouzelníci jako aktivovali tím, že dělali čáry-máry?
1: Takhle, já musím trošku začarovat, protože ty máš obě ruce levé. Jo, tak prostě, aby to trochu vyšlo.
2: Jsem rád samozřejmě, že jsi mě začaroval.
1: Jsem rád.
2: Ano, navíc jsem ještě skromný, že
1: no. Jo.
2: A takový jako uslužný, jo? Protože rád jsem proto ne, že bys jako nade mnou nějakým způsobem lámala hůl, ale že mě dokážeš napravit.
1: Dobré ráno, hezké ráno, vám přejeme z Country Rádia, tady je Katka s Vláďou.
2: Dobrý den. Je to Marcela, prosím?
3: Ano.
1: Tak, Marcelko, nebojte ano. se nás, my jsme dostali tady za úkol, aby jsme vám takhle zavolali. Trošku vás jako vyděsili, to jsme ale vůbec jako nechtěli.
2: Ne.
1: Protože na vás myslí váš média, je to napsáno tvůj média, ale náš média to není, tak si myslíme,
2: je
1: že je
2: média.
1: To váš média. Máte nějakýho médiu?
3: No mám. No.
1: A máte ho od dětství, anebo prostě to je nějaký jako novodobější média?
3: To je novodobější média.
2: Tak a ono je to patrnost toho textu, který vám média posílá. A je to tak nádherné, že jsme tady s Kačenkou zihli a...
1: Tají se nám dech.
2: Tají se nám dech. Tak budeme citovat, ano? Naše láska je jedna nádherná pohádka. Kouzelná a krásná. Jsem šťastný za každou chvíli s tebou, za každý dotek a polibek. Tvůj média.
1: PS.

0: Za chvíli jsem u tebe.
1: Lásko.
2: To je nádherný.
1: Je, a vybral vám písničku, která adekvátně hovoří právě o tom předcházejícím velmi milém textu od Marušky Rotrové, píseň, která se jmenuje Lásko.
0: Tak je jenom pro vás. Mm-hmm. Tak i my se připojíme k přání všeho nejlepšího, k vašim narozeninám. A tohle už je romantika jenom pro vás.
1: No, nejenom pro
2: Děkuji
1: vás.
2: Moc.
1: Pro všechny zamilované, proč ne?
0: I pro Méďu.
1: Ano. Projde.

0: Tak 6 hodin 650 minut, tohle krásné kouzelné slůvko ze mě vypadlo právě v tento časový interval a věřte, že i vy, pokud někoho vedle sebe máte a myslíte na něj, tak byste tohleto slůvko svému miláčkovi mohli třeba zašeptat do ucha.
1: Hlavně, ať z vás nevypadne nic jiného. Tak za chviličku 7 dáme si počasí také zprávy s Tomášem Adamcem a po 7 už nás čeká Xindl X.
0: Mm-hmm. Tak teď už toulavý mrak a to už je téma pro kamarády táborových ohňů.
1: Tak si hezky užijte při úterku 22. září. Přejeme hezké ráno.
0: Krásný den.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 17 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Turisté nosí peníze. Nejvíc peněz u nás nechávají němečtí turisté. Za nimi pak Slováci a Poláci. Zahraniční návštěvníci u nás letos v sezóně utráceli mnohem více než loni. Češi naopak během letošních prázdnin nejvíce nakupovali v Itálii a Chorvatsku. Houbaři mají během letošního září doslova žně, přičemž si z lesů odnášejí plné koše nejrůznějších druhů. Sociální sítě se plní fotografiemi obrovských hřibů, ale také dalších hub, a to včetně křemenáčů, kozáků, babek, klousků nebo dřevokazných kotrčů. Kde bude nová cyklostezka, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Otrokovice chystají novou cyklotrasu i cestu pro pěší. Nová stezka má zlepšit podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu v části Baťova, po které lidé dlouhodobě volají. Stezka povede od křižovatky u čistírny odpadních vod po křižovatku Stylovou ulicí. Stavba si vyžádá i úpravy navazujících komunikací. Luděk Savana Urbánek, Otrokovice.
1: Kde by mohlo vzniknout nové bydlení, to zjistil Luboš Dvořák.
3: Zbylé jizvy po pobytu sovětské armády v tehdejším Československu se daří zacelit i po více než 30 letech. V bývalém vojenském prostoru Uralska nedaleko letiště Hradčany je v zeleni utopené sídliště po rodinách tehdejších důstojníků. Po vleklém urovnání majetkových vztahů je tu šance na znovu obydlení téměř 500 bytů. Luboš Dvořák, Českolipsko.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do světa fotbalu. Fotbalová reprezentace hlásí před 4 duely elitní skupiny Ligy národů už 6 rošád v nominaci. Kvůli zranění nebudou k dispozici David Zima, Denis Višinský, Tomáš Vlček, Tomáš Chorý a nově ani Lukáš Provod s Davidem Juráskem. Nahradí je stoper Ondřej Kryčveluši, střelec Martin Šubert z Mladé Boleslavy, útočník Václav Sejk ze Sigmy Olomouc, stoper Martin Vitík z Boloni, útočník zbrojovky Brno Daniel Vašulín a jablonecký bek Jiří Sláma. Tolik zprávy z fotbalu, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

0: Pokud si dobře vzpomínám, tak tahle ta píseň zněla v seriálu Osada, je to tak?
1: Vlastně nevím.
0: Nevíš, no, tam zněla tahle ta písnička, to byl takový jako rozverný, veselý televizní seriál, kde tam byli kolem toho rybníku a měli takový ty domečky.
1: Chejdy.
0: Chajdy, no.
1: Takový ty malý chajdy. A teď tam probíhaly nějaké ty rozhovory tak, mezi nimi, že? Přesně. A tak, no prostě takový jakoby klasický chajtaři v podstatě, jo.
0: Ano.
1: Tak to byla taková vzpomínka na tenhle ten seriál, který není zase tak starý, je to v podstatě relativně nový seriál. Teď máme krátce po hodině 7 a my tady pro vás máme jednu speciální informaci, zejména tady pro všechny řidiči. Sedmička ve směru na Louny je u Slaného uzavřená, napsal nám Mates, předpokládá, že se tam budou tvořit obrovské kolony. A my jsme s ním jedno. Teda. Ano, takže opatrně sedmička ve směru na Louny, tam se to bude teda pěkně štosovat. Co se tam děje, zjistíme, nebojte, za chviličku vám to řekneme.
0: Ano, my děkujeme samozřejmě za tenhle ten příspěvek. Kdybyste měli cokoliv z dopravy, můžete nejenom volat, ale posílat SMSky nebo můžete nějakým způsobem říct, kde
1: hlavně
0: je.
1: Hlavně ne za volantem, prosím vás.
0: Hlavně ne za volantem, přesně tak, ano. 7 hodin 9 minut je aktuální čas pro další hodinu společně s Kačkou a s Vláďou. To, že máme 22. září, vám možná uniklo, proto jsme to řekli, a svátek slaví Darina.
1: Takže máme poslední letní den.
0: Dalo by se to tak říct, ano, 23.
1: Se nedalo, to je prostě jasná věc.
0: Jo, je to
1: takže
0: tak.
1: Poslední letní den, hezky si ho užijte, ideálně tedy spolu s námi.
0: Teď už nás budou možná na ten podzim čekat samé blátivé cesty, tak jako tom zpívá skupina Pacific.
1: Dobré ráno.

0: 8, 9, 10. Ano, tak to nejsou ani tipy třeba k případné nějaké sázkové hře, ale jsou to teploty, které teď po ránu máme na území České republiky. Jak to bude vypadat během dne? Ty teploty budou stejné jako včera, to znamená žádná velká sláva. Budou v rozmezí od 12 do 17 stupňů. Takže pokud vám včera bylo chladno, tak dnes to můžete vylepšit nějakým teplejším oblečením, abyste věděli, že ty teploty nebudou bůhví jaké.
1: No tak samozřejmě už je třeba připravit se na nějaké ty podzimní dny, že už obchody jsou plné podzimního oblečení, že prostě tam už letního nekoupíte prakticky nic, jo? Možná nějaký zbytky plavek, ale jinak tam už samozřejmě není vůbec nic. Mrkneme se na D5, tam se teda rozhodně nezahřejete, protože tam si pěkně postojíte. Stala se tam totiž dopravní nehoda, je to ve směru na Prahu, je to první kilometr, tak dávejte pozor nebo počítejte s nějakým zdržením.
0: Ano, pozdní sběr, Jura Pařez, konečně veselý blues. A pak tu máme pohled do historie, budou tu data v datech.
1: To všechno v našem vysílání na Country Radio. Tak krásné úterý.
2: Zdědil jsem

0: veselý.
1: Data v datech a aneb významné události dnešního dne.
2: Dneska to je 334 let, co v Americe bylo pověšeno posledních 8 čarodějnic během salemského honu na čarodějnice. Celkem tam zemřelo 20 žen a je docela zajímavé, protože vždycky, když se řekne čarodějnice a je to spojené se Salemem, tak si vždycky říkají všichni, že se tam upalovali. Že? Ale oni se tam neupalovali, protože v Salemu se nikdy neupalovalo. Si představ, že na rozdíl od těch evropských tradic nebo populárních představ se v tom americkém Salemu upalování na hranici nepoužívalo, protože podle anglického práva platného v kolonii byl trest smrti za čarodějnictví vykonáván výhradně oběšením. Tak ne, že by to na tom finále něco změnilo, ale já jsem teda vždycky si myslela, že taky v Salemu se upalovalo.
3: Jiný kraj, jiný mrav, každopádně ty hony na ty čarodějnice byly nepatřičné. No, pojďme se podívat na veselější téma, nebo povídat. Rok 1896 se narodil český herec, dramatik, režisér a scénárista, dlouholetý člen Činohry Národního divadla v Praze, československý legionář Zdeněk Štěpánek.
2: V roce 1931 se narodil Ladislav Fialka, herec, mim, zakladatel Československé školy klasické a moderní pantomimy a také velkého souboru pantomima na zábradlí.
3: Podíváme-li se do světa, máme tu rok 1791 a to se narodil Michael Faraday, fyzik a vynálezce, objevitel elektromagnetickou indukci, nebo objevil magnetické a elektrické siločáry, definoval zákon elektrolýzy, obohatil odborné názvosloví o důležité pojmy jako anoda, katoda, elektroda a ion.
2: No, vidíš, kde bychom bez něj bydli. No, takže přesně. Michael Faraday, anoda, katoda, záporný a kladný pol. 1938, tehdy se narodil Dean Reed, což byl americký zpěvák, písničkář, taky herec, režisér a politický aktivista. Mohli jste ho vidět v řadě podřadných špagety westernů, ale byl to teda jako opravdu velký, velký fešák.
3: No, byl také osobní přítel Václava Neckáře. Já si pamatuju na televizních obrazovkách, jak spolu zpívali a moc jim to slušel. Rok 1958, když jsme u těch zpěváků, se narodil Andrea Bocelli, italský nevidomý tenorista, interpret populární i klasické hudby.
2: No, skočíme rovnou do světa, ještě k jednomu člověku. Rok 1966, tehdy zemřel Frank Lentini, což byl muž se třema nohama. Jo, měl 3 nohy, 4 chodidla a 2 sady fungujících mužských pohlavních orgánů, si představ.
3: Co jsi s tím počal?
2: Já nevím, to už se ho nezeptáme, už nežije.
3: Ach jo, závidím. No tak závist není to správné slovo.
2: Ale měl 4 děti, takže...
3: Měl 4 děti. Tolik pohledu historie to byla dnešní data v datech.

oči se neohlížej, co jsi komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy co neohlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, zem nad hlavou.

0: až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a my se vracíme k té sedmičce, ta je pořád ucpaná samozřejmě v obou směrech, takže i v tomto místě si dávejte dobrý pozor, budeme-li mít nějaké novější informace, tak vás samozřejmě budeme informovat. Když už jsme u těch silnic, tak si pojďme říct, kde se stala nějaká dopravní nehoda, ještě k té D7, teda mimo ní. Nehoda SD5, je to 1,5 km ve směru na Prahu, další dopravní nehoda se stala v Lišnici, silnice 312 a havarovalo se také ve Zlíně na silnici 819 a ještě tu je aktuálně na Praze 2 se havarovalo v ulici Vyšehradské. Co koleje? Lovosice, Litoměřice, Horní, Stará Paka, Martinice v Krkonoších anebo tak Týnec nad Sázavou, Čerčany. To jsou krátkodobější vlakové výluky. Za chviličku počasí a zprávy, čas 7 hodin 28 minut a po zprávách se podíváme, jak to bylo včera s tím ranním otazníkem.
2: Country Radio.
3: Trampské tamtamy na Country Radio.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 22. září se můžete těšit na speciální vysílání s Miroslavem Donutilem.
3: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Pořídit byt nebo dům by si do 5 let chtělo podle průzkumu 1 400 000 Čechů. Vysoké ceny nemovitostí a drahé hypotéky jim to ale zásadně komplikují. Dům dětí a mládeže v Sokolově otevřel logopedickou školičku. Je určená dětem předškolního věku a má jim pomoct rozvíjet řeč, mít správnou výslovnost. Zájem je velký, i protože dětí s vadami řeči přibývá a na logopeda se čeká nesmyslně dlouho, klidně i 2 roky. Sršeň asijská byla v Česku letos potvrzena jen 2x, a to v Rozvadově a v Liběchově u Mělníka. Lidé ale poslali 100 podnětů. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty od 12 do 17 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včerejším tématem ranního otazníku byla jednoduchá otázka, jaké oblečení máte ve skříni, ale už ho roky nenosíte. Prostě jste ho na sobě neměli, ale z nějaké piety nebo nostalgie si je schováváte.
2: No, spíš třeba i z důvodu toho, že se do něj nevejdete.
1: Aby vás to motivovalo, jasně.
2: Nebo naopak, ano. Že vám je velké, a nebo to prostě vyšlo z módy, a vy si říkáte, ne, já to nebudu potom zase kupovat za 10 let, já prostě počkám, až to zase přijde do mody. To máš jako zvonové kalhoty, to si pamatuju, to bylo, to prostě všichni si to schovávali, a pak jak byli rádi, když po těch maminkách si v 60. to vytáhli výš a dělali parády.
1: Je to tak, protože ty módní trendy se neustále vrací.
2: Jo?
1: Ano, ať je to v takový paralelách.
2: Ty máš nějaké modní trenky?
1: Všechny.
2: Neukazuj.
1: Dobře, tak jdeme na ty odpovědi, na které se včera nedostalo. Mám dodnes zelenou pionýrskou košili, bohužel do ní už nevlezu, ale jako raritu si ji schovávám na vzpomínky.
2: Zelenou?
1: Já jsem znal
2: kvůli modrou. Já myslím, že byly modré, podle mě byly světle modré, ano. Ale tak možná, že už je tak stará, že se zelená. Závistí.
1: Tak nějak, ano.
2: Tak napsal nám Michal, že má taky košily, ale má košily z vojny a ta podle mě bude teda zelená. Mm-hmm. Že prej je nějak, tady je dokonce napsáno, prasácky popsaná a vyzdobená z odchodu do civilu. Určitě pár chlapů ví, o čem je řeč. Vládě, o čem je řeč?
1: Tak košile nevím, ale mě napadá v souvislosti s vojenskou knížkou. To jsme všichni na té vojně měli a tam se psali ty vycházky a ty opušťáky a tak dále.
2: Tak ty jsi měl skoro modrou, takže ty vlastně jako nevíš, co je taková popsaná košile z vojny. Když tak nám dejte vědět, milí posluchači, pokud i vám máte takovouhle košili, to chceme vidět, jak to vypadá a co tam všechno bylo napsáno.
1: No a ještě jeden příspěvek. Já plesové šaty z oslav 30 let damu, napsala nám Zuzana. To byl únor roku 1976. Neoblečuje ani vnučky. Tak jsem byla zdechlá.
2: Jakože hubená, podle
1: mě. No, jako hubená, jako no, myslím, ona to sama tady píše. A pár dalších super kousků, jedny kanafasky, ve kterých mě bratránek vyfotil a vyhrál soutěž mladých talentů, jo. To bylo roku 73.
2: Co to jsou kanafasky?
1: Kalhoty takový.
2: Jo, ale to jsou nějaký starý kalhoty hodně.
1: Ano,
2: teda.
1: Prostě kanafasky.
2: Kanafasky, no. To se budu muset podívat, vůbec neznám. Třeba to je zase modní.
1: Tak pokud máte doma nějaké kanafasky, tak si je schovejte třeba i za pár let, nebo možná už příští rok budete potřebovat.
2: Já se jdu podívat, co ano. To je za kaťata.
1: Skupina Hobous.
2: Kanafasky.
1: A odjíždím.
2: To jsou věci.
1: Jo.

0: 7:45, to je ten správný čas, abychom se podívali na silnice a taky samozřejmě na počasí. Tak máme nějaké komplikace, je něco nového, jak to vypadá na té D7?
1: Zjišťovala jsem, jak to vypadá na té D7, co se tam stalo a proč je to tam uzavřené. Tak prosím vás, stala se tam dopravní nehoda a ta doprava je odkloněna po objízdné trase. Všechno to začíná u obce Netovice, je to v obou směrech samozřejmě uzavřeno, takže počítejte s tím, že tedy doprava je odkloněna po objízdné trase. Stala se tam havárie nákladního vozidla, je to tam se zranění a také s únikem provozních kapalin. Probíhá tam aktuálně vyšetřování. Aktuálně je to tady naplánováno zhruba do 10:30, takže uzavřená D7.
0: Tak pokud můžete, tak se tomuto místu vyhněte. Věříme, že tahle informace pro vás byla docela plodná, když jedete tímto směrem. Jak to bude vypadat s počasím? Po ránu teploty od 4 do 9 a přes den od 12 do 17 stupňů, takže žádná velká sláva. Konec konců 22. říjen svědčí o tom, že tu budeme mít za chviličku astronomický podzim, konkrétně od zítřka.
1: No ale já si myslím, že je to taky spousta pozitivních informací, zejména pro všechny, kteří už jsou přehlceni těmi vysokými teplotami. Takže buďme pozitivní, počasí je prostě takové, jaké je. My se s ním samozřejmě smíříme stejně jako vždy.
0: Určitě. Tak a smíříme se taky s tím, že nás čeká muzika Rodeo Rostia Fischera, pak už tu máme první dnešní soutěž, která se jmenuje Prozaicky. Poznáte, kdo jsem?
1: Budeme hádat.

0: spíš lásko.
1: Poznáte, kdo jsem?
2: My se vás dneska budeme ptát, o kom bude řeč. Tak my si teďka budeme tady s Vláďou chvilku povídat. Budeme tady chvilku, jeden z nás bude hrát jednoho člověka, kterého dobře znáte. Ten druhý mu na to bude odpovídat, že budeme se ptát, odpovídat, takhle pětkrát za sebou. A až to bude konečná, tak vy budete vytáčet telefonní číslo 210 323 333, protože vám bude jasno, budete vědět, o kom je řeč.
3: No a my věříme, že vám jasno bude, a nakonce jsme o tom přesvědčeni, protože ty indicie jsou, myslím, velmi dostačující k tomu, abyste se dopídili toho správného meritu věci.
2: Tak se připravte na pídění a jdeme na to. Co zajímavého byste nám o sobě řekl nebo řekla?
3: Je toho více než dost, ale asi vás budou zajímat mé profesní aktivity.
2: No to jsem přesně měla na mysli.
3: Dobře tedy, jsem moderátor, hudební skladatel, písničkář, zpěvák, stačí?
2: No tak, když nám řeknete, čím jste nejvíc, tak budu ráda.
3: Dobře, budu konkrétnější. Tak v současné době asi moderátor, i když můj záběr sahá s mými sourozenci i do oblasti hudby. Ale jak říkám, byl jsem i herec.
2: No a byl jste známým hercem?
3: Ano, i když za nějakého excelentního herce se opravdu nepovažuji.
2: Ale tak si nestyďte a řekněte nám aspoň nějakou, co? Jednu roličku.
3: Dobře, tak já to vemu od začátku. Začínal jsem před mnoha lety v televizním seriálu Kamarádi. Tak stlumíme si rádio, prosíme. Prosím, stlumte si rádio, dobré ráno. Výborně, tak dobrý den, o kom byla řeč?
4: Podle mě o Marku Ebenovi, já to blbě slyším, že teď mi tady běží ještě rádio, no.
3: Jo, takže to rádio stlumte a budete nás slyšet úplně pregnantně.
2: Právě když to stlumíte, tak nás budete krásně slyšet z telefonu. Tak, paráda, no tak jo, jasně, byl to Marek Eben. Já myslím, že každý si pamatuje zejména tady na Válečka, že, z kamarádů, to si teda jako pamatuju. Jako, jak mě moc nebaví teda černobílé filmy, tak tohle to bylo něco, co mě teda jako bavilo hodně. A vás?
4: No. Napadlo mě to hned při první otázce, Kačenko.
3: Ano.
4: A samozřejmě velký kolega Kačenky. S Kačenkou jsme se viděli vlastně na tom, to je jedno.
2: V Popovicích.
4: Ne. Pikovicích, správně.
3: Ano.
4: Jsme se spolu viděli, ano.
3: Tak
4: jak to vypadá s tou svatbou v Údoru?
2: Jak to, jo, se svatbou v únoru, takhle.
3: Že mi něco uniklo, takhle, pozor.
2: Aby jsme vás všechny uvedli do obrazu, tam proběhlo
4: vím,
2: od Honzy Vančury.
4: No,
2: takhle já doufám, že to nebyla legrace.
4: Aha, tak pardon, to
2: ne,
4: se oblouvám.
2: Ne, tak aby jsme vás uvedli všechny do obrazu, teď abyste nebyli vykolejení, takhle Honza Vančura tam projevil zájem, že by se mnou snad v únoru chtěl mít svatbu, ale on tam vyjevil zájem, že by chtěl mít svatbu i s někým jiným, tak uvidíme, jak to ve finále dopadne. Ostatně o tom si budeme povídat třeba už ve středu, ano. Protože Honza Vančura za námi dorazí, tak se ho zítra na to zeptáme,
3: no,
2: nebojte.
3: Mě teda nabízel březnový termín, takže nevím teďka.
4: Další
2: uvidíme, jak to nakonec dopadne. Aby jsme to nezamluvili, Marek Eben je správná odpověď a my gratulujeme, vyhráváte u nás cenu z Country Rádia.
3: Děkujeme. No a my si dáme další muziku. Tak, co si dáme v našem vysílání? Leroy Van Dijk.
2: Ano, dáme si. Hey, well, all right, sir, here we go there and what are you going to give for? I'm a 25 to give 30 now, 5.

0: Here we come a lot of number 29 in. What are you going to get for him? I'm a 25 to get 30 now. Five would be to pop another $40 on the made of 40 now. Tak tomu se říká fofr, ano, Leroy Van Dyke v originále, u nás tuhle píseň znáte od Michala Tučného s názvem Prodavač.
1: Za chvilku už bude 8, tak nás čekají zprávy, také počasí, které nám přednese Terka Jandová a pak už Jindra Šťáhlovský.
2: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
3: Touha žít, touha žít.
2: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
3: Touha žít, touha žít.
2: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: pod plachty naložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a o

0: Antri počasí.
1: Venku dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 17 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Velká část domácností vytápěných teplárnami by se měly připravit na výrazné zdražení. Jde o ty, kde je zdrojem tepla zemní plyn. Jeho skokové zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny asi o třetinu. To může znamenat i přes 8 000 korun ročně navíc. Letos v létě zemřelo na českých silnicích 100 lidí. Z toho bylo 32 motorkářů. Podle expertů je na vině to, že se pořádně nerozjezdí a přecení své schopnosti. Nejčastější příčinou tragických srážek byla nepřiměřená rychlost. Takže pokud pojedete kamkoliv a na čímkoliv, velmi opatrně. Na výstavu pro milovníky zahrad nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Výstava Floria ve Věžkách se blíží. V termínu 25. až 28. září se mohou návštěvníci tradičně těšit i na širokou nabídku zboží pro zahradu. Chybět v ní nebudou podzimní květy jako chryzantémy, macešky, vřesy i další rostliny. K dostání bude zboží od zahradníků, pěstitelů i řemeslníků. Luděk Savana Urbánek, Kroměříž.
1: Také Smíchovské nádraží se bude rekonstruovat.
3: Začne v roce 2029 a potrvá 2 roky. Řeč je o plánované rekonstrukci a přestavbě budovy nádraží na Smíchově. Práce tak navážou na rekonstrukci samotné stanice, která by měla skončit v roce 2028. Záměr zahrnuje i výstavbu nového křídla budovy, které nabídne prostor pro obchody, restaurace, veřejné toalety a další zázemí. Magistrát plánuje nad nádražím vybudovat i terminál pro autobusovou dopravu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát hokej a hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v extraligové sezóně. Utkání začíná v 18 hodin. Dohrávka mezi Spartou a Mladou Boleslaví, které odstartuje o půl hodiny později, zkompletuje 3. kolo a Pražené se v ní poprvé v novém ročníku představí svým divákům. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už mi

0: pojedou.
1: Sedm minut po hodině 8. My jsme tady před časem zhruba tak půl hodinky zpátky probírali jedno téma. Trošku jsme se zarazili u toho, že pionýrské košile byly zelené. Jo, a teď vy jste prostě znalci a vy jste pamětníci. A vy jste nám hnedka napsali, že samozřejmě, že to není žádná zašlá nebo špinavá košile, jo, ale že dříve byly prostě ty pionýrské košile i zelené. A ty se nosily do přírody. My děkujeme všem, kteří jste nám zavolali a kteří jste nám napsali. Úplně se, už jsme se úplně zavaleni tímhle těmi informacemi. Tak teď už to víme, jak to je.
2: A je to tak, ano, ty modré košile byly sváteční, samozřejmě provázely takové ty honosné nebo sváteční akce, no a do přírody to dá rozum, se jezdilo v těch khaki nebo zelených košilích.
1: Ne, já mám třeba ty khaki košile spojené tedy se skautem, musím
2: taky,
1: říct.
2: Jak výhradně,
1: tak proto nás to trošku jako zmátlo, ale tak děkujeme, už jsme zase o něco moudřejší a zase jsme se trošku jako načerpali nějaké informace i od vás, nejenom vy od nás, ale tak. V této hodině to zase nechte trošku na nás, jo. My vás zase poinformujeme o tom, co pro vás máme nachystané a není toho málo. Třeba pořad pod lupou.
2: Ano, a když jsme u těch informací, tak nezůstaneme pouze u něj. Darina je jméno, které slaví svátek, k tomuto jménu se pochopitelně dostaneme a nebude chybět primárně muzika.
1: Tak jdeme na to. Jarda Samson Lenka, dáme si České lesy a bude i Pavel Bobek. Proč nemáš mě ráda?
2: A to je otázka přímo na tělo.
3: Jsou blázni, které trápí, co jiní dělají, co nadávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívají, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích

0: 12 minut po hodině 8 vám přejeme hezké dobré ráno. Tak je úterý, tak jak to vypadá s těmi teplotami, které by mohly být ještě letní, když máme ten poslední letní den? No ale nemůžu říct, že by byly letní, jsou stále mezi 8 až 10 stupni a příliš rychle se šplhat vysoko nebudou. Oni vlastně není moc ani kam, protože teploty by dneska měly být mezi 12 a 17.
1: No a jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích? My jsme hovořili o D7, tady je opravdu problém, je to z Chomutova do Prahy, je obousměrně tato silnice uzavřena u Slaného, respektive na obchvatu. Co se týká uzavírek, tak se stala vážná dopravní nehoda na D6 z Karlových Varů do Prahy za Bochovem. Tady je vážná nehoda, střetla se zde dvě auta.
0: Tak dávejte pozor a kdyby něco, klidně nám zavolejte na 210 323 333. To je linka sem k nám do studia, kam můžete jednak volat o tom, co třeba děláte, jaké je u vás počasí, anebo právě jak to vypadá někde konkrétně na silnicích, kde se teď nacházíte.
1: Teď už jste kdo tebe v podání kapely Dire Straits ve vysílání Country Rádia.
0: A dáme si pořad pod lupou hned po nich. Tak hezké ráno.
2: I can see what you're looking to find. And a smile on my

0: pod lupou.
1: Pod lupou máme dneska Deana Reeda, kterého můžete znát i s jeho prostředním jménem Deana Cyrila Reeda, který byl přezdívaný též jako Rudý Elvis nebo Rudý Dean. Šlo o amerického zpěváka, písničkaře, filmového herce, režiséra, scenáristu a taky levicově orientovaného politického aktivistu.
2: Ano, všichni dobře víme, tak si pojďme vzít ten jeho životopis pěkně od začátku. Se svojí profesionální kariérou rock'n'rollového a countryového zpěváka začínal Deana Reed koncem 50. let 20. století během svých studií na univerzitě. V roce 1958 v období vrcholící rock'n'rollové éry započal svoji profesionální dráhu, kdy hned zpočátku naspíval několik hitů a dostal se do rychle po několika amerických hitparád.
1: Více než ve Spojených státech amerických se však stal populárním zejména v Chile a Peru. Proto jej producentská firma vysílala na dlouhá turné po Jižní Americe a poté následovaly zájezdy do Sovětského svazu.
2: Od roku 1967 až do roku 1973 žil se svojí ženou v Itálii, kde vystupoval také jako filmový herec, ale pozor, to v řadě takových těch podřadných špagety westernů a dalších dobrodružných filmech. Následně tedy od roku 1973 se usídlil v Německé demokratické republice, kde žil až do své smrti.
1: Jako zpěvák hojně vystupoval a natáčel desky i v někdejším Československu, mimo jiné také se zpěvákem Václavem Neckářem, který ho tehdy považoval za svého osobního přítele.
2: No, Deana Reed zahynul za doposud nevyjasněných okolností, což bylo v roce 1986, a to při koupání v jednom z berlínských jezer. O jeho předčasné smrti dodnes panuje řada nedoložených fám a konspirativních teorií.
1: Pokud si ho honem nemůžete vybavit, podívejte se na Facebook Country Radio, tamhle tenhle ten fešák krásně visí.

0: Country rádiem na cestách.
1: Je tu doprava, kterou v tuto chvíli tady v 8 hodin a 27 minut začínáme na kolejích, a to v souvislosti s krátkodobějšími vlakovými výlukami. Jedna z těch tras, kde se vlakem nesvezete, je Olomouc, Domažov nad Bystřicí, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí a nebo také Budišov nad Budišovkou, Odry. No a silnice? Začínáme v Praze. Na Praze 6 konkrétně se havarovalo v ulici Na Ořechovce. Další dopravní nehoda je hlášena z Olomouce. Tady došlo k dopravní kolizi v ulici Komenského a ještě tu máme Vysoké Mýto. Tady se havarovalo v ulici Husova. Je to silnice 35. Tak ať jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Rádio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Hygienici letos evidují už skoro 1500 případů hepatitidy typu C. Nejvíce případů zachycují v Ústeckém a Středočeském kraji, kde se do statistik promítá také vysoký počet věznic. Na rozdíl od hepatitidy typu A se typ C přenáší především krví, nejčastěji mezi uživateli drog. Podle průzkumu si na podzim lidé nejvíce půjčují u bank. Průměrně si prý lidé půjčují stovky tisíc korun. Některé domy dětí a mládeže napříč Českou republikou zdražily kroužky. Děti tak dají za zvolený kroužek od 800 až po 4000 korun za celý školní rok. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty od 12 do 17 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska slaví Darina Nep je 22. září a tohleto jméno má několik teorií výkladu. Nejčastěji je uváděno jako jméno jihoslovanského původu a znamená dárek. Může jít ale také o alternativu orientálního jména Darie nebo Daria, které se překládá jako držitelka dobra. Takže takový dobrý dáreček je ta Darinka, jejich 4 500 v Česku, všechno nejlepší.
2: No a v kalendáři máme další ženské jméno, tím jménem je Gertruda, jedná se o křestní jméno germánského původu. Vzniklo snad z germánského ger, což znamená kopí, trut, tedy síla, a nebo krut, nebo trut, tedy Miláno. A těch Gertrud u nás máme kolem 1300. I vám všechno nej.
1: Také slaví Damian, Justýna, Ondřejka a nebo Mořic. A líbí se mi takové hezké jméno, které je Jimram.
2: Jimram?
1: Neštimram, nebo Šimram, Jimram.
2: Tak Jimram můžete pošimrat třeba. Světový den slonů, a to je velmi důležité datum, jsou respektive dvě data, která mají s tímto svátkem co společného. A 12. srpen, tady se slaví Světový den slonů na počest slonů afrických a 22. září na počest slonů asijských. Světový den slonů je mezinárodní každoroční událost jak 12., tak samozřejmě 22. září.
1: No a 22. září slaví tedy asijští slonové, to ano. Jsou ti, to poznáte jednoduše. Ne, to jsou ti, co mají těžší má očičku. Jo? Tak se to pozná, ne? Nebo
2: no
1: se
2: jistě,
1: to pozná?
2: Pozná se to tak, no.
1: Tak se to pozná. Ano. Takže 22. září zdravíme všechny slony. Prosím tě, podle mysliveckého kalendáře je dneska taky Mezinárodní den nosorožců. Tak všechny tyhle ty velký zvířátka dneska tady podporujeme a myslíme na ně. A docela určitě i slavíme dneska Evropský den bez aut. Jo? Tak to už jsme trošku asi prokaučovali.
2: To jsme prokaučovali díky těm problémům, které na mnoha místech České republiky prostě jsou. Budeme opět informovat za několik okamžiků. Ale teď už muzika. George Jones, Hello Heart.
1: Hello Heart, v našem vysílání přejeme pěkné ráno s auty i bez aut a samozřejmě všenej slonům a taky nosorožcům.
2: A hlavně oslavenkyním.

0: Vůbec nejnižší teplota je stále na Sněžce, tam ještě není ani 1 stupeň Celsia. A ty teploty jsou někde už na svých maximech, ale to už vlastně od brzkého rána, protože jako já mám pocit, že buď se všechny teploměry v Česku jako rozbily, anebo prostě my od 6 říkáme, že jsou teploty mezi 10, 11 nebo 8, 10 stupni Celsia, prostě drží se velmi nízko a příliš vysoko by se neměly vyšplhat ani přes den, protože odpoledne by mělo být 12 až 17.
1: No a co doprava? Pořád máme uzavřenou D7, to je ten velký problém. Z Chomutova do Prahy na obchvatu U Slaného je tato silnice uzavřena obousměrně. Ještě jedna aktualita, to je pro změnu z D56 na 40. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Došlo k dopravní nehodě, srazila se zde dodávka s osobním vozidlem. Tak my vám přejeme šťastnou cestu, tepleji se oblečte a můžete třeba v tuto chvíli vyrazit do ulic.
0: Tady je František Nedvěd, dáme si písničku Kočovní herci.
1: No a za chviličku už můžete telefonovat, čeká nás další dnešní soutěž a telefon 210 323 333.
0: Dospíváš to?
2: Let's

0: Dospíváš to?
1: Soutěž, na kterou mnozí z vás určitě čekáte, samozřejmě, ale jsme podle vyzvání těch telefonů, které se tady ve studiu Country Rádia prostě netrhnou. Ten telefon je 210 323 333. No a pokud budete chtít dospívat a ještě jste s námi eventuálně nespívali a máte odvahu nebo takový ten potenciál v mysli, že jste dobrými zpěváky, tak můžete samozřejmě telefonovat.
2: No, my se moc těšíme, zatím nám tady dva posluchači vypadli.
1: Ano.
2: Jak to bylo přetížené, vy se mezi sebou předháníte. Vy prostě chcete víc slyšet v tom éteru a chcete, aby my jsme slyšeli vás a řekli jsme, ale

0: vypněte ho úplně. Jenom nás poslouchejte hezky z telefonu. Budeme se slyšet úplně parádně. A vám se bude i krásně zpívat. Jo?
1: Tak, super.
2: Už je to. Jejda.
1: No, jejda.
0: Co? Jo, už vám to jde? Nebo utečte, utečte od toho rádia. Jo?
1: Ne, je to vypnuté.
2: Ano, já mám vypnuté.
0: No, je to krásný, paráda. Tak jo. Tak paráda, takže jste připravená, jste zpěvačka nebo nejste, nebo chcete být?
2: Ne.
1: Ale budete, od této chvíle vám garantujem, že budete, protože už podle smíchu se pozná, že máte hudební sluch, protože jste krásně do pozitivna naladěna.
0: Takže pomalu si představte takovou tu situaci, že přicházíte na to pódium, jo? Je tam ten mikrofon, takhle představujete si to.
2: Ano.
0: Jo.
1: Davy šílí.
0: David začínají šílet, teď začínají všichni
2: já
0: tleskat.
2: No.
0: Vy se začínáte potit a teď čekáte, co se ozve za melodii. A ta melodie se spouští právě teď.
3: Máš má ovečko dávno spát a můžeš řát, ty mě můžeš řát.
2: Ty přijdou se ta, na, na, na, přijdou.
0: V představách
2: zapnitý.
0: Jo, my jsme, ale víte co, my jsme hrozně rádi, že vlastně zavolala žena, protože na tu ukolébavku přece jenom ten ženský tenčí hlásek se jako víc hodí, než kdyby nám to zpíval hlas, tak nějaký chlap by zavolal, že tak nějakým hrubiánským hlasem, jo. Ale bylo by to taky zajímavé. Ale dali jsme to dohromady.
1: Já bych si tímto hlasem klidně dovedl představit, že nějakou ukolébavku před spaním zpívala nějaká žena.
0: No však jo, tak krásně, krásně jste nám to odspívala. Tady evidentně máte tam na Ostravsku jako parádní, jak bych to řekla, nátisk.
1: To jsou trumpetisti zase, ale to nevadí. Tak jo, my vám moc a moc gratulujeme. Jste úžasná.
2: Děkuji.
1: A zdravíme vás. Teď si tuhle tu písničku od Pavla Didoviče pustíme pěkně od začátku až do konce.
0: Hlavně nám neusnete. Ano. Jo, vydržte nám na lince.
1: Počkej,
0: jdeme na
1: co posluchačka, já usínám tady, když jsi takhle krásně zpívala.
2: Krásný den.

0: hrály housle, to já poznám.
1: Byl to prostě krásný, lirický, romantický konec. Nad vodou svítá, ano, tak to svítání už máme v Drahoně nějakou tu hoďku za námi, ale před námi je vstup do úterního tandemu.
0: No, po 9. hodině nás totiž čeká hnedka dvojice krásných písní. Jedna od Valdy Matušky a druhá od Wilfa Cartera, což je ta originální verze písničky Růže z Texasu.
1: Teď už počasí a zprávy na Country Rádiu. Krásný poslech přeje Kačka a Váďa.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 17 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u cen benzínu, protože stát bude od 1. října opět denně stanovovat maximální ceny pohonných hmot. Tak to včera oznámilo ministerstvo financí. Marže obchodníků bude maximálně 2,50 na litru paliva. Vláda také sníží spotřební daň na naftu. Stejně jako na jaře klesne z původních 9 korun a 95 haléřů na přibližně 8 korun za litr. U benzínu zůstane daň beze změn. Vláda chce také od příštího září zakázat používání mobilu na základních školách. To není žádná novinka. Podle předkladatelů by to mělo přinést větší soustředění dětí na výuku, lepší školní klima a méně rizik spojených s používáním telefonu. Některé školy ale mobily omezují už teď. Místo nich většinou dětem nabízejí jiné možnosti, jak trávit přestávky. Například v Brně na chodbách mají připravené knihy a hry, pingpongový stůl nebo kulečník. O jedné charitativní akci teď kolega Savana.
2: Zlín se letos poprvé připojí k nočnímu běhu pro světlušku. Charitativní akce na podporu lidí se zrakovým postižením se uskuteční ve čtvrtek od 20 hodin na náměstí Míru. Zájemci si mohou vybrat ze dvou tras, přičemž se mohou zapojit jak dlouholetí atleti, tak běžečtí nováčci. Celou trasu lze i projít. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Sledování mobilu při přecházení silnice je nebezpečné. Má na to upozornit nová kampaň.
3: Organizátor pražské hromadné dopravy spustil kampaň, která varuje před používáním sluchátek a mobilů na ulicích, rozhlédnout se, sundat sluchátka anebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. To jsou základní pravidla kampaně s názvem 3 sekundy. Pražský dopravní podnik za prvních 6 měsíců letošního roku eviduje celkem 43 střetů tramvají s chodci. Při nich zemřelo dokonce jedno dítě. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě volejbal. Měli sice skvělý rozjezd, ale klíčový duel evropského šampionátu nezvládli. Čeští volejbalisté podlehli v 8. finále v Turíně Belgii 1-3 na sety a turnaj pro ně stejně jako před 3 lety končí v první vyřazovací fázi. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

0: Tak zavoluj, zkus to. Ne,
1: dobře. Jak se to učí vůbec? Jak to
0: velmi
1: jako
0: složité.
1: Naučí?
0: Třeba v Rakousku existuje škola jodlování a tam jezdí lidé i z České republiky a ono to vůbec není žádná legrace. Tam si stoupnou na ty hory, na čerstvý vzduch, stojí tam před nimi taková ta rektorka v té sukni a v tom kroji a učí je jodlovat.
1: To jodlování se naučíš tak, že musíš zvládnout rychle přeskakovat mezi hrudním hlasem a falzetem pomocí slabik jako jod a del. Tak já vůbec nevím, co to je ani hrudní hlas, ani falzet. Takže
0: to ti vysvětlím potom.
1: Já bych to asi nezvládla teda. Jo, ty bys si to zvládnul?
0: Já si myslím, že
1: bych
0: to
1: nezvládla. Jsem ti to teďka jako řekla tu teorii.
0: Ale vím, co je hrudní hlas a falzet.
1: No tak vidíš, tak a jod a del a dej to dohromady a přeskakuj.
0: Jodlidlí, jodlidlí.
1: Takhle? No? Takhle se začíná, jo?
0: Já myslím, že ne, že by mě všichni rektoři učící jodlování pěkně hnali.
1: Je, a víte co, třeba zítra by nám někdo mohl zaspívat do naší soutěže Dospíváš to. Někdo, kdo umí jodlovat, a nebo zavolejte klidně předem, aby nebyl ten přetlak. A můžete nám zajodlovat, my bychom se to chtěli třeba naučit.
0: Každopádně teď tu máme aktuálně úterý v tandemu, to začíná každé úterý vždy 9:00 dopolední. No a nás čeká v tandemu další dvojce. Tentokrát to bude kapela Epidemie Smečka a píseň Na cestách.
1: No a dvakrát za sebou bude i Johnny Cash nebo Tomáš Linka. Tak vám přejeme krásné dopoledne. Za chvilku téma ranního otazníku pro 22. záříový den, který je docela zásadní v mnoha ohledech. Ano. A třeba se k tomu ještě dneska dostaneme. Proč je zásadní? Plný front?
0: No jo, já budu rád, když se k tomu dostaneme. Teďka momentálně nevím, ale ty mi napovíš, vědět.
1: Já ti určitě.
0: Super, nevím. Dobře. Tak Epidemie dvakrát. Krásný poslech. Dneska se

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak dneska jsme si říkali, že dnešek je docela jako zásadní den pro všechny, kteří mají ale trpělivost. Jo? Protože dneska v 7 hodin ráno se otevřely brány lanovky na Petřín.
2: Ano, ano.
1: Začala po strašně dlouhé době jezdit. A jak jsme říkali, už někde kolem 6:30, určitě tam už teď jsou fronty. A taky, že byly obrovské fronty, ta jedna lanovka pojme 120 lidí. Ale byly tam neskutečné fronty, začalo se jezdit v 7 ráno. A prostě lidi tam čekali, fotili si to, natáčeli a hlavně se vezli nahoru. Takže to byla jako obrovská fronta už takhle brzy. Podle mě tam čekali třeba od 5, možná i dřív.
2: Je to docela možné samozřejmě, ale podstatné je, že ta lanovka už teď bude v provozu zhruba po nějakých 2 letech a že dnes bude jezdit, nevím, jak to bude v jiné dny, zhruba do 22. hodiny, což je pozitivní informace.
1: No ale další fronta, kde se stála, tak to bylo přes Českou národní banku, protože tam Česká národní banka dneska vydala výroční 5000. Je taková hodně speciální pod to, když si ji vybavíš, tak tam je vlastně taková velká 5000, jakoby napsáno 5000 a pod tím je nějaký prostě speciální tisk a tím je právě ta bankovka vzácná. A stovky lidí tam jakoby nocovali před tou Českou národní bankou. Takže to byla další jako obrovská fronta pro dnešní den. Možná, že jste nějakou frontu kolonu zažili i v automobilech. A možná, že jste zažili někdy v minulosti nějakou fakt jako šílenou frontu.
2: Já si pamatuju, že jsem čekal na obkladačky, abych vůbec do koupelny nějaký obklady dál a to byla fronta opravdu asi 50 metrů dlouhá. Bylo to na Smíchově a vždycky vylezla paní v modrém plášti a říkala, kapky nejsou, tak polovina fronty zmizela, že jo, pak přišla, zelené kapky nejsou, tak zmizeli všichni, já jsem byl na řadě a říká, máte kapky, vy jste neposlouchali, já říkám, poslouchal, ale nechtělo se mi čekat na to, že na mě přijde řada a všichni odešli. Kolik byste toho potřeboval?
1: Ale prosím tě, Vladimír, ale ty nevíš, že v té době frčel u Makart, jako.
2: Jo.
1: Tak prostě, proto všichni odešli, rozumíš? To prostě jako všichni obkládali u Makartem. Dneska to bude o frontách. Možná už jste vytušili naši otázku, která dneska s tímto tématem bude souviset. Nás by zajímalo, na co jste ochotni si vystát frontu a na co ani náhodou.
2: Tak těšíme se na vaše příspěvky. Ty máš určitě nějaký takový svůj skrytý benefit, který by si chtěla říct. Kačko, je to tak, na co by si chtěla stát frontu? Nebo...
1: Na co bych chtěla stát frontu? Jako na nic. Já na nemám ráda fronty. A musím říct, že jako zhruba dvakrát týdně jezdím kolem jedné šílené fronty, která se stojí na koláče. Ty koláče jsou zaprvé jako, fakt jako hodně drahé, ale stojí tam vždycky fronta, je tam třeba 60 lidí v té frontě. Jako fakt dvakrát v týdnu to vidím a podle mě je to každý den, takže asi jsou nějaký hodně speciální.
2: No, ono je také hodně podstatné s touto otázkou, na co byste byli ochotni si vystát frontu a na co ani omylan. Ten produkt, na který čekáme, na který se třeba těšíme a bez kterého nemůžeme žít. Na lásku by se mohla stát fronta třeba.
1: Jo, to bych nečekal.
2: Tak ty už jednu máš, tak to je.
1: To ani náhodou, láska si tě musí najít, ne, že na ní budu čekat někde.
2: Co když mě nebude hledat?
1: No právě.
2: Ty háde.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak máme tu D7, 17. kilometr ve směru na Chomutov se stala dopravní nehoda, jako by to v toho na té sedmičce nebylo dost. Další dopravní nehoda se stala v Trutnově, v ulici Česká. Havarovalo se také v Liberci na silnici 14. No a máme tu také Rožnov pod Radhoštěm, silnice 1/35. Tady došlo ke střetu několika vozidel. Tak je to u obce Zubersko. Co nám nabízí koleje, respektive jaké jsou vlakové výluky, pojďme si říct ty krátkodobější, Stará Paka, Martinice v Krkonoších, Kladno Rakovník, anebo Týnec nad Sázavou, Čerčany. Tolik ve stručnosti doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a my si za chviličku dáme další tandem. No a ještě čas, 9 hodin, 29 minut.
2: Country rádio.
3: Bonanza, pravidelná hitparáda Country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Kant

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: No tak se jdeme podívat na ty fronty. Ano, fronty, to byl fenomén v dobách nedávno minulých, nebo možná teď už
2: takový
1: řečeno.
2: Takový
1: negativní fenomén. Ano, fronty se stály na všechno. Ovšem, pozor, jsou mezi námi i tací, kteří si ty fronty rádi vystojí i v dnešní době. A hned vám řekneme, jak jsme na to přišli. I když jsme si mysleli, že na otázku, jestli jste ochotni vystát si nějakou frontu nebo vůbec ani náhodou, odpovídáte docela zajímavě.
2: No tak my jsme předpokládali, že budete odpovídat zajímavě, však vy jste zajímaví lidé, že ano. Zajímaví lidé. Píšu zajímavé odpovědi.
1: Píšu, ale velmi, velmi. Napsala třeba Hanka, ahoj countryáčci, prima otázka, fronty jsem stála na spoustu věcí, ale už bych nechtěla stát v žádném případě frontu na toaletu. Když je to hrozně nutné a potřebujete a pořádně se nedomluvíte, je to peklo. Moc všichni zdraví, Hanka.
2: Nedomluvíte s kým? Jako
1: no,
2: jestli vás pustí.
1: No, ne. Já jsem to taky tak pochopil.
2: Fakt?
1: A každý řekne, já čekám taky, já taky musím.
2: Já ale taky potřebuju. No. A teď všichni tam ty nohy křížem.
1: No a spoustu jich potom odejde, protože už je to stejně zbytečný, aby čekali dál.
2: Pak tam není toaletní papír, no, tak se řekne, no tak jako sakra, ale teda. No tak to jsou problémy. Ježiš, tak to je samozřejmě jako jedna z nejnepříjemnějších front. Jako. Jirka napsal, jako starší jsem stával ve frontách dost a mělo to i své kouzlo. Člověk pokecal ve frontě, někoho zdrbnul, prostě nádhera. Dneska je jiná doba, ale fronty jsou stále, i když daleko méně. Minula jsem byl v jednom obchodě, jako byla otevřená pouze jedna kasa a fronta byla jak za komoušů. A tak když jdu něco koupit, je velká fronta, tak do obchodu ani nejdu a koupím to jinde. To se mi teda taky stalo, musím říct, že jsem jako třeba vybírala nějaké věci, nějaké oblečení a pak tam byla taková fronta, že vlastně jsem tam to oblečení odložila a šla jsem pryč.
1: No, od té doby chodíš pouze ve spodním prádle, jo? Nebo?
2: No, zatím to nikomu nevadilo.
1: No, ba naopak, špalíry za tebou po ulicích a tak dále. Volá nám taky Jarda z Brna a tady s těmi jeho frontami souhlasím. On nemá rád fronty, nemiluje, ale pak, když se jedná nebo jednalo třeba o kulturní představení jakéhokoliv typu divadla, že jo, prostě takový ty nedostatkový místa, což jsou samozřejmě i dnes, tak si tu frontu rád vystojí a je mu to celkem jedno, protože jde za tím svým vytčeným cílem a to, či které představení s těmi herci prostě chce vidět za každou cenu.
2: Ale před pár dny se zase stály fronty, jako teďka poslední dobu je opravdu jako přefrontováno takzvaně, se stály fronty na nový mobilní telefon.
1: Ta značka, jasně,
2: no. No, tak prostě to se stály obrovské fronty a navzdory tomu, že ten telefon jako prostě není, to není žádná láce, jo. To je prostě poměrně drahá záležitost a navzdory tomu se stojí fronty a dokonce se přečkávají i noci, zejména třeba v Ázii se na to opravdu jako přes noc čekalo, až oni otevřou ten obchod a ti lidé byli nadšení, že budou mít tu věc jako první.
1: Jo, já tohle samozřejmě beru, ale to už není ani tak o té potřebě, jako spíš o tom, že to je taková ta vášeň, kterou prostě v sobě máte a musíte čekat na nové typy, na nové modely, je vám jedno, kolik to stojí a tu frontu si stojíte.
2: No však samozřejmě to se nedá srovnávat s frontou na záchod,
1: jo? Jo.
2: Tam je to o potřebě, tady je to o nějaké nutkavosti, prostě, která vás jako nutí prostě tu věc mít, protože prostě po ní prahnete.
1: Mám tu ještě Marie, která nám telefonovala, ta říkala, že před Diamantem v Praze před 40 lety na Václavském náměstí čekala na šicí stroje, byla tam fronta jako hrom. A když přišla na řadu, tak prodavačka vyšla ven a řekla, šicí stroje nepřišly, ale pozor, za to jsme dostali pračky.
2: No, tak mi dejte pračku, já něco ušiju na pračce.
1: A ještě jeden poslední vítěznej. Ten nám napsal Aleš, já jsem celý život čekal frontu na svou současnou manželku a byl jsem rád, že jsem se dočkal.
2: Ježiši.
1: Těch kamarádů a známých, kteří na ní stáli frontu, bylo celá řada, ale já jsem byl trpělivý a dočkal jsem se a dneska jsme manželé.
2: Jejda, no to vlastně nevím, jestli to je romantický.
1: Je, ozvěte se nám.

0: Vabydaněk, čím větší blout, tím větší pád. Čeká nás hodně ještě jedna písnička, ale my bychom vám rádi sdělili jednu velmi důležitou informaci.
1: Po 10. hodině přijde Milan Schmidt a po 19. poslouchejte, bude tady speciální vysílání tramských tamtamů. Užijte si ho.
0: Krásný den vám přeje, Kačka a Vláďa. Mějte se fajn.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 17 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Turisté nosí peníze. Nejvíc peněz u nás nechávají němečtí turisté. Za nimi pak Slováci a Poláci. Zahraniční návštěvníci u nás letos v sezóně utráceli mnohem více než loni. Češi naopak během letošních prázdnin nejvíce nakupovali v Itálii a Chorvatsku. Houbaři mají během letošního září doslova žně, přičemž si z lesů odnášejí plné koše nejrůznějších druhů. Sociální sítě se plní fotografiemi obrovských hřibů, ale také dalších hub, a to včetně křemenáčů, kozáků, babek, klousků nebo dřevokazných kotrčů. Kde bude nová cyklostezka, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Otrokovice chystají novou cyklotrasu i cestu pro pěší. Nová stezka má zlepšit podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu v části Baťova, po které lidé dlouhodobě volají. Stezka povede od křižovatky u čistírny odpadních vod po křižovatku Stylovou ulicí. Stavba si vyžádá i úpravy navazujících komunikací. Luděk Savana Urbánek, Otrokovice.
1: Kde by mohlo vzniknout nové bydlení, to zjistil Luboš Dvořák.
3: Zbylé jizvy po pobytu sovětské armády v tehdejším Československu se daří zacelit i po více než 30 letech. V bývalém vojenském prostoru Uralska nedaleko letiště Hradčany je v zeleni utopené sídliště po rodinách tehdejších důstojníků. Po vleklém urovnání majetkových vztahů je tu šance na znovu obydlení téměř 500 bytů. Luboš Dvořák, Českolipsko.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do světa fotbalu. Fotbalová reprezentace hlásí před 4 duely elitní skupiny Ligy národů už 6 rošád v nominaci. Kvůli zranění nebudou k dispozici David Zima, Denis Višinský, Tomáš Vlček, Tomáš Chorý a nově ani Lukáš Provod s Davidem Juráskem. Nahradí je stoper Ondřej Kryčfeluši, střelec Martin Šubert z Mladé Boleslavy, útočník Václav Sejk ze Sigmy Olomouc, stoper Martin Vitík z Boloni, útočník zbrojovky Brno Daniel Vašulín a jablonecký bek Jiří Sláma. Tolik zprávy z fotbalu, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio.

Krásné úterní dopoledne vám po 10. hodině, teď už přeje Milan Schmidt, je tady úterý v tandemu, to znamená pořad, který někdo má rád hodně, někdo trochu méně, ti, co mají rádi hodně, tak se mají na co těšit, protože i dnes nás čekají dvě písně od jednoho interpreta, to znamená, že čas od času může zaznít i píseň, kterou skoro vůbec nehrajeme a tyhle ty skvosty se určitě během dnešního dne objeví, jsou to většinou nahrávky třeba už opravdu velmi letité, zkrátka málo hrané. Nebude chybět ani vždy na začátku hodiny cover verze a originál, tak jako v této hodině Michal Tučný a Billy Joe Shaver zpívali stejnou melodii, ale samozřejmě s jiným textem. Takže já vám přeji příjemný poslech, no a nezapomeneme ani na takové informace, na které jste zvyklí, to znamená, čekají nás nějaká kukátka, jako v tomto případě to bude pozvánka na hezký koncert, který už je blízko, no a pak nás také čeká samozřejmě tulácká stezka, protože mezi 10. a 11. to prostě jinak ani nejde. Tak dobrý den.

0: Koukátkem Country Rádia.
1: Čas letí, opravdu velmi rychle utíká, takže se nám blíží zase už další vystoupení skupiny Pacifik v Malostranské besedě a více nám o tom poví Martina. Ahoj Martino.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, kdy to je a o co půjde, kdo bude hostem a tak dále, však už to znáš.
2: No, prosím tě, je to 30. září, Malostranské besedě samozřejmě, čas je pořád stejný, ve 20 hodin začínáme.
1: Ano.
2: A jako host tentokrát bude brněnský Sichravo, což je vlastně, zpívají, hrajou písničky Babiho Rivoli, takže ano, by mohlo být hezký večer.
1: Mhm.
2: No a moc se těšíme, protože sezóna festivalu u konce skoro a
1: jasně,
2: tak se zase přesouváme pod střechu.
1: Pod střechu do sálu, ale v Malostranské besedě je to vždycky velká pohoda a jak říkáš je. Sichravo, to bude paráda, protože Laďa Chromeček a ta parta hrajou opravdu skvěle, takže je se na co těšit. Jinak co nového v Pacifiku? Asi nic momentálně, díky bohu.
2: No, nová jsem stále já teda.
1: Jasně.
2: Takže stále něco nového. Ale jinak léto jsme si užili báječně a vlastně teď, když ještě můžu, tak jako už vlastně se prodávají lístky do Gongu na vánoční koncert, který máme 13. prosince. Už nějaký lístky jsou tam prodaný, ale ještě tam něco zbývá, takže kdo by chtěl přijít. No, je to teda, Vánoce se blíží
1: pomalu. No, to vypadá, že je to daleko, ale ono to zase tak daleko není. No, ale dobře, tak na vánoční koncert Pacifiku určitě ještě pozveme do Gongu. Teď je tedy jisté, že 30. září ve 20 hodin můžeme vidět Pacifik na pravidelném potlachu v Malostranské besedě, kde jako mostem budou...
2: Skupina Sichravo z Brna.
1: Jasně. Děkujeme za pozvánku, Marti, zdravíme kapelu, měj se hezky, ahoj.
2: Já taky moc děkuju a všechny zdravím. Ahoj.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme tady pár dopravních informací, nejsou nějak příjemné, protože na trati 251 Tišnov, Brno, Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna, Židlochovice se v úseku Modřice, Hrušovany u Brna řeší následky srážky vlaku s osobou. Provoz je tam přerušený, zajištěna kyvadlová náhradní doprava autobusová v úseku Modřice, Hrušovany u Brna a zpět. Některé vlaky jsou odřeknuty, ty, které projedou, mají veliké zpoždění až 150 minut. Počítejte prosím s tím. Na dálnicích také nic moc, na D1 na 63. kilometru ve směru na Prahu neprůjezdný levý jízdní pruh, je tam proutěná židle mezi jízdními pruhy. To by bylo celkem ještě v pohodě, objíždějí to opatrně. Horší je to na D48, souběžný pruh exit 54 směr Český Těšín, došlo tam k dopravní nehodě, osobní auto trefilo svodidla. No a pak tu mám ještě jednu informaci z D11 a ta vypadá nejvážněji. Na 67. kilometru ve směru na Prahu došlo k havárii nákladního auta a bude probíhat vyproštění. Jestli se nepletu, je to celkem blízko dalšího problému, kdy se pracuje na silnici mezi 63. a 53. kilometrem a tam už sama o sobě je poměrně dost hustá doprava, no a tohle tomu asi příliš nepřidá. Takže na D11 dneska počítejte s nějakým větším problémem a větším zdržením, ať už tedy na 67., na 63. a nebo na 35. až 25. kilometru obousměrně, kde se také pracuje na silnici. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam. Na Country Rádiu.

0: Mikuláskou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar tuláci, dneska zamíříme k zajímavé křížové cestě a kapli u Jelínku, kousek od Poličky v Pardubickém kraji. Tato novodobá křížová cesta vedoucí k původní Mariánské kapli je z roku 2015 a má, stejně jako samotná kaple, velmi netradiční keramickou výzdobu. Její autorkou je paní Marie Klimešová z Poličky. Osada Jelínek, kde se všechno nachází, leží pod stejnojmenným návrším. Je to malá vesnice, která je částí obce Kamenec u Poličky a leží asi 2,5 kilometru jihovýchodně od ní. Mezi osadou a městem Polička stojí právě ta kaplička. Stará pověst o ní říká, že tam za švédských válek padli dva důstojníci. Vdovy po nich ji nechali v místě postavit a vylít na ní letopočet 1717. Po roce 1880 kapličku osadníci z Jelínka zbourali, protože se zdi a klenba začaly rozpadat. Kapličku pak postavili novou a v roce 1889 ji nechali vysvětit. Osadníci z Jelínka se do kapličky chodili nejen modlit, ale také se o ní vzorně starali. Průběžně ji doplňovali obrazy a soškami svatých. Po roce 1960 se ale začaly původní sošky a obrazy ztrácet a téměř nic z nich nezbylo. V roce 2007 proto paní Marie Klimešová z Poličky zhotovila do kaple keramické oltářní kachle. Kaplička byla při této příležitosti znovu vysvěcena. Později umělkyně také vytvořila k této kapli křížovou cestu. Její výjevy jsou rovněž keramické. Neobvyklé je to, že jsou umístěny vždy dva na jednom sloupku, zastavení je tedy pouze 7. Každé z nich přitom představuje dvě události z posledních hodin Ježíšova života. To dává křížové cestě její osobitý charakter. Křížová cesta byla požehnána v červnu 2015 při oslavách 750. výročí založení Poličky. Ke křížové cestě a kapli u Jelínku vede z Poličky na jih modrá turistická značka přes Šibeniční vrch. K místu vede také cyklotrasa. Více o křížové cestě u Jelínku najdete například na webu hrady.cz. Pěkný den přeje a loučí se s vámi Vítek.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

0: Tak právě teď dozněla instrumentálka, která se jmenuje Free and Easy, no tak opravdu to takhle znělo, ono to vypadá velmi jednoduše všechno, no ale teď už je před námi 11. hodina, v 11 hodin nás čekají kulturní pozvánky a ještě než půjdeme na kulturní pozvánky, tak si dáme předpověď počasí a ještě než půjdeme na předpověď počasí, tak tady je také pozvánka na zítřejší ranní vysílání s Kačenkou a Láďou.
1: Přátelé, pěkné úterý všem přeji. Chci vás pozvat k zítřejšímu vysílání, které doslova a do písmene zasvětíme Cimrmanům, respektive jednomu, tomu, který zítra oslaví 90. narozeniny a za svůj život napsal přes 1200 písní. Tak už zítra ráno v 6 nalaďte cimrmanovské vysílání s Miloněm Čepelkou, Katkou Čepelíkovou, Pláďou Vlachem a Kupou Soutěží. Těšíme se na vás.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 17 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích písně a orchestrální skladby ze svého pořadu Přes 50 let v country. Uslyšíte tam skladby jako je Panenka nebo Hotel Hillary, ale i novější písně, hlavně z CD Stíny na střechách. To vše se odehraje v hotelu Ogar v Pozlovicích 24. září od 19.30. A ještě pro vás máme pozvánku na skupinu Brzdaři, která vystoupí 23. září od 20 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici v Praze.
2: Moc ráda bych všechny pozvala na blížící se koncert v kavárně Krosscafé na třídě Míru v Pardubicích. Ve čtvrtek 24. září od 19 hodin proběhne pohodový večer, kdy zahraje skvělé folkové trio Dou na boso a písničkářka a básnířka Eva Blondýna Suková. Sdružení Underfolk, písničkáři v kavárně a Petra Palaščáková se těší na viděnou. Country Radio.

Tak cover a originál zase v úvodu této hodinky, ono to nebude jinak v průběhu dnešního dne celého v podstatě, ale teď po 11. hodině to prostě bylo nezbytností, takže jsme si dali jednak Pavla Bobka a vidně dál se s Tomá a také Johna Denvera Take Me Home Country Roads. No a co nás čeká dál? Tak mám pro vás pozvánku v kukátku Country Rádia, tak jak jsem sliboval, a v podstatě jde o to, že po prázdninách znovu zahajuje svoje pořady příjemné pro děti kouzelník Pavel Kožíšek. Takže připomeňme si, co se bude dít tento víkend u nich, u Kožíšků. No, budeme si hrát dvě písně od jednoho interpreta, Pavlína Jišová, Adéla Bohadlo, tak tam se bude hrát jednoznačně z jejich nové desky, určitě z roku 25, ale budou tam v této hodině i věci starší, dáme si třeba Rangers, známý Stačasem Zavátá, vzpomeneme si také na královnu country Dolly Parton a budeme i soutěžit, prosím vás. Já jsem už včera soutěžil o dvě vstupenky na hezký festival v Břevnově a v této hodině to zopakujeme, mám tady další dvě vstupenky, takže jestli máte blízko do Břevnova a chtěli byste už velmi brzo vyrazit na opravdu pěkně obsazený, tedy musím říct, festiválek, tak poslouchejte okolo 40. minuty a dovíte se více. To je zatím všechno. Teď už Pavlína Jišová se svojí dcerou Adélou.

0: Rokem Country Rádia.
1: Já po nějaké době volám opět kouzelníka Pavla Kožíška. Dobrý den, Pavle.
2: Ano, hezký, dobrý den.
1: Tak když jsme spolu mluvili naposledy, tak se hovořilo o tom, že někdy po 20. už bychom zase mohli přijít k vám do divadla na nějaké hezké představení s dětma, tak jak to vypadá?
2: Ano, tuto sobotu nám začíná divadelní sezóna a odevíráme s představením Škola kouzel. No a jak už název napovídá, budeme si hrát společně s dětmi na takové malé kouzelníky, samozřejmě si i něco naučíme a všechny děti, co budou na jevišti, dostanou i pravé kouzelnické vysvědčení. No a po představení můžete navštívit třeba v přízemí divadla kouzel i zrcadlový labyrint.
1: Mm-hmm. Pokud tedy hovoříme o tomto představení, tak v kolik hodin a kde bychom měli být?
2: Takže sobota 26. září ve 14 hodin divadlo Kouzel v Líbeznicích u Prahy.
1: Blíží se nám také státní svátek. Máte připravenou nějakou akci i na tento den, protože děti budou doma?
2: Ano, určitě v pondělí 28. na státní svátek každé dítě, které přijde do Muzea fantastických iluzí do Vodičkovy ulice 31, dostane jako dárek kouzelnickou hůlku zdarma a naučí se s ní i kouzlit.
1: Tak děkujeme za informace, ať kouzelníků přibývá, mějte se hezky a příště naslyšenou.
2: Ano, hezký den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme na další dopravní informace, ani tyto nejsou nějak veselé. Začínáme opět na kolejích tragickou zprávou, a sice na trati 032 Jaroměř Trutnov, hlavní nádraží Svoboda nad Úpou. V úseku Jaroměř Česká Skalice se řeší také následky srážky vlaku s osobou, provoz je tam přerušen. Náhradní autobusová doprava je zavedena mezi stanicemi Česká Skalice, Hradec Králové, hlavní nádraží Česká Skalice, Jaroměř a také v obrácených směrech. Koukám pro vás teď v tuto chvíli opět i na dálnice D4 ve směru na Písek, 66. kilometr, je hlášena dopravní nehoda motorkáře. Počítejte se zdržením v těchto místech. D1, 33. kilometr, srážka dvou osobních aut, průjezd je možný, ale velmi, velmi opatrně. D6, 129. kilometr ve směru na Vary, havárie osobního auta, i tady je průjezd možný, ale také tady projíždějte velmi opatrně. Tolik tedy zprávy o dopravních nehodách, pak jsou tu samozřejmě věci, které se týkají uzavírek nebo nějakých míst, kde se zdržíte, tak jedno takové místo rozhodně čekejte mezi 211. a 196. kilometrem ve směru na Prahu na dálnici D1. Tam se tvoří dopravní zácpa a dlouhá kolona vozidel, takže tam počítejte s velkým zdržením. Máme podobnou situaci i na dálnici D5. Chci tím říci, že i tady se hodně zdržíte. Máme tady navíc varování, že kolona je i mezi 30. a 36. kilometrem ve směru na Plzeň. To je jedno problematické místo. Další problematické místo už dobře známe na příjezdu do Prahy, tam to zatím dnes není tak husté, ale přeci jen doprava tam houstne. No a pak velmi hustá doprava je mezi 89. a 95. kilometrem ve směru na Rozvadov a dále potom mezi Stým a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov, a to platí i v obráceném směru. Tolik tedy pohled na dopravní situaci pro tuto chvíli. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Radio.

0: Tak jak pomalu běží čas a bude se venku ochlazovat, tak budou samozřejmě řídnout venkovní akce, venkovní festivaly, konec konců i na parníku Country Rádia se pomalu, ale ještě přesouváme do vnitřních prostor, ale existuje samozřejmě i ve vnitřních prostorách řada zajímavých festivalů a na jeden takový vás pozvu, můžete už teď plánovat, je to za měsíc zhruba 24. října od 18 hodin v kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a Four Folk a to v rámci 24. břevnovského březňáku. No a vy můžete být u toho, kdybyste hledali bližší informace, tak je najdete na www.breznak.eu. No a teď jsem odblokoval telefon 210 323 333 a jak jsem avizoval vlastně, tak tenhle ten festival už se chystá, i když ještě je nějaký čas, je to až 24. října, no ale už teď můžete mít předem dvě vstupenky právě na tenhle ten festival, který je tedy mimochodem, si musíme říci, skvěle obsazen. Takže volat můžete na číslo 210 323 333. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Ahoj Milane, tady Jarda.
0: Ahoj taky, zdravím Jardo, odkud voláš?
1: Pelřimová.
0: Z Pelřimová. A pojedeš do Prahy na tenhle festiák?
1: Ale, jsi to u Prahy někde?
0: To je u Prahy, no, Bílá hora, Praha 6.
1: Pokusím se, no.
0: Jo, dobře.
1: Budu vidět nějakou otázku, jestli odpovím správně.
0: No jasně, hele, ta otázka je stejná jako včera. Já jsem říkal, že tam vystupují čtyři skvělé kapely a chci vidět aspoň jednu z nich.
1: Folk?
0: No, a to je ono. Folk tam bude vystupovat taky. Tahle ta ostravská parta naprosto skvělá. Pak je tam Michal Vilí Sedláček, ten je z Plzně, nebo od Plzně někde. Vynikající, nedávno jsem ho slyšel naživo a parádní. No tak Sunnyside, nemusíme asi dlouze představovat, naprosto úžasný bluegrass. No a Choroši, taky kapela skvělá, takže opravdu parádně obsazený. No já ti gratuluju, řekl si For Folk, to byla součást mé otázky, správně. Vyhráváš dvě stupenky, vydrž mi na telefonu, já ti řeknu více, ano? Není vůbec zač. No a pro vás, přátelé, je tahleta pozvánka platná pro všechny 24. října od 18 hodin v Břevnově, Březňák, Country, Folk a Trampský festival, ale skvěle obsazený Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček, For Folk. Buďte u toho!
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: No, překrásná vzpomínka paní Jitka Vrbová a překrásná skladba Až stichnou bílé skály. To byla poslední písnička dnešního dopoledne. Máme před sebou 12. hodinu, to znamená, jdeme na oběd. Ten, kdo může, ten, kdo ne, tak snad jenom zesílí rádio a může třeba soutěžit v soutěži, ve které ve třech písních budeme opět hledat nějaké to společné tajemství. Takže pojďme na to, předtím ale ještě předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. Dobrý den.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 17 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Velká část domácností vytápěných teplárnami by se měly připravit na výrazné zdražení. Jde o ty, kde je zdrojem tepla zemní plyn. Jeho skokové zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny asi o třetinu. To může znamenat i přes 8 000 korun ročně navíc. Letos v létě zemřelo na českých silnicích 100 lidí. Z toho bylo 32 motorkářů. Podle expertů je na vině to, že se pořádně nerozjezdí a přecení své schopnosti. Nejčastější příčinou tragických srážek byla nepřiměřená rychlost. Takže pokud pojedete kamkoliv a na čemkoliv, velmi opatrně. Na výstavu pro milovníky zahrad nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Výstava Floria ve Věžkách se blíží. V termínu 25. až 28. září se mohou návštěvníci tradičně těšit i na širokou nabídku zboží pro zahradu. Chybět v ní nebudou podzimní květy jako chryzantémy, macešky, vřesy i další rostliny. K dostání bude zboží od zahradníků, pěstitelů i řemeslníků. Luděk Savana Urbánek, Kroměříž.
1: Také Smíchovské nádraží se bude rekonstruovat.
3: Začne v roce 2029 a potrvá 2 roky. Řeč je o plánované rekonstrukci a přestavbě budovy nádraží na Smíchově. Práce tak navážou na rekonstrukci samotné stanice, která by měla skončit v roce 2028. Záměr zahrnuje i výstavbu nového křídla budovy, které nabídne prostor pro obchody, restaurace, veřejné toalety a další zázemí. Magistrát plánuje nad nádražím vybudovat i terminál pro autobusovou dopravu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát hokej a hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v extraligové sezóně. Utkání začíná v 18 hodin. Dohrávka mezi Spartou a Mladou Boleslaví, které odstartuje o půl hodiny později, zkompletuje 3. kolo a Pražené se v ní poprvé v novém ročníku představí svým divákům. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech. Kam

0: Tak jste to měli i s vysvětlením. Dnes v poledním menu nezazněla ryze česká muzika, protože Willie Nelson byl předlohou pro píseň Michala Tučného, to znamená, že měli jsme tady i trošku angličtiny, ale teď už se vracíme k češtině, protože v následujících třech písních, které bude zpívat Vlak na Dobříš, Kapitán Kit a Tony Linhart, je ukryté nějaké to tajemství. Takže zase soutěž, na kterou jste zvyklí v poledním menu, znamená to, že dvojice písní od jednoho interpreta v tuto chvíli neplatí, ale je tady rovnou trojice písní od různých interpretů, ale i tak písně mají něco společného. Tak pojďme hádat, hadači.
1: Můj strejček Jack, když narodil se, to bylo slávy. Pan starosta gratuloval, bučeli krávy. Táta z něj chtěl každým coulem námořníka mít.

Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nech.

Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt. A Jim zkus vyndal svou lulku a pliv garem po rajt. Pak spokojen začal zas hulat, že smí

0: Tak Tony Linhart dospíval Japonečku, 12 hodin 17 minut a výzva pro vás, volejte na číslo 210 323 a zkuste svoje štěstí. Ve hře je opět taková ta cedulka, dobře to znáte z vysílání Country Rádia, hlídá tady Country Pes, ale nejde o to, o co se soutěží, jde o to si pohrát a trošku se pobavit a ukázat, jak nám to při obědě pálí. Tak pojďme zkusit první číslo, které se teď dovolalo. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Rádio.
1: Dobrý den, tady Tonda ze Slaného. Já si myslím, že to jsou přístavy.
0: Jo, Tondo, myslíte velmi správně. Mohl byste být třeba i konkrétní, jaké jste tam zaznamenal. Oni jsou to vlastně přístavní města.
1: Hamburg.
0: Ano.
1: A ten ruskej.
0: Jo, Novgorod. Novgorod, jasně. No tak jo, velmi správně. Máme tady vítěze. Bylo to poměrně asi jednoduché v tuhle tu chvíli. Jak jste na tom s tou cedulkou? Hodí se vám nebo nehodí?
1: Hodí.
0: Jo, máte pejska. Jo, souseda. Aha, tak dobře. Tak pozdravujte pejska, máme pro něj tedy dárek, který mu předáte. Vydržte chviličku na telefonu, já vám řeknu, co a jak, ano?
1: Ano, díky.
0: Taky díky. No a my, přátelé, pokračujeme dál. Polední menu v tuto chvíli pokračuje. Je to polední menu, které patří pro Úterý v tandemu. To znamená, budeme hrát dvě písně od jednoho interpreta. Těmi interprety budou Žalman a spol., Copáci, Vaby Daněk, Hoptropáci a myslím, že taky stihneme Hanu Horeckou, možná dokonce i Kamelot. No, uvidíme, jak to bude svištět. Takže Žalman a Rána v trávě a taky Usta hromu. Jedna píseň známá, druhá méně.

0: Skvělý copáci a jejich charakteristický projev Dávej, to je píseň, která právě doznívá 28 minut po 12. hodině. Já teď vstupuji do toho proudu muziky jenom proto, abych řekl, že dnes 22. září slaví svůj svátek Darina a že všem Darinám tedy přejeme všechno nejlepší, no a posíláme, protože je úterý v tandemu, rovnou dvě písničky.
1: Uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka kousek víkend vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: vlastně vůbec nic nebylo. Déšť sebral pískoviště.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tak Hoptrpáci a Růža, písnička, kterou jsme opravdu dlouho nehráli, dlouho jsem ji taky neslyšel ve vysílání Country Rádia, ale našli byste ji na CDčku Hoptrop na venkově z roku 1993. Teď mám pro vás pozvánku na večerní speciál, dnes je úterý, takže trampské tamtamy. Dnes jsou takové speciální, jde o speciální vysílání, protože hostem bude známá osobnost Miroslav Donutil, ale pozor, nepřijde sem do rádia, ale Kuba Jiroušek vyrazil za ním do jeho oblíbené hospůdky, do jednoho z pražských hostinců, takže vysílání s předním českým hercem a bavičem z jeho oblíbené hospůdky můžete poslouchat dnes od 19. hodiny. Poté si ho můžete dát v repríze ze čtvrtka na pátek o půlnoci, no a v neděli potom zveřejníme záznam i s videem na YouTube archivu Country Rádia a taky na Spotify. Takže slyšet můžete každopádně, ale premiéra bude dnes po 19. hodině a jak víme, v premiéře je to vždycky nejlepší. Takže trampské tamtamy, Kuba Jiroušek a pan Miroslav Donutil. Buďte u toho.

0: Tak jsme si to dali všechno, včetně instrumentálky, kterou zajistili Josef Dobeš a Petr Klouda, Orange Blossom Special v jejich parádním podání. Máme před sebou teď už 13. hodinu, takže zase předpověď počasí, zase zprávy Country Rádia. No a pak pokračujeme tak, jak se sluší a patří na dnešní den, to znamená všechno zahájí cover a originál. Zajistí je Mirek Hoffman a Osborne Brothers. Příjemný poslech a krásné úterní odpoledne vám v tuto chvíli přeje Milan Schmidt. Samozřejmě, pokud ještě obědváte, tak i dobrou chuť.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia.
3: Jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Turisté nosí peníze. Nejvíc peněz u nás nechávají němečtí turisté. Za nimi pak Slováci a Poláci. Zahraniční návštěvníci u nás letos v sezóně utráceli mnohem více než loni. Češi naopak během letošních prázdnin nejvíce nakupovali v Itálii a Chorvatsku. Houbaři mají během letošního září doslova žně, přičemž si z lesů odnášejí plné koše nejrůznějších druhů. Sociální sítě se plní fotografiemi obrovských hřibů, ale také dalších hub, a to včetně křemenáčů, kozáků, babek, klousků nebo dřevokazných kotrčů. Kde bude nová cyklostezka, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Otrokovice chystají novou cyklotrasu i cestu pro pěší. Nová stezka má zlepšit podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu v části Baťova, po které lidé dlouhodobě volají. Stezka povede od křižovatky u čistírny odpadních vod po křižovatku Stylovou ulicí. Stavba si vyžádá i úpravy navazujících komunikací. Luděk Savana Urbánek, Otrokovice.
1: Kde by mohlo vzniknout nové bydlení, to zjistil Luboš Dvořák.
3: Zbylé jizvy po pobytu sovětské armády v tehdejším Československu se daří zacelit i po více než 30 letech. V bývalém vojenském prostoru Uralska nedaleko letiště Hradčany je v zeleni utopené sídliště po rodinách tehdejších důstojníků. Po vleklém urovnání majetkových vztahů je tu šance na znovu obydlení téměř 500 bytů. Luboš Dvořák, Českolipsko.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do světa fotbalu. Fotbalová reprezentace hlásí před 4 duely elitní skupiny Ligy národů už 6 rošád v nominaci. Kvůli zranění nebudou k dispozici David Zima, Denis Višinský, Tomáš Vlček, Tomáš Chorý a nově ani Lukáš Provod s Davidem Juráskem. Nahradí je stoper Ondřej Kryčfeluši, střelec Martin Šubert z Mladé Boleslavy, útočník Václav Sejk ze Sigmy Olomouc, stoper Martin Vitík z Bolni, útočník zbrojovky Brno Daniel Vašulín a jablonecký bek Jiří Sláma. Tolik zprávy z fotbalu, tolik zprávy na Country Rádiu. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na pochod s klubem českých turistů, takže vy už tušíte, že na telefonu je Petr Teringl z Prahy. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Tak kam nás pozvete tento týden?
2: Na tunelový komplex Banka. Totiž když se před lety stavěl tenhle tunelový komplex Blanka, vzniklo nad ním několik parků a právě těmito parky vede pochod, který je připraven na čtvrtek 24. září. Pochod startuje na stanici tramvaje Malovanka, vede přes parky v oblasti Hládkova a Petinky, vede kolem vjezdů do tunelu a potom se stáčí do Královské zahrady a přes Špejchar ke Stromovce. Až do Stromovky ovšem nedorazí, to by bylo moc dlouhý, pochod končí na Letné v restauraci u Letenského zámečku. A tenhle pochod je věnovaný osobnostem, které v téhle oblasti žily, připomene třeba Alici Masarykovou nebo Julia Zejera.
1: Děkujeme za pozvánku, takže krásná procházka a nakonec i posezení s možností diskutovat. Tak závěrem zase zopakujte tedy ta data, která potřebujeme znát.
2: Pochod nad tunelem Blanka ve čtvrtek 24. září, start mezi 4. a 6. odpoledne na stanici tramvaje Malovanka.
1: Petře, děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a za týden naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Na úvod si dáme pár polodenních výluk. Lovosice, Litoměřice Horní, Stará Paka, Martinice v Krkonoších, Kladno, Rakovník, Týnec nad Sázavou, Čerčany, Nedvědice, Tišnov. Tak to jsou polodenní výluky, alespoň některé, které vás ještě mohou zajímat během dnešního dne. Těm dalším se dostaneme v příští hodině. Teď pojďme rychle na dálnice. Vidím, že na D52 na 14. kilometru ve směru na Vídeň je předmět na vozovce, je tam nějaký pytel mezi jízdními pruhy, tak objíždějte opatrně. Další důležité ta informace přichází z D8 na 44,5 kilometru ve směru na Prahu, došlo k havárii, je tam nákladní auto v příkopu. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvorana na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Dozněla písnička, kterou mám opravdu moc rád, Rangers a Jižní Čechy, snad protože jsem Jihočech, snad protože tahle ta melodie je opravdu moc krásná. No a před námi už je teď opravdová americká country, dvě písně nám zaspívá Faith Hill. Ale ještě než dám slovo pro ní, tak dám slovo pro Kačenku, protože pokud jste ještě neslyšeli pozvánku na zítřejší ráno, tak teď máte možnost.
1: Přátelé, pěkné úterý všem přeji. Chci vás pozvat k zítřejšímu vysílání, které doslova a do písmene zasvětíme Cimrmanům, respektive jednomu, tomu, který zítra oslaví 90. narozeniny a za svůj život napsal přes 1200 písní. Tak už zítra ráno v 6 nalaďte cimrmanovské vysílání s Miloněm Čepelkou, Katkou Čepelíkovou, Pláďou Vlachem a kupou soutěží. Těšíme se na vás.

Brandy pil a někdy serval. Když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou. Tu volnost mrakům záviděl snad ten Joe, frajer Joe.

To bychom tedy měli, další hodina plná tandemu právě teď končí a před námi 14. Takže pozvánky za kulturou, je sice teprve úterý, ale proč nevyrazit klidně i v týdnu, takže si poslechněte, máme pro vás určitě spoustu akcí, které by vás mohly zajímat. Jinak příští hodinu zahájí opět cover verze a originál a dáme si pěknou písničku Country Ball, tak to nám krásně ladí s tím, že pozvánky by mohly pozvat právě na nějakou takovou akci, kde třeba si vyhodíme z kopítka. Tak příjemný.

0: poslech.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích písně a orchestrální skladby ze svého pořadu přes 50 let v country. Uslyšíte tam skladby jako je Panenka nebo Hotel Hillary, ale i novější písně, hlavně z CD Stíny na střechách. To vše se odehraje v hotelu Ogar v Pozlovicích 24. září od 19.30. A ještě pro vás máme pozvánku na skupinu Brzdaři, která vystoupí 23. září od 20 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici v Praze.
2: Moc ráda bych všichni pozvala na blížící se koncert v kavárně Cross Café na třídě Míru v Pardubicích. Ve čtvrtek 24. září od 19 hodin proběhne pohodový večer, kdy zahraje skvělé folkové trio Dou na boso a písničkářka a básnířka Eva Blondýna Suková. Sdružení Underfolk, písničkáři v kavárně a Petra Palaščáková se těší na viděnou.
0: Country rádio u

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí.

Tak jsme si dali country ball a countryside, já nejsem tedy žádný velký tanečník, takže na ten country ball mohu říct jen to, že se rád dívám, ale příliš netančím. Ono to s tím pohybem u mě je trošku složitější, já dokonce velmi nerad, když je teplé počasí, mám nějakou větší pohybovou aktivitu, protože když sám sebe vidím s pupkem a celého zarudlého na kole, tak si připadám tak trochu komicky, ale na druhou stranu, když přijde počasí, jaké je právě teď, to znamená podzimní anebo babí léto, tak vyrážím moc rád do hor, kolo mě úplně zas tak nebere, ale do hor vyrážím moc rád. A nebo i tady třeba v nížinách se můžeme podívat na moc hezká místa. Takže čeká nás Tulácká stezka, což může být určitá pozvánka na hezkou procházku, a čeká nás také jedna pozvánka na místo, kam vás zvu velmi pravidelně, a já víc nebudu prozrazovat, dejte si kukátko Country Rádia. Protože je ale úterý, tak jsou tu dvě písně od jednoho interpreta a pozvánkou do Kalifornie může být i písnička Malina Brothers, která právě teď začíná hrát. Odjíždím do Kalifornie. No proč ne?

0: vlakem Country Rádia.
1: Po delší době volám pana Dostála z České krajiny, abychom hovořili nejen o Milovické rezervaci, ale primárně možná o ní uvidíme. Dobrý den, pane Dostále.
2: Dobrý den.
1: Já se chci zeptat, co je u vás nového, protože to, že se začíná příroda asi barvit krásnými barvami, to víme, ale zajímá nás také, co na to zvířátka.
2: Určitě po tom velmi suchém a parném létě jsou zvířata v rezervaci spokojenější s tím, že jednak prší po dlouhé době, za druhé jsou příznivější teploty, ale to období toho babího léta není příznivé jenom pro zvířata, ale také pro návštěvníky. Určitě babí léto patří ke dvěma vrcholům návštěvnické sezóny v Milovické rezervaci. Kromě jara, kdy se rodí mláďata, je právě to babí léto, ten hezký teplý podzim, jedno z těch období, které určitě doporučujeme, aby si návštěvníci nenechali k návštěvě Milovické rezervace ujít.
1: Jak se teď chovají vlastně ta zvířata, ty kopytníci? Já vím, že už jsme jednou mluvili o tom, že jim jako chlad nevadí, takže se na zimu v podstatě těší.
2: Přesně tak. Oni v této době jsou aktivnější, než byly právě třeba o prázdninách, kdy v těch 40-stupňových vedrech ta zvířata zalezla někam do stínu a návštěvníci, kteří v tom extrémním počasí přijeli, tak většinou neměli úplně šanci je vidět, protože zvířata byla schovaná. Takže právě teď to zvířata návštěvníkům vracejí a jsou vidět výrazně lépe než právě v těch letních parnech.
1: My stále hovoříme o tom, že v Milovické rezervaci, případně v dalších rezervacích je něco k vidění, ale abychom byli úplně konkrétní, pokud bychom se chtěli tedy podívat a vidět něco zajímavého, tak kam přímo bychom měli vyrazit a kdy je to nejlepší?
2: Určitě doporučujeme vyrazit do Milovické rezervace s možností zaparkování v Ostravské ulici a návštěvníky potom čeká několika kilometrová okružní stezka kolem rezervace. Každý samozřejmě může ujít podle svých sil a představ s několika vyhlídkami, ze kterých návštěvníci zvířata mohou vidět. Takže to současné počasí je určitě pro návštěvníky lákavé.
1: Já se na podzim těším, já mám podzim rád, jednak ty barvy mi dělají dobře a přesně tak podobně jako vaši svěřenci velká horka příliš nedávám, takže si užívám podzim a babí léto. Doufujeme, že se nám letos vydaří. Já vám děkuji za pozvánku, informace a těším se na slyšenou příště.
2: Také moc děkuji, na shranou.

0: ty bych kých, až budu vzpomínat.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Tak trochu dopravních informací, nejprve trať 170 Klatovy, Plzeň, Rokycany, Beroun, a sice v úseku Klatovy Přeštice jsme řešili nebo se řešili následky srážky vlaku s automobilem, provoz je tam obnoven se značným omezením, v úseku Přeštice Klatovy je zaveden vlivem poškození tratě jednokolejný provoz a vlaky s ohledem na nutnost křížení pouze ve stanicích Přeštice a Klatovy mohou navýšit svá zpoždění zhruba o 5 až 20 minut. Asi to není úplně nic tragického, ale počítejte prosím s tím, že tam to zdržení může nastat. Koukám pro vás tuto chvíli i na dálnice. D2 hlásí bohužel vážnou dopravní nehodu na 16. kilometru ve směru na Bratislavu. Střetlo se tam osobní a nákladní auto a je to se zraněním, takže počítejte s větším zdržením a s většími problémy. Na D2 tedy na 16. kilometru vážná situace. Vážná situace je i na jižní spojce. Tam se srazila 3 osobní auta. Koukám teď v tuto chvíli, v jakých místech to je, abych to trošičku více zmapoval. Ale je to vlastně tady na odbočce sem k nám do Strašnic, tak pokud jedete po jižní spojce, ale nevidím úplně, v jakém je to směru a bohužel se to nedá z toho úplně poznat, ale vypadá to, že je to na křížení s ulicí Rabakovská, je to vlastně v takovém tom rozdvojení a bude to ve směru ke Štěrboholské spojce, podle toho, co vidím. Takže tam ve směru na Průmyslovou se připravte, že bude vznikat kolona a že se tam zdržíte, protože doprava na jižní spojce je hustá. Přejeme vám pro tuto chvíli šťastnou cestu.
3: Country Radio.
4: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
5: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
4: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
5: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
4: Aha, takže probouzeného, ne?
5: No, vždyť to říkám.
4: Aha.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska zamíříme k zajímavé křížové cestě a kapli u Jelínku, kousek od Poličky v Pardubickém kraji. Tato novodobá křížová cesta vedoucí k původní Mariánské kapli je z roku 2015 a má, stejně jako samotná kaple, velmi netradiční keramickou výzdobu. Její autorkou je paní Marie Klimešová z Poličky. Osada Jelínek, kde se všechno nachází, leží pod stejnojmenným návrším. Je to malá vesnice, která je částí obce Kamenec u Poličky a leží asi 2,5 kilometru jihovýchodně od ní. Mezi osadou a městem Polička stojí právě ta kaplička. Stará pověst o ní říká, že tam za švédských válek padli dva důstojníci. Vdovy po nich ji nechali v místě postavit a vylít na ní letopočet 1717. Po roce 1880 kapličku osadníci z Jelínka zbourali, protože se zdi a klenba začaly rozpadat. Kapličku pak postavili novou a v roce 1889 ji nechali vysvětit. Osadníci z Jelínka se do kapličky chodili nejen modlit, ale také se o ní vzorně starali. Průběžně ji doplňovali obrazy a soškami svatých. Po roce 1960 se ale začaly původní sošky a obrazy ztrácet a téměř nic z nich nezbylo. V roce 2007 proto paní Marie Klimešová z Poličky zhotovila do kaple keramické oltářní kachle. Kaplička byla při této příležitosti znovu vysvěcena. Později umělkyně také vytvořila k této kapli křížovou cestu. Její výjevy jsou rovněž keramické. Neobvyklé je to, že jsou umístěny vždy dva na jednom sloupku, zastavení je tedy pouze 7. Každé z nich přitom představuje dvě události z posledních hodin Ježíšova života. To dává křížové cestě její osobitý charakter. Křížová cesta byla požehnána v červnu 2015 při oslavách 750. výročí založení Poličky. Ke křížové cestě a kapli u Jelínku vede z Poličky na jih modrá turistická značka přes Šibeniční vrch. K místu vede také cyklotrasa. Více o křížové cestě u Jelínku najdete například na webu hrady.cz. Pěkný den přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: Z dnešního vysílání je to ode mě všechno, před námi 15. hodina, přichází Miloš Keller a odpolední vysílání Country Rádia zůstává podobné jako to, které jsme poslouchali doteď, protože je úterý v tandemu, to znamená i po 15. hodině cover verze a originál a pak dvě písně od jednoho interpreta. Připomínám ovšem také, abyste nezapomněli v 19 hodin na Tremské tantamy, protože dnes jsou trošku jiné, speciální. Kuba Jiroušek, který je připravuje, vyrazil do oblíbeného hospůdky Miroslava Donutila a tam si spolu budou povídat. V 19 hodin můžete být u toho. Přeji vám krásný zbytek dnešního dne a zítra v 10 naslyšenou.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u cen benzínu, protože stát bude od 1. října opět denně stanovovat maximální ceny pohonných hmot. Tak to včera oznámilo ministerstvo financí. Marže obchodníků bude maximálně 2,50 na litru paliva. Vláda také sníží spotřební daň na naftu. Stejně jako na jaře klesne z původních 9 korun a 95 haléřů na přibližně 8 korun za litr. U benzínu zůstane daň beze změn. Vláda chce také od příštího září zakázat používání mobilu na základních školách. To není žádná novinka. Podle předkladatelů by to mělo přinést větší soustředění dětí na výuku, lepší školní klima a méně rizik spojených s používáním telefonu. Některé školy ale mobily omezují už teď. Místo nich většinou dětem nabízejí jiné možnosti, jak trávit přestávky. Například v Brně na chodbách mají připravené knihy a hry, pingpongový stůl nebo kulečník. O jedné charitativní akci teď kolega Savana.
2: Zlín se letos poprvé připojí k nočnímu běhu pro světlušku. Charitativní akce na podporu lidí se zrakovým postižením se uskuteční ve čtvrtek od 20 hodin na náměstí Míru. Zájemci si mohou vybrat ze dvou tras, přičemž se mohou zapojit jak dlouholetí atleti, tak běžečtí nováčci. Celou trasu lze i projít. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Sledování mobilu při přecházení silnice je nebezpečné. Má na to upozornit nová kampaň.
3: Organizátor pražské hromadné dopravy spustil kampaň, která varuje před používáním sluchátek a mobilů na ulicích, rozhlédnout se, sundat sluchátka anebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. To jsou základní pravidla kampaně s názvem 3 sekundy. Pražský dopravní podnik za prvních 6 měsíců letošního roku eviduje celkem 43 střetů tramvají s chodci. Při nich zemřelo dokonce jedno dítě. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě volejbal. Měli sice skvělý rozjezd, ale klíčový duel evropského šampionátu nezvládli. Čeští volejbalisté podlehli v 8. finále v Turíně Belgii 1-3 na sety a turnaj pro ně stejně jako před 3 lety končí v první vyřazovací fázi. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Country Radio.

Dobré odpoledne, úterý v Tandemu na Country Rádiu pokračuje další hodinou, tou vás provede Miloš Keller. Na úvod jedna písnička ve dvou verzích, ve verzi české, tak jsme ní vrátě vyskočil největší ten kovboj, co jsem znal. A v podstatě název je úplně stejný v angličtině. Johnny Cash, the greatest cowboy of them all. Johnny Cash tuhle písničku natočil v roce 1991 na CDčko Mystery of Life a touhle písničkou se inspirovali i Texmeni. A dál už dvě písničky od jednoho interpreta, od Radka Tomáška, Karlín Carter nebo rekonvalescence, nebude chybět pozvánka na koncert a dopravní informace v půl. Tohle všechno vám nabídnu, užívejte si to.

0: Sluchátkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď Petr Fejkl. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Já vás taky zdravím, Miloši, dobrý den.
1: Tak máte pro naše posluchače pozvánku na zajímavý festiválek. Tak kdy to je, kde to bude a kdo tam bude?
2: Tak, je to festival, který se jmenuje Čtvrtý branický brčání. Konat se to bude 26.9.2026 mezi 13 a 17.00 hodinami. A dá se říct, že tam bude vynikající countryman Libor Žíla Tulák s mojí maličkostí.
1: Konkrétně, pokud by posluchači se chtěli podívat třeba na nějaké webové stránky, najdou něco takového?
2: Určitě můžete zadat do vyhledávače Google Libor Žíla Tulák. Tam se objeví Liborovy stránky a to samé u mé maličkosti, to znamená Petr, ale píše se to F-E-X-L a tam mám svoje stránky na internetu a v názorech píšu o tomto festiválku.
1: Takže ještě jednou místo a datum.
2: Loděnice. T je Kotva Braník, ulice U Ledáren, 1557/1, Praha 4. A jestli ještě můžu doporučit dopravu.
1: Dopravu můžu doporučit i já, protože tam jezdí především trojka a sedmnáctka, Ventur tam zastavuje i pár autobusů ze Smíchova.
2: Přesně tak. Takže jestli můžu, je tam malinko problém s parkováním pro auta, to znamená, zkuste jet, myslím, že bezpečnější a lepší, je to tou městskou hromadnou dopravou.
1: Doporučuje Petr Fejkl, já děkuji za tuhleto pozvánku a přeji hodně návštěvníkům, mějte se hezky, nashledanou.
2: Mějte se báječně, děkuji, Miloši, mějte se a zdravím všechny posluchače vašeho rádia. Nashledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme docela dostného D5 ve směru na Plzeň, za Žebrákem na 34. kilometru začíná kolona, nehoda je na 48. kilometru v omezení. D8 ve směru na Prahu na 48. kilometru v omezení je dopravní nehoda, počítejte s kolonou v tomto směru. D1 z Brna na Prahu u odbočky na Zruč nad Sázavou je rovněž dopravní nehoda a kolona. A D2 ve směru na Bratislavu u Židlochovic je dopravní nehoda, tam se zatím kolona tvoří. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: thing, baby.
1: Tak kdo nám na vlnách country rádia hraje a zpívá v tandemu? Tohle byl Pavel Bobek, nejprve Drž se zpátky, chlapče můj, písnička z roku 1981 z LPčka Zkus se životu dál smát. No a potom To za mě říká Whisky, já ne, z roku 2004 s českým textem Zdeňka Rytíře. A teď do zahraničí, Mel Haggard, I'm a Lonesome Fugitive, nahrávka z roku 1967 a v české verzi známe také od Jindry Šťáhlavského jako Zlaté zvony. Ale my si poslechneme ještě druhou písničku od Mel Haggarda z roku 2010 CDčka I am what I am a možná vyjde čas ještě na někoho dalšího v tandemu. Hezký poslech.

Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo. Ničeho, co jsem kdy udělala. Ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla litovat toho, co jsem neudělala a co se tedy i mou vinou vlastně vůbec nestalo.

0: Instrumentálka skupiny The Shadows Apache zakončila další hodinku úterka v tandemu. Ještě jedna je před námi, ale úplně nejblíž před námi je Tomáš Adamec s informací o počasí a potom se zpravodajstvím po 16. hodině. A muzika po 16. hodině, jedna písnička ve dvou verzích, Michal Tučný a také Johnny Lee. Můžete přemýšlet, která to je, a mezi tím bude hovořit Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Vládní koalice plánuje zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Kabinetu vadí, že se mají v lednu opět zvýšit. Podle opozice by totiž příjmy vrcholných politiků po rozmrazení skokově narostly až o 40%. Další možností je snižovat výši takzvaných náhrad. Na těch si někteří poslanci ročně přijdou i na více než 2 miliony korun. Počasí se mění na podzim. V noci se objeví dokonce přízemní mrazíky. Přehánky čekají meteorologové zpočátku hlavně na severu a východě. Ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách. Ale můžeme se těšit na víkend. Víkend totiž může přinést počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den výrazně nad 20 stupňů Celsia. Senior taxi je služba, která je oblíbená.
2: Novojičínská radnice prodloužila provoz Senior taxi až do roku 2029. Služba určená občanům starším 70 let funguje tak, že město hradí polovinu jízd taxislužbou až do limitu 1000 korun ročně na osobu. Po roce provozu se zapojilo 355 seniorů a službu aktivně využívá 300 z nich. Luděk Savana, Urbánek, Novojičín.
1: Na Kokořín se vydáme s Lubošem Dvořákem.
3: Prošlapané a vodou i počasím poškozené schody k hradu Kokořín jsou z havarijních důvodů uzavřené. Druhé rameno za první serpentínou silnice před doposud jediným tunelem ve Středočeském kraji je zatím schůdná. Na opravě se musí domluvit více stran. Majitelé pozemku a stát by měli do dubna s novou sezónou najít schodný postup. Luboš Dvořák, Kokořínsko.
0: Sport.
1: A jak se dařilo našim borcům v zámořské lize? Brankář Montrealu Jakub Dobeš v přípravném utkání na novou sezonu NHL pomohl jednou přihrávkou Canadiens k výhře v prodloužení nad Ottawou 3-2. Michal Postava udržel v brance Detroitu čisté konto. Red Wings nakonec podlehli Columbusu 0-1 po nájezdech. Asistence obránce Davida Špačka nestačila Minnesotě na výhru. Nakonec prohrála v prodloužení s Chicagem 3-4. Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Je to poslední hodinka úterka v tandemu a tohle byl Johnny Lee a nahrávka s názvem Cherokee Fiddle z roku 1982. Touhle písničkou se inspiroval také Michal Tučný a natočil skladbu jako Indian Banjo. Česky textoval Zdeněk Rytíř a vyšlo to na LPčku Poslední kovboj v roce 1982. A jakkoliv to byl Poslední kovboj, tak to bylo první samostatné album Michala Tučného. A teď už dvakrát Marcela Voborská s Pacifikem, Dave Dudley nebo Brontosaurus. V první polovině hodiny kukátko, pozvánka na zajímavý dobročinný koncert, dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny dvojice pozvánek jednak na zítřejší vysílání a to nejenom na to ranní, ale i polední a potom v závěru hodiny pozvánka na podvečerní a večerní vysílání Country Radio. I v něm je na co se těšit, ale počkejte si. Teď už Pacifik a Helena Maršálková.

0: Radkem Country Rádia.
1: Ve studiu Country Rádia je teď se mnou Pavel Lipták ze skupiny Mrakoplaš. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: A vy už tradičně pořádáte akci Mrakoplaš kontra Alzheimer. Stručně, co to je a kdy bude a v čem to spočívá?
2: Mrakoplaš kontra Alzheimer je koncert, který si dává za úkol vybrat peníze na účel výzkumu Alzheimerovy choroby. Koná se už po 15. letos, bude v divadle v Dlouhé 4. října, tedy od 19.30 hodin. A peníze z něj jdou přímo panu doktoru Bartošovi, on je docent, vlastně panu docentovi Bartošovi do AD centra na ten výzkum Alzheimerovy choroby.
1: Jdou jenom peníze ze vstupného, nebo je tam ještě nějaká další doprovodná akce?
2: Bude tam tradiční aukce raritních předmětů, které přinesou naši hosté a i my. Akce se tam vydraží pod tedy vedením Pavla Anděla.
1: Kdo tam kromě Mrakoplaše ještě bude?
2: Kromě Mrakoplaše tam bude ještě náš vzácný host pan Michal Prokop a audiovizuálně tam s námi bude i pan Miloň Čepelka.
1: Tak to je pozvánka na dobročinnou akci a koncert Mrakoplaš kontra Alzheimer. Webové stránky, kde se posluchači o tom mohou něco víc dozvědět?
2: Samozřejmě máme facebookové stránky a máme stránky www.mrakoplaš.cz, kde je všechno potřebné.
1: Divadlo v Dlouhé, ještě jednou datum a čas.
2: 4.10.19.30.
1: Na akci Mrakoplaš kontra Alzheimer pozval Pavel Lipták ze skupiny Mrakoplaš. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků a hodně peněz.
2: Děkujeme, přijďte, těšíme se na vás.

0: counterfeit $50 bills.
1: Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za minutu půl páté a máme tu dopravní informace na Country rádiu. D1 očekávejte několik kolon ve směru z Prahy do Brna. První kolona u Velké Býteše a potom druhá kolona i v levém pruhu už od Popůvek. V opačném směru Brno-Praha D1 za sjezdem na Kutnou horu se pracuje na vozovce a také se tam tvoří krátká kolona. D5 z Prahy do Plzně, omezení na 40. kilometru, kolona asi na 20 minut. Opět je neprůjezdná 16 v okolí Nové Vsi, to je Mělník Velvary, kvůli vyprošťování kamionu. Kolony jsou i na objízdné trase přes Sazenou. No a v Praze máme problémy na nájezdu od 11 na Štěrbohorskou spojku, tam je dopravní nehoda. Počítejte také s tím, že kolony jsou i v opačném směru, to znamená od magistrály po jižní spojce přes Lanový most. Další doprava za hodinu.
0: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: Tak tohle byla dvakrát Věra Martinová, za chviličku dvakrát dvojice Brooks and Dunn, ale teď v tuhle chvíli pozvánka na zítřejší vysílání a hned dvojitá.
1: Přátelé, pěkné úterý všem přeji. Chci vás pozvat k zítřejšímu vysílání, které doslova a do písmene zasvětíme Cimrmanům, respektive jednomu, tomu, který zítra oslaví 90. narozeniny a za svůj život napsal přes 1200 písní. Tak už zítra ráno v 6 nalaďte cimrmanovské vysílání s Miloněm Čepelkou, Katkou Čepelíkovou, Pláďou Vlachem a Kupou Soutěží. Těšíme se na vás.
0: A já k tomu doplním, že nejenom ráno bude věnováno Cimrmanům, ale také polední siesta mezi 12. a 13. hodinou. Polední siesta bude patřit textařské tvorbě našeho kolegy, který právě 23. září slaví 90. narozeniny, jak už prozradila Kačka. V polední siestě zazní písně předních českých zpěváků a zpěvaček minulého století, kteří propůjčili Miloňovým textům svůj hlas. A hodinu doplní také dvě typická Čepelkova zamyšlení, která na Country rádiu naděluje posluchačům už od roku 1998. Tak to bude v polední siestě, ještě upozornění na trošku dál. Na pondělí 12. října pak připravujeme speciální vysílání přímo s Miloněm Čepelkou.
2: Country rádio.

0: Obtrpáci uzavřeli poslední hodinku úterka v tandemu, další pokračování úterka v tandemu zase za týden. Jaké bude pokračování vysílání Country Rádia? 17 hodin písničky na přání, v 18 hodin čaj o 6, v druhé polovině hodiny Jirka Vondráček nabídne písničku z karavany, Vítek Pěkný Country pod kapotou, také se podíváme, co se bude vysílat zítra ráno a v poledne a zazní vítězná písnička z Bonanzy. V 19 hodin potom Trumpské tamtamy Kuby Jirouška. Tentokrát speciální vysílání s Miroslavem Donutilem z pražského hostince U Váhy. Vysílání s předním českým hercem a bavičem z jeho oblíbeného spůdky. V premiéře právě dneska po 19. hodině reprízujeme potom v noci ze čtvrtka na pátek o půlnoci. Tak Miroslav Donutil a také Kuba Jiroušek od 19 hodin. A ve 20 hodin už kolega Vítek Pěkný tentokrát vás bude provázet večerním vysíláním. Takže v první hodině country je všechno, co se vám líbí. A když to Vítkovi zdůvodníte, tak vám to i zahraje. Nezapomene určitě ani na vítěznou písničku z Bonanzy. A teď už Tomáš Adamec, informace o počasí a zpravodajství.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Teplárny začínají postupně topit. Reagují tak na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Termín zahájení topné sezony je tak podobný jako loni a odpovídá průměru z posledních zhruba 15 let. A ještě dodám, že uplynulá topná sezona byla chladnější než o rok dříve. Obce na Slovensku se v poslední době potýkají s nárůstem výskytu medvědů. Ochránci přírody proto vydali varování pro obce v Žilinském a Košickém kraji, u kterých lidé medvěda viděli. Na místa vyjeli zásahové týmy, aby situaci monitorovali. Do sbírky Národního technického muzea se vypravil náš kolega Luboš Dvořák.
2: Neodolal jsem a v pátek ráno se zařadil mezi obdivovatele železniční nostalgie na Masarykově nádraží v Praze. Za skromné účasti novinářů se vrátil jeden z nejvznácnějších exponátů železniční sbírky Národního technického muzea. Parní motorový vůz Komárek je opět na kolejích. Ten konkrétní byl vyroben v roce 1903. Z přibližně stovky těchto vozů, které kdysi jezdily na kolejích v českých zemích, se do dnešních dnů dochoval pouze tento jediný exemplář. Dosloužil na trati mezi Opočnem a Dobruškou. O tom, kde bude vozidlo k vidění, vtipkoval ředitel Národního technického muzea Karel Xandr.
3: Domovem Komárka bude, až bude dodělaný zde železniční muzeum, takže si to můžete představit. Tady máme krásnou zasklenou halu, krásné tři koleje a na té jedné koleji zrovna stojíme, vidíte ji tady, že jo? No a někde v těchto místech bude vystaven Komárek.
2: Jenže to bude až za několik let. Komárek bude doma zatím v Chomutovském depu. Dostatek páry nejen v kotli přeje Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Ještě do světa Formule 1. V další sezóně budou velké ceny kratší o 15 km. Celková vzdálenost se sníží ze současných 305 km na 290. A tady je důvod. Změny vejdou v platnost kvůli úpravám pohonných jednotek. Pro příští sezonu se má zvýšit průtok paliva, což má pomoci zvýšit podíl spalovacího motoru na celkovém výkonu pohonné jednotky. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím zahrát jakoukoliv písničku od Michala Tučného manželovi Mirkovi k 70. narozeninám s přáním hodně zdraví a lásky od Jany.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, já bych chtěl nechat dneska zahrát kamarádovi Štůdovi a Berušce píseň Kamarád za poděkování za krásný víkend na Velké Malé Americe.
0: Dobře, písničku zahrajeme, měj se hezky.
1: Děkuju, ahoj.

0: Hvězdičky na přání na Country Radio.
1: Prosím o zahrání písničky od Willieho Nelsona The Border pro moji maminečku pro potěšení a úsměv na rtech. Máme tě moc rádi, píše naše posluchačkám.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Děti sedí v ambulanci, vyházet to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci, vyházet to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
2: A pojďme na nějaké ty sloky.
1: Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt a už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláče, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.

pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči, utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech.

0: spát.
1: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minela.
2: Písničky na přání na Country Rádiu.
3: K dnešním narozeninám pro moji neteř Romanku Sedlákovou prosím zahrát písničku Musím se sám sobě smát s Pavlem Bobkem a Robertem Křesťanem. Milá Romanko, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ti přeje teta Jarka.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, hodně zdraví přeju. Můžu poprosit o písničku od
0: Honzy
1: Vyčítala, já nevím, o té známce na té pláži, když se tam lodili, vylodili Američané. Je to pro kamaráda Zdinka, on to má strašně rád, tuhle písničku. Tak.
0: Dobře, tak to bude patrona z války a mějte se hezky, naschledanou.
1: Moc krát děkuju.

Karpacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se, než

0: natřání na Country Rádiu.
1: Zahrajte prosím pro moji maminku Janu k jejím dnešním narozeninám skladbu Čarovné barvy. Díky moc, písničku posílá Marcela.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tu pravidelné dopravní informace na Country Rádiu 16. Mezi Novou Vsí, tedy D8, a odbočkou na Velvary je stále uzavřena. Vyprošťuje se tam kamion. D1 má problémy i ve směru na Prahu. Od D2 až k výstavišti je velmi pomalu jedoucí kolona. V okolí Prahy počítejte s kolonami z D5 až k Ořechu na Pražský okruh na D0. V opačném směru potom od Lochkova až k Barrandovu. Regulují se občas i vjezdy do obou tunelů od D1 k D7 na Pražském okruhu. Problémy jsou také stále ještě na spojovací ulici a počítejte také s tím, že si trošku postojíte i v okolí křižovatky Vypich v Praze 6. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Jsme v druhé části písniček na přání. Milý Vašku, 65 let, to je krásný věk. Přeji ti, ať je každý další den plný radosti, smíchu a lásky. Ať máš dostatek energie na všechny tvé oblíbené aktivity a ať si užíváš života plnými doušky. To ti přeje tvoje Iveta. Nenapsala Iveta ovšem jakou písničku, tak já věřím, že Johnny Cash se bude líbit.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Teď tu mám ještě jeden dluh ze včerejška, kdy e-mail dorazil opravdu už pozdě, po uzávěrce pořadu. Maječná ženská pro moji manželku a taky pro mě k dnešnímu 52. výročí společného života, píše Petr z Chotovin, tak doufám, že poslouchají oba i dneska.

A ještě něco stihneme. Zahrajte nějakou písničku z nového alba skupiny My tři a vy, protože jsme byli na koncertě a moc se nám ty písničky líbily. Dobře, vybral jsem právě z tohoto alba písničku Kolotoče.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn a dnešní poslední zprávy. Hygienici letos evidují už skoro 1500 případů hepatitidy typu C. Nejvíce případů zachycují v Ústeckém a Středočeském kraji, kde se do statistik promítá také vysoký počet věznic. Na rozdíl od hepatitidy typu A se typ C přenáší především krví, nejčastěji mezi uživateli drog. Podle průzkumu si na podzim lidé nejvíce půjčují u bank. Průměrně si prý lidé půjčují stovky tisíc korun. Některé domy dětí a mládeže napříč Českou republikou zdražily kroužky. Děti tak dají za zvolený kroužek od 800 až po 4000 korun za celý školní rok. Pořídit byt nebo dům by si do 5 let chtělo podle průzkumu 1 400 000 Čechů. Vysoké ceny nemovitostí a drahé hypotéky jim to ale zásadně komplikují. Dům dětí a mládeže v Sokolově otevřel logopedickou školičku, je určená dětem předškolního věku a má jim pomoct rozvíjet řeč, mít správnou výslovnost. Zájem je velký, i protože dětí s vadami řeči přibývá a na logopeda se čeká nesmyslně dlouho, klidně i 2 roky. Sršeň asijská byla v Česku letos potvrzena jen 2x, a to v Rozvadově a v Liběchově u Mělníka. Lidé ale poslali stovky podnětů. Zprávy jsou u konce, hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

až mi zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij, na na na.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar tuláci, dneska zamíříme k zajímavé křížové cestě a kapli u Jelínku, kousek od Poličky v Pardubickém kraji. Tato novodobá křížová cesta vedoucí k původní Mariánské kapli je z roku 2015 a má, stejně jako samotná kaple, velmi netradiční keramickou výzdobu. Její autorkou je paní Marie Klimešová z Poličky. Osada Jelínek, kde se všechno nachází, leží pod stejnojmenným návrším. Je to malá vesnice, která je částí obce Kamenec u Poličky a leží asi 2,5 kilometru jihovýchodně od ní. Mezi osadou a městem Polička stojí právě ta kaplička. Stará pověst o ní říká, že tam za švédských válek padli dva důstojníci. Vdovy po nich ji nechali v místě postavit a vylít na ní letopočet 1717. Po roce 1880 kapličku osadníci z Jelínka zbourali, protože se zdi a klenba začaly rozpadat. Kapličku pak postavili novou a v roce 1889 ji nechali vysvětit. Osadníci z Jelínka se do kapličky chodili nejen modlit, ale také se o ní vzorně starali. Průběžně ji doplňovali obrazy a soškami svatých. Po roce 1960 se ale začaly původní sošky a obrazy ztrácet a téměř nic z nich nezbylo. V roce 2007 proto paní Marie Klimešová z Poličky zhotovila do kaple keramické oltářní kachle. Kaplička byla při této příležitosti znovu vysvěcena. Později umělkyně také vytvořila k této kapli křížovou cestu. Její výjevy jsou rovněž keramické. Neobvyklé je to, že jsou umístěny vždy dva na jednom sloupku, zastavení je tedy pouze 7. Každé z nich přitom představuje dvě události z posledních hodin Ježíšova života. To dává křížové cestě její osobitý charakter. Křížová cesta byla požehnána v červnu 2015 při oslavách 750. výročí založení Poličky. Ke křížové cestě a kapli u Jelínku vede z Poličky na jih modrá turistická značka přes Šibeniční vrch. K místu vede také cyklotrasa. Více o křížové cestě u Jelínku najdete například na webu hrady.cz. Pěkný den přeje a loučí se s vámi Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer u čaje o šesté. Dneska si povíme, jak využít různé druhy mletého masa. Hovězí, to je ta nejklasičtější volba, má výraznou chuť, snese dlouhé vaření, hodí se do omáček, třeba bolognese, ragu, doplněné zeleniny nebo do hamburgeru. Čím vyšší obsah tuku, tím šťavnatější. Vepřové je jemnější, tučnější a chuťově méně výrazné. Je výborné do karbanátků, taky se většinou dělá půl na půl s hovězím, dosekané nebo smíchané právě s hovězím. Samostatně se hodí do asijských jídel nebo doplněných knedlíčků. Kombinace hovězího a vepřového je nejuniverzálnější základ. Hovězí dodá chuť, vepřové zase šťavnatost. Většina tradičních receptů na karbanátky a sekanou počítá s touhle kombinací. Jehněčí je výraznější, aromatičtější a trochu jiné. Ne každý ho může pochopitelně. Hodí se do řecké a turecké kuchyně, musaka, kofty nebo plněné listy vinné révy. Ty se bez něj neobejdou. Kuřecí a krutí to jsou lehčí alternativy. Samy o sobě jsou docela suché, musí se doplnit tučnější složkou nebo dostatkem nějaké omáčky. Hodí se do asijských jídel, do polévky nebo jako základ pro zdravější verze jídel.
0: Posloucháte Čaj o šesté.
2: Let's go.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra. Martinice v Krkonoších, Kunčice nad Labem Vrchlabí, Týnec nad Sázavou Čerčany, Nedvědice Tišnov, Budišov nad Budišovkou Odry, Šumperk Hanušovice, Šumperk Závrh na Moravě, Staré Město pod Sněžníkem Hanušovice a Olomouc Domašov nad Bystřicí. To jsou polodenní železniční výluky na zítra. Šťastnou cestu i přes výluky.
0: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam. Na Country Rádiu.

0: Písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, milí posluchači Country Rádia. Opět je tady písnička týdne a opět je tady Jiří Vondráček. Písnička týdne je z karavany 97 a já jsem pro vás vybral už třetí skladbu a ta je jednou z nahrávek, kterou Meziměsto, to je skupina, zařadilo na svoje nové album. To se jmenuje Pramen, co neuteče a určitě je to o životě, ve kterém plují naše duše. Tak tady je písnička 39. týdne Meziměsto a Šípky.
2: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se na polovic. Asi někdo ti dal do dlaně pár šípků, ty vedou tě ode mě pryč. Taky o ně bych stál, prones bych poslední vítku a řekl bych si, byl to jen kýč, byl to jen kýč.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. První solární sanitka absolvovala testování v Africe. Zpráva je z webu novinky.cz. Skupina Solar Team, pocházející z Technické univerzity v Eindhovenu, se pochlubila dalším úspěchem s technologií solárních automobilů. V létě totiž ukončila zkoušky své solární sanitky Stella Juva, kterou testovala v odlehlých oblastech africké Keni. Zkoušení sanitky odstartovalo během letošního léta. Tým pak celkem zdolal kolem 800 kilometrů, a to často i ve velmi náročných podmínkách. Sanitka si po celou dobu vyráběla elektrickou energii sama pomocí solárních článků na střeše. Při zastavení pak bylo možné vysunout ještě boční díl s dalšími solárními panely. Jak uvádí Solar Team Eindhoven, během parkování dokáže energie vyrobená sanitkou plně pokrýt její spotřebu, tedy včetně využití jejího zdravotnického vybavení. Solární sanitka by tak měla být vhodná k nasazení v oblastech, kde je obtížně dostupná elektrická energie a zdravotní péče. Díky zásuvkám může navíc napájet i další zařízení. Na palubě tak měla rentgen, ultrazvuk, automatický defibrilátor i chladící zařízení pro převoz vakcín. Ve spolupráci se zdravotnickou organizací poskytla solární sanitka za pár dnů zdravotní péči pro zhruba 200 lidí. Jediným problémem během jízdy náročným terénem pak bylo poškození tyčky řízení. Tu se ale povedlo vyměnit během půl hodiny, a tak mohlo solární vozidlo dál pokračovat v nerušené jízdě. Tým stojící za solární sanitkou bere úspěšné testy v terénu jako důležitý první krok, který má motivovat organizace či vlády k inovativnímu přístupu k sociálním výzvám. A evidentně se nebrání ani spolupráci, přičemž doufá, že Stella Juva je jen začátkem na cestě k větším projektům. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Přátelé, pěkné úterý všem přeji. Chci vás pozvat k zítřejšímu vysílání, které doslova a do písmene zasvětíme Cimrmanům, respektive jednomu, tomu, který zítra oslaví 90. narozeniny a za svůj život napsal přes 1200 písní. Tak už zítra ráno v 6 nalaďte Cimrmanovské vysílání s Miloněm Čepelkou, Katkou Čepelíkovou, Vláďou Vlachem a Kupou Soutěží. Těšíme se na vás.
1: A já k tomu doplním, že nejenom ráno bude věnováno Cimrmanům, ale také polední siesta mezi 12. a 13. hodinou. Polední siesta bude patřit textařské tvorbě našeho kolegy, který právě 23. září slaví 90. narozeniny, jak už prozradila Kačka. V polední siestě zazní písně předních českých zpěváků a zpěvaček minulého století, kteří propůjčili Miloňovým textům svůj hlas. A hodinu doplní také dvě typická Čepelkova zamyšlení, která na Country Rádiu naděluje posluchačům už od roku 1998. Tak to bude v polední siestě ještě upozornění na trošku dál. Na pondělí 12. října pak připravujeme speciální vysílání přímo s Miloněm Čepelkou.

0: 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači na Country

0: Rádiu se pomalu rozeznívají další tramské tamtamy a dnes vás z přívětivého prostředí měšťanského hostince u Váhy zdraví Kuba Jiroušek. V místě, jež mám moc rád, s člověkem, kterého si nesmírně vážím. Dnes bude naším hostem přední český herec a také výborný zpěvák Mirek Donutil. Zdravím vás, Mirku.
1: Já taky zdravím a zdravím zároveň vás, kteří se na nás díváte, a i ty, kteří nás pouze posloucháte.
0: Jak tráví Mirek Donutil volný čas? Co ho fascinuje na Otu Pavlovi? Jak změnilo jeho život angažmá v divadle Husa na provázku? A co nás čeká na večerech Lucerna Mirka Donutila po 20 letech? O tom všem si dnes budeme povídat. Celý pořad samozřejmě doprovodí Mirkem zpívané písně. Tak příjemný poslech.
2: Přečtení už není

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný tou.

0: Tramské tamtamy pro vás dnes natáčíme v Měšťanském pivovaru U Váhy s Mirkem Donutilem. Mirku, vy jste oslavil v únoru 75. narozeniny.
1: Já vím,
0: že nemáte bilance moc rád, ale jak vnímáte to, že z kluka Střebíče, který později vlastně stál na prknech Národního divadla vedle obřích men herecké historie, jste dnes vy ten, který je de facto národním symbolem toho hereckého kumštu a učí se od vás další generace. Jak tohle vnímáte?
1: A to víte pozitivně, že se ode mě učí další generace?
0: No já si myslím, že určitě.
1: Jo? No tak já půjdu jedně rád. Já jsem se taky od těch velikánů učil. Byl to velký skok, když jsem do toho Národního divadla přišel a najednou se podíváte, na jevišti stojí pan Hrušinský, pan Kembr, pan Lukavský, paní Chramostová a všichni další, nemůžu je všechny ani vyjmenovat, protože to bychom byli tady dlouho. Jako, tak to bylo skutečně jako náročné, ale zase jsem si říkal, když se mi podaří to ustát, když se mi podaří to vydržet, ten nápor, když to zvládnu a všichni na provázku, Petr Šerauf, Zdeněk Pospíšil, Bolek Polívka. Bolek řekl krásnou větu. Bolek řekl, tady budeš chybět, tam budeš přebývat.
0: Jo.
1: A po letech, ani ne, po jednom a půl roce přijel a říká, nepřebýváš, trčíš, což mě velmi potěšilo. Ale než člověk začal trčet v tom Národním divadle, tak to byla velká zkouška.
0: A dneska, když jste v pozici, když to řeknu, už těch uznaných herců, cítíte se asi jinak, přece jenom to očekávání od toho okolí je úplně jiné než tehdy, že?
1: Očekávání je vždycky takové, jakou laťku si herec nastaví. A je dobré mít na mysli to, že tu laťku už nemůžete podlézt, že už ji můžete jenom přeskočit. A to je obtížné, pochopitelně, protože když si ji nastavíte do poměrně slušné výšky, a to už na provázku nám naši tři významní režiséři, ještě jsem zapomněl vyjmenovat Evu Tálskou, udělali, tak jako už potom je to velmi náročné jít přes tu laťku dál.
0: Já jenom upozorním naše posluchače a diváky, že pokud by slyšeli, že za námi tak jako duní tramvaj, ono to je poměrně příhodné, protože hostinec U Váhy je tady kousek od kolejí a je to domeček z 19. století, takový malinký, ale moc pěkně teda zařízený.
1: Na rozdíl od těch domečků, které rostou naproti a jsou veliké a nevím, jak budou zařízené.
0: Mirku, základem filozofie tramského hnutí byl vždycky důraz na přátelství a kamarádství. Myslíte si, že pro vás je přátelství něco, co celoživotně vaše konání formuje? Já vím, že řeknete ano, ale spíš v jakém duchu?
1: No v jakém duchu? Samozřejmě vám to pomáhá. Přátelství je velmi důležitá věc. Mám, dá se říct, poměrně slušnou řádku přátel a jsem za to vděčný. S některými jezdím na ryby, s některými do lesa, s některými na golf, s některými si jen tak povídáme při pivečku a stojí to vždycky za to. Protože přátelství vás posiluje, stejně jako láska. Posouvá vás dopředu, ukazuje vám v mnoha ohledech cestu, protože ti přátelé jsou zase z úplně jiných oborů a dokážou vyprávět o úplně jiných věcech, které pak nasáváte do sebe a používáte proto, abyste dělal svou profesi kvalitně.
0: A co rodina? Já jsem totiž koukal, že vy jste vlastně se svojí ženou od roku 77.
1: Mm-hmm.
0: To je neuvěřitelný.
1: Je to uvěřitelný.
0: Jak to děláte?
1: Já nevím, jak to dělá ona, to je spíš otázka na ní. My jsme se vzali po velmi krátké chvíli, co jsme spolu chodili. Nebylo to ani půl roku a jsme spolu dnes, bude to brzy už 50 let a to je moc hezký. Já jsem za to, že jsem si Zuzanu našel velmi vděčný, protože to je žena, která je do nepohody, opravdu. Ta stojí za mnou ve všech ohledech a vždycky dokáže být připravená, vždycky dokáže se postarat o rodinu. Vlastně o všecko se dokáže postarat, takže jsem si vybral dobře, jestli ona, to musí říct ona.
0: Tady je právě složité to, že na ty ženy, které se rozhodnou jít do takového svazku s člověkem, který je pořád na cestách, je to pro ně velká oběť a klobouk dolů před nimi.
1: No pozor, ona to nevěděla. Ona totiž ani nevěděla, že jsem herec. Jo. I když jsme se seznámili, to bylo prostě tak nenadálý a rychlý, že vlastně ona ani nevěděla. A co vlastně děláš, se mě zeptala po našem prvním rande. A já jsem řekl herec a ona se vyděsila. Jako herec, jo. A potom se vyděsila její maminka, která byla rodilá brňačka a říká, co ty bylo takový herec bude dělat, jo. A to bylo teda jako spíš z jejího pohledu takové, měla obavu, jo, prostě plné obav. Ale fakt je, že jsme našli cestu, co spolu dělat a důkazem toho je, že jsme spolu takhle dlouho. No.
0: Já bych v návaznosti na toto povídání teď pustil u nás velmi oblíbenou skladbu Ten báječný mužský svět. Ta se hodí a bude příhodná i k našemu dalšímu okruhu povídání.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát za tajemství.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem,

0: S Mirkem Donutilem pro vás dnes vysíláme ze smíchovského hostince u Váhy. Mirku, jako kumštíř chápu, že aby člověk mohl vyjít na to jeviště, tak musí taky někdy odpočívat. Na ty výkony se musí připravovat a nejlépe někde v poklidu, třeba v místech, které má rád s rodinou. Vy máte chalupu v obci Borová na Vysočině, kam jezdíte moc rád. Jak jste se ocitl zrovna tam?
1: Jsem moc rád, že jste to jméno řekl špatně, protože bych nerad toho upřesňoval, aby tam zase nejezdili výpravy, což už se někdy stalo. Ona se trošku jmenuje jinak, ale dobře, klidně to řekněme, jmenuje se Bobrová. Ale je to kousek od Nového Města na Moravě, kousek od Žďáru nad Sázavou, kousek od Brna. Je to dobrá poloha a když jsme bydleli v Brně, měli jsme to kousek, teď je to pochopitelně kousek dál, ale zaplať pámbu, je tam klid a je tam pohoda. Já tam jezdím strašně rád. Jsou tam rybníky, skoro stejné množství jako v jižních Čechách, kolem nás je jich 35, takže je kde chytat. Jsou tam řeky, tam je taky možno chytat. Jsou tam přehrady, je tam nedaleko tři, jsou golfová hřiště, kam je možno zajet, čili naprostá pohodička. Já tam jezdím rád a vy říkáte při odpočinku čerpat síly, což je samozřejmě jako někdy si je taky ubírám tím, jak hraju ten golf, ale fakt je, že při tom odpočinku já úplně vypnu. Já vůbec se neučím žádný texty, neprobírám nic z toho, co mě čeká. To všechno přijde až potom, až se z toho odpočinku vrátím. A pak se někde zavřu a učím se text. A někdy je to velmi kruté, protože když jsme třeba točili doktora Martina, tak všichni ostatní po natáčení zašli do hospůdky a přidali to pivečko. A já jsem seděl v pokoji a drtil jsem texty na druhý den, protože mě čekalo 8 obrazů plných neuvěřitelných lékařských výrazů, které se velmi těžko učili.
0: Vy jste několikrát zmínil to rybaření, to je o vás všeobecně známo. Tu vášení vás probudil tatínek?
1: Tatínek. Já jsem s tatínkem od malinka jezdil na ryby, chytal jsem mu nejprve nástražní rybky na ty dravce, které chytal zase on. A pak se to už vyvinulo v takové společenství, že už mě bral jako partnera sebou, když jsem dosáhl nějakých 15 let. A pak už jsem začal s kamarády jezdit sám a už to bylo právě zase, se začalo navazovat to první rybářské přátelství. Dneska mám řadu rybářských kamarádů, se kterými rád jezdím na ryby a ke kterým rád jezdím na ryby.
0: Jste mi v mezičase řekl, že jeden z nich je náš vášnivý posluchač.
1: Ano, to je Franta Kosma. Ten má to country radio puštěný pořád, když spolu jedeme na ryby.
0: Jinak můžeme říct, že Mirek taky, protože jeho řidič neposlouchá nic jiného, takže ten to má od rána do večera na zájezdech.
1: Ale já jsem rád, protože kdykoliv jedeme v autě, on to má puštěný, neboť sám hraje v kapele, v takové amatérské a ten řidič a jako pouští to country radio, takže já mám naprostý přehled, vím, že tam teď Petr Kosma nastoupil místo pana Šťastný, kterého zdravím tam nahoru, zaslouží si to, ale Petr Kosma to dělá moc hezky.
0: Co synové vaši jezdí s vámi rybařit?
1: No, staršího syna už to čaplo, Tomáše, ten už jezdí na ryby, jezdíme spolu, ano, byli jsme na Slovensku, byli jsme v Norsku spolu chytat ještě s dalšími kamarády a mladší syn, ten má teď starost jinou, že jo, ten má teď synka, takže se stará především o synka, ale paradoxně jak jeho, tak jeho ženu Sáru už to taky chytlo, jo, a krásný je, když třeba, to znají všichni rybáři, prostě když přijde někdo nový k vodě, a to se Sáře stalo, a ptá se, a jak se to dělá, jak to mám tam nahodit a co tam mám dát a teď mi to tam ťuká, co mám udělat? Říkám, takhle to jenom zasekne a chytne takovouhle rybu, jo? Jako první úlovek a pak dlouho nic, ale tak to máme všichni.
0: Vy jste se ve svém životopisném filmu zmínil o velké lásce k díle Oty Pavla. Proč zrovna Ota Pavel? Souvisí to jak s tou tématikou berounky, rybaření, nebo prostě na tom díle vidíte něco ještě přesahujícího?
1: Já jsem si vždycky přál tam jet, vidět to, protože jsem o tom vždycky tam na Moravě, když jsem to četl jako kluk, jenom jsem tušil, že to tam bude asi krásně a ono je. Já jsem tam jel, pan převozníkův syn mě vozil na lodi, jo, bylo to úžasný a jenom ty ryby už tam nejsou takový, jak tam byly asi tehdy za Oty Pavla, ale to bylo vynikající vynikající člověk, vynikající spisovatel, vynikající sportovní redaktor. Prostě zamiloval jsem se do té jeho prózy. Byla krásná, ať už v těch sportovních povídkách, nebo v těch rybářských povídkách. Dokázal perfektně vystihnout tu atmosféru jímavým, krásným, dojímavým způsobem. Prostě miluju Otu Pavla. A taky jsem dělal vlastně z jeho knížek pořad ve Viole.
0: Mě třeba moc bavil Fialový poustevník, a když pak člověk míří do těch skrý a vidí přesně, jako kdyby tam byl, když to dílo čte. No, každopádně my si teď pustíme skladbu Zlatí úhoři, to Mirek naspíval tuto píseň s orchestrem Karla Wagnera, kterého také zdravíme, a ta je právě inspirovaná dílem Oty Pavla.

0: Našim posluchačům se Miroslav Donutil vyril do paměti jako představitel Nikoly Šuhaje Loupežníka v Baladě pro banditu. Písničky z filmu se u nás v rádiu stále hrají a skladby Zabili nebo Ani tak nehoří můžete slyšet u Táborových ohňů dodnes. Východiskem toho je však divadlo Husa na Provázku, kde Mirek působil 17 let. Mirku, vy jste mluvil často o vzpomínkách, jak vás toto divadlo formovalo, ale co já jsem nevěděl, že vy jste s divadlem projeli zhruba 25 zemí. Jak jste to zvládli vlastně v době tuhého socialismu?
1: No, sám se tomu divím, ale oni komunisti měli strašně rádi valuty a já do dneška ani nevím, kolik jsme jich doopravdy dovezli, protože nám dali vždycky takový diety, ale my jsme za to byli vděční, nám nešlo vůbec o peníze, nám šlo o to vidět to a zažít to a být tam úspěšní a všecko to se nám podařilo. Oni nás prvně nechtěli pouštět, my jsme festival v Nancy v roce 1973 vyhráli a dostali jsme asi 30 pozvání do celého světa a všichni se divili, proč nemůžeme jít rovnou, ale proč musíme jít o něco žádat domů a pak teprve jet. Naštěstí se nám podařilo vycestovat do zhruba těch 25, možná i více zemí, díky tomu, že oni přišli na to, že je to výhodný. A hlídali si nás, pochopitelně. S námi jezdili takový podivní lidé, kteří na nás neustále dohlíželi a psali o nás zprávy. A dokonce, a to musím říct s určitou dávkou vděčnosti, náš šéf tehdejší, kterého jsme podezírali z toho, že to bude asi nejhorší ty jeho zprávy, tak se ukázalo, že on ty zprávy psal naprosto skvělým způsobem. Naši se setkali s těmi, se kterými se neměli setkat, ale hovořili o tom, že všechno u nás je v pořádku. Takhle psal ty zprávy. Čili nám de facto jako hodně pomohl a možná, že výtky vůči jeho působení v divadle Husa na Provázku, které často slyším, jsou trošku nepatřičné.
0: Kde jste všude byli, Mirku?
1: Je, to všechno pospomínám. No celou Evropu. Jsme vlastně sjeli celou Evropu od Itálie přes Španělsko. Tam jsme byli 30 dnů ve Španělsku, projeli jsme celý Španělsko a hráli jsme 64 představení. To byl dost záhul. Pak jsme taky absolvovali takovou velkou výjezdní akci, která se jmenovala Mir Karavan. A tehdy jsme vyrazili s asi 10 světovými soubory na cestu od Moskvy až po Švýcarsko, jo, projeli jsme celou Evropu, byli jsme 50 dnů na cestě a spali jsme v autech Škoda 1203. To byl náš hotel, to byl náš dopravní prostředek a všichni ti z těch souborů říkali, že jedete veteránama. To nejsou veterány, to je naše nový auto, prosím vás. A vydrží to? No vydrželo to ku podivu fakt dobře, protože s námi jelo i montážní, servisní auto z té fabriky s dvěma řidiči, kteří dohlíželi na to, aby vydrželo. A fakt to zvládlo tisíce kilometrů, jo? Čili to bylo docela zajímavé. No a jinak jsme byli jako Německo, Belgie, Lucembursko, no prostě skoro po celé Evropě.
0: A když jste byli takhle v zahraničí, nebylo tam takový to hlodání zůstat?
1: Ano, tak jako zpočátku bylo. A pak, když jsme zjistili, že vlastně oni nás budou pouštět, že se jim to zalíbilo, že vozíme domů prostě docela slušný přísun peněz, tak už nás to nenapadlo, protože jsme chtěli tvořit tady, pro naše lidi. Chtěli jsme být účastní české kultury a ne dobývat svět na západě, kde by se nám to asi těžší podařilo. My jsme ztratili veškerou píchu, kterou jsme oplývali, jak jsme se stali populárními v tom Brně, kdy jsme ani nemohli na ulici v zahraničí, kdy jsme přijeli do Paříže a na každém rohu byli všichni talentovanější potulní umělci, než jsme byli my, což nás teda velmi šokovalo a Scherhofer, náš režisér, prostě řekl, taky musíme umět žonglovat, tančit, stepovat, zpívat, mluvit cizím jazyky, všechno nás to učil a všechno to na nás bušil. My jsme místy ho za to trochu nenáviděli, ale pak jsme byli všichni vděční.
0: Já si právě tady říkám, když člověk dělá pro české publikum, potažmo třeba pro slovenské, tak je to publikum, které je domácí. To je přece úplně jiné, než jak na vás třeba reagovali v tom zahraničí? Cítil se tam, jako určitě to je jiné než v Česku?
1: Různě, pochopitelně různě. Zažili jsme, a musím to přiznat sebekriticky, i taková jako třeba Waterloo. To všichni známe, co to je za město, že jo? Jak tam Napoleon dopadl. My taky. Co nám přijeli, přišli jsme do nějakého velkého sálu, kde se začala chystat naše scéna a přišel majitel té scény a vyhodil nás. Řekl, tady žádný divadlo nebude. Tak jsme museli odjet. Přijeli jsme do Stockholmu, druhý takový debakl, co si pamatuju, víc jich naštěstí nebylo, kdy jsme přišli do nějakého takového sídlištního divadla, tam jsme hráli Brechtovu svatbu, tedy měli jsme hrát, a přišlo 12 diváků. Takže Šerauf říká, uděláme úvodní rozcvičku a jedem. Tak jsme udělali úvodní 10-minutovou rozcvičku, zaspívali, zažonglovali a odjeli jsme. Ale jinak to byly velké úspěchy, ať už na divadelním světě, Divadle národů v Sofii, kde byly tisíce lidí, nebo v Itálii, v různých velkých divadlech, ve Francii, ve Španělsku, v Belgii, jo. Tam všude divadlo Husa na provázku slavilo úspěchy. A bylo to taky i díky Bolkovi Polívkovi, který tou dobou byl velmi uznávaným mimem po celé Evropě i po celém světě. Jo. To je třeba přiznat. Jeho představení Amaya dobývalo svět. Naše představení Svatba a Komedia dell'arte a zase díky Bolkovi, který v tom hrál hlavní roli, bylo úžasně přijímané po celém světě.

0: Trnské tamtami pro vás dnes vysíláme z měšťanského hostince U Váhy s Mirkem Donutilem. Teď se zaměříme na jednu akci. Oni to vlastně jsou tři akce, které nás poměrně brzy čekají. Lucerna Mirka Donutila po 20 letech. V pondělí 12. října, v úterý 13. října a poslední ve středu 14. října. Já jenom krátce představím info, žádná velká oficialita, žádné patetické oslavy. Spíš taková poctivá oslava po našem, s humorem, nadhledem a lidskostí. Jako když si sednete ke stolu s dobrým kamarádem, dáte si kafe a on spustí. Počkej, tohle ti musím říct. Tak Mirku, když takhle čtu, na co se mohou diváci a posluchači těšit?
1: No, na začátku musím říct, že já už jsem se trošku zdráhal do Lucerny. Byl jsem tam v roce 1996, potom v roce 2006 a pak už jsem tu desítku vynechal a myslel jsem si, že tím to pro mě skončilo. A teď mě pan Ságl, manažer, přemluvil a říká, musíte tam ještě jednou zajít, musíte. A nebo dvakrát, a nebo dokonce třikrát. Jo? Já říkám, není to hloupost? A on, ne, není. No, tak teď mi sdělil, že asi už je většina lístků pryč, což mě teda velmi potěšilo, to musím přiznat. A já se chystám tam vyprávět o svém pobytu v Národním divadle. O všech těch, se kterými jsem se v Národním divadle setkal, i s těmi, co jsem se setkal při mém angažmá v Národním divadle a nebyli jeho členy. Takže takové jako úplně nové vyprávění, které už mám, přiznám se, ozkoušené z různých míst České a Slovenské republiky, ale chci to udělat jako takové shrnutí a takovou tečku za mým působením v Lucerně, které vždycky bylo velmi působivé pro mě a doufám, že i pro diváky, protože to je za odměnu být v Lucerně. V Lucerně vystupovali Louis Armstrong, Ella Fitzgerald a další, jako prostě to je něco neskutečného být tam a přiznám se, že skoro vždycky, když vstoupím, a znovu se mi to opakovalo teď při vánočních koncertech s Evou Urbanovou, kdy vstoupím na to jeviště a v těch kalhotách se mi začne ta noha mírně třepat. Je to zvláštní chvění, které dostanete, ti, kdo neznají ten pocit, že stojí na pódiu v Lucerně, to nepochopí.
0: Sál sálu. Mirku, kdy se zrodila ta tradice těch Lucernem, protože my to známe třeba z televize, já už jsem na to koukal jako malej kluk, vždycky jsem se u toho smál. Kdy jste se poprvé rozhodl, že uděláte Lucernu na svoje triko?
1: No já ani nevím, jestli jsem se rozhodl já, jestli se spíš nerozhodl pan Spurný, který tehdy Lucernu vedl a nevím, jestli ji nevede i dnes, to jsem neskoumal, který mě chvilku hostil i v divadle U Hasičů s mým pořadem a říká, to musí do Lucerny. A já jsem zprvu si vůbec netroufal, já jsem si říkal, že to je fakt jako velmi troufalé jít do Lucerny přes 2000 lidí a teď 2 hodiny je bavte. Jo, to opravdu není jen tak. No a nakonec mě přemluvil, dokonce do toho šla tehdy Česká televize, stejně tak jako o 10 let později, natočilo se to, to teď už nechci, já už si myslím, že stačilo, tak prostě tehdy se to takhle prostě urodilo, no, že pan Spurný asi to byl, který mě inspiroval k tomu, abych do té Lucerny šel.
0: Představuji si, já to znám z pozice muzikanta, velká kapela, ale když vidím vás, jak tam přijdete a teď je tam těch 2000 lidí a říkají si, tak Mirku, teď ukáž, jestli nás dokážeš pobavit. To je úplně jiná disciplína. Jak se pracuje s publikem 2000 hlavým tak?
1: Asi stejně jako s 20 hlavým. Je to úplně jedno, abych řekl pravdu. Protože najednou, když tam přijdete a setřesete ze sebe to třesení kalhot a tu trému, tak už se oddáte příběhu těch příběhů a začnete ty příběhy lidem vyprávět a když se chytnou hned na začátku, což se zaplať pánbu stává, tak v ten moment už se cítíte být uvolněným a už začínáte ty příběhy klást jeden za druhým a vyprávět to těm lidem, kteří přece přišli pro to, aby se pobavili. A vy to víte a vy je nesmíte zklamat. To je jediný zádrhel, protože v momentě, kdyby se podařilo je zklamat, tak už se nechytnou a už dál s vámi nejdou. Čili je prostě důležité navázat s nimi kontakt hned na začátku. A jak říkal jeden náš slavný režisér, dívejte se jim do očí. To je strašně podstatné, protože v ten moment oni se dívají do očí i vám a ten kontakt je nesmazatelný. A vy se musíte umět dívat do očí i na ten poslední balkon v té lucerně, i na poslední řadu, která tam je. Stejně tak, jako se to děje v divadle. Prostě když jsem v Národním divadle hrál Sluhu dvou pánů a měl jsem ty svoje mezi výstupy a díval jsem se do očí těm divákům a jim jsem to říkal, tak jsem viděl, jak se mnou jdou. A to je krásný pocit.
0: V tom Národním divadle, jenom když by se člověk podíval až tam nahoru, tak skoro může mít závrat.
1: To, co pak nahoru, ale já jsem se tam šel podívat, jak to vypadá odsud dolů. A to jsem zjistil, když tam technici zrovna představovali scénu, že tam je takový malý techničiček. Jo? Jako, tak jsem říkal, pro boha, jak ty lidi z toho tam něco a měli, tleskali, stáli, prostě bylo to úžasný. Takže dá se to. Dá se to, ale chce to opravdu velkou odvahu a mít to dokonale připravené. No.
0: Já bych tedy připomněl, že Lucerna Mirka Donutila po 20 letech proběhne v pondělí 12. října, v úterý 13. října a poslední ve středu 14. října. A těch posledních pár šťastlivců, co by ještě stihli koupit stupenky, tak je naleznou přes portál Tom Tickets.

0: Posloucháte Trebské tamtamy na Country Rádiu.
1: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý, spoutaný. Řekněte mamce pro Krista, ať mi pár košil přichystá. Tu první tenkou kmentovou, tu druhou lněnou bělavou. V té první vodu se děti

0: Tremské tamtamy z Hostince u Váhy se pomalu chýlí ke konci. Dnes tady sedíme s Mirkem Donutilem, máme z toho radost. A když sedíme takhle v pohostinství, Mirku, já mám české hospody opravdu moc rád. Sdílíte se mnou tuto lásku?
1: Jasně, hospoda je kultura. Je škoda, že díky covidu se mnoho hospod zavřelo, nejenom v průběhu toho hrozného období, ale i po nich, protože lidi odvykli. A to si myslím, že je škoda, protože třeba vidím to přímo u nás na vesnici, o které jsme mluvili na začátku, se najednou zavřela hospoda. Ne proto, že by nemohla být otevřená, ale protože majitel už to nestíhal a že na tom relativně se zdravím není úplně nejlépe. A najednou i na Horní se zavřela hospoda a najednou žádná hospoda v té velké vesnici není. A to je strašně škoda. To nestačí sedět v garáži a tam pít lahváče. Ta hospoda, říkám, je to kultura, tam se ty chlapi sejdou, můžou se pohádat, můžou se porvat, můžou si vyměnit názory, můžou se dobře napít, můžou se i opít. Dřív si dali i cigárko, to už taky dneska není možný, ale jako chybí to. A já si myslím, že setkávání v hospodě s kamarády, prostě úžasná věc.
0: Ještě je krásné, když člověk přijde přesně na té vesnici třeba a teď ta kytara se rozezní v té hospodě, do toho všichni zpívají. Je to věc, o kterou bychom měli pečovat a je to nějaká součást našeho kulturního dědictví.
1: Já to zažívám třeba v úplně trošku jiný podobě. Přijedu do Ostravy, tam mám hodně kamarádů a u jednoho z nich v zimní zahradě u krbu se sejde 5-6, kdo zrovna má čas, popadnou nástroje, hrají na to skvěle, zpívají fantastické písničky, mají repertoár ohromně široký prostě a občas tam pozvu, třeba když někdo zrovna v Ostravě vystupuje, tak tam přijde z těch profesionálů si s nima zahrát a říká, to je úžasný člověče, to je skvělý, že ty lidi, stejně tak jako já obdivuju ochotníky, prostě ochotník, to je pro mě zázrak. Člověk, který pracuje, má tvrdou práci, třeba prostě je 8-10 hodin v práci a pak jde a zkouší a hraje a ví, že to nebude mít dlouhého trvání, ale je to nádherná záležitost.
0: Mirku, já jsem Víma Luceren, já jsem vás viděl v inscenaci Bílá nemoc Karla Čapka, poté ve smrti obchodního cestujícího v divadle ABC, kde vás ještě jinde mohou posluchači, diváci vidět. Vy toho máte pořád hodně.
1: To je všechno.
0: To je všechno.
1: Já už jsem si nechal jenom tyhle ty dvě inscenace plus ta svoje představení, se kterým jezdím po České a Slovenské republice. Ale jinak už ne. A mám takový pocit, že teď nějaký čas se mi nebude chtít zkoušet novou inscenaci, že tohle stačí a ty inscenace jedna lepší než druhá.
0: Jsou beznadějně vyprodané pořád.
1: Zaplať pámbu a mám moc velkou radost, v jednom z nich hraju se Zuzkou Kronerovou, taky s mým synem Martinem, ve druhém s celým souborem divadla ABC, městských divadel pražských a obě krásné inscenace Michala dočekala.
0: Mirku, moc vám děkuju, bylo to fajn, myslím si, že Hostinec nás hezky pohostil a hlavně vám přeju pevné zdraví. Ať vám to zpívá, hraje a ať se daří.
1: Mějte tak si na to ťukneme. Moc jsme toho neupili. Mohli jsme přestírat chvilku, že jsme tady se sešli v tom Hostinci jako a že je nám tady dobře a že vlastně zdravíme všechny, kteří nás poslouchají a někdy zase naschle.
0: Milí posluchači, mějte se moc hezky a za týden naslyšenou. Ahoj.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích písně a orchestrální

0: skladby ze svého pořadu Přes 50 let v country. Uslyšíte tam skladby jako je Panenka nebo Hotel Hillary, ale i novější písně, hlavně z CD Stíny na střechách. To vše se odehraje v hotelu Ogar v Pozlovicích 24. září od 19.30. A ještě pro vás máme pozvánku na skupinu Brzdaři, která vystoupí 23. září od 20 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici v Praze.
1: Moc ráda bych všechny pozvala na blížící se koncert v kavárně Krosscafé na třídě Míru v Pardubicích. Ve čtvrtek 24. září od 19 hodin proběhne pohodový večer, kdy zahraje skvělé folkové trio Dou na boso a písničkářka a básnířka Eva Blondýna Suková. Sdružení Underfolk, písničkáři v kavárně a Petra Palaščáková se těší na viděnou.

0: Pěkný dobrý večer. Texmeni s Vráťou vyskočili mé jich buráky, zahájili úterní večerní vysílání ve 20 hodin 6 a 3 čtvrtě minuty, kdy vás ze studia místo Petra Kocmana, který vás velmi srdečně pozdravuje, zdraví Vítek, se kterým to dneska strávíte až do půlnoci. No a tak, jak bývá naším zvykem, když jsme spolu, tak v první hodině máme takovou hru, které se říká Country je vše, co se vám líbí. Vaším úkolem není nic jednoduššího, než si vzít telefon, vytočit telefonní číslo do studia 210 323 333, objednat si písničku a říct si, proč právě tu písničku si objednáváte. No a já vám ji zahraju. Takhle to budeme dělat až do 9 hodin. No a první písničku si vždycky dovolím poslat vám já, tak dneska jsem vybral takový specifický kousek. Kapela jsou Chudinkové, jmenujou se tak jako teda, a ta píseň se jmenuje Český vandrovník. A proč ji hraju? Za prvé se mi strašně líbí, za druhý je velmi vtipná, má skvělý text a za třetí moc ji na Country Rádiu nehrajeme, tak si ji právě teď užijte. No a vy, co chcete, tak telefonujte. Příjemný poslech.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byly chodinkové český vandrovník jako první píseň v rámci country Je vše, co se vám líbí. A já mám na telefonu Elišku. Eliško, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj.
0: Slyšíme se? Slyšíme se dobře? Haló, slyšíme se dobře?
1: Ano.
0: Tak Eliško, co si zahrajeme?
1: No, chtěla bych šanskou čepici od Gledli SV, protože je to takovým zajímavým způsobem uchopené vlastně dost smutné válečné téma, že jo?
0: To je pravda, no. Hele, máme strašně špatný signál, skoro vůbec tě neslyšíme s posluchačem a ty tam máš špatný příjem, viď, z toho mobilu.
1: No, nevím, asi jo, asi já jo. Taky slyším blbě.
0: A teď už je to lepší, teď se to nějak vylepšilo. Co máš v plánu na dnešní večer?
1: No, na dnešní večer už mám jenom v plánu poslouchat Country Radio.
0: A to je hezký, tak si k tomu dej něco dobrýho, něco dobrýho k pití, něco dobrýho na papání.
1: No, pivo jsem si dala.
0: No, to je přesně, člověk se musí umět odměnit, tak to je. Tak moc děkuji, že jsi zavolala, přeju ti krásný večer, užij si to a pouštím Gledli SV jižanskou čepici.
1: Já taky přeju všem.
0: Měj se, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: armyšoku za sklem na mě zamává. Chlápek, co se známe, ruku mi podává, říká.
1: Mám tu pěkný kousek, ukážu ti ho hned. Z roku 1860

0: To byla jižanská čepice na Country Rádiu v rámci Country je vše, co se vám líbí, a byla pro Elišku. Eliško, moc děkuju, byla to krásná volba. A já mám na telefonu dalšího volajícího, kdo pak se nám dovolal.
1: No ahoj, tady pokračujeme opět Jižan, Petr z Albrechti nad Vltavou.
0: Ahoj Petře, tak co si zahrajeme?
1: No, prostě by písničku od Vítka Tučného z Gliňhorny.
0: To by tam hraje rádio vzadu, že jo?
1: No někde, ale hodně vzadu potichoučku. Tak já
0: no, ale já ho slyším strašně a nám to s posluchačema vystřelí mozek z hlavy.
1: Už jsem na půlce zahrady.
0: Tak je to dobrý. Tak, Vítek Tučný, Greenhorn, Zelenáči, co to bude dál za píseň?
1: A písničku ještě cítím vůni vlasů tvých, takovou romantickou, krásnou.
0: A proč právě tuto?
1: Protože je hezká.
0: To bych řekl, že je pádnej důvod. O, určitě, no. No. No a jaký jsi měl den dneska, Petře?
1: No, tak na to, že jsem aktivní důchodce, tak docela pracovní, ale teď zase se odměňuju, sedím u vohínku, pek jsem si dva špekáčky, popím pivko.
0: Takhle vypadá peklo na světě, že jo? Pivo, špekáčky, vohínek, to je hezký, no.
1: Šťastný život důchodce. No,
0: hele,
1: ještě poslouchat a přeju všem, hele, krásný večer. Užívejte si to, dokovať to jde. A
0: tak jo, tak všichni děkujeme.
1: Ahoj,
0: užij si večer taky. Večer. Pouštím ti Vítka Tučního, Greenhorny, cítím vůni vlasů tvých. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tak to byla druhá písnička na Country Rádiu v rámci Country vše, co se vám líbí. Ta první byla Bezvadná volba, to bylo od Elišky Jižanská Čepice. A ta druhá, teda od Petra z Jižních Čech, který sedí u ohýnku, pije pivo v Opexi Buřty, to bylo taky úžasný. A já už mám teďka na telefonu Jardu z Jablonce. Jardo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak co si zahrajeme, Jaro?
1: No, zahrajeme si Honzu Vyčítala.
0: Ano.
1: Bůh mi seslal krásný ráno.
0: No a víš o tom, že je večer teda, jako všim si z toho, že je 20:21.
1: No jasně, teď já jsem čekal, až přijdeš.
0: Jo, takhle, dobře, no, tak děkuju.
1: No, no.
0: A proč si dáme Honzu Vyčítala, Bůh mi seslal krásný ráno, co je ten důvod pro to zahrání?
1: Protože miluju Elišku Kotlinovou a furt hraju pro ní,
0: jasně.
1: Tak tohle bude taky pro ní.
0: Takže pro Elišku Kotlínovou, že jí máš rád, jo? Eliško, jestli posloucháš, jo. Tak Jarda z Jablonce tě má rád, pořád si tě objednává a dneska by byla změna, tak si objednal Honzu Vyčítala Greenhorny, Bůh mi seslal krásný ráno. Vy jste se s Honzou znali, že jo?
1: Jo, Honza tady měl chalupu a jezdil jsem a my jsme chodili na pivko vždycky, jo?
0: No, on taky chodil na pivko, kde je želivka, že jo? Taky zpívá v jedné písni.
1: No jo, jasně. Tak on se pohyboval všude,
0: no.
1: Že byli v tom, v New Yorku, ale, no.
0: No, hele, tak Jardo.
1: Ale tady byl na chalupě, no. No.
0: Tak užij si večer, ty seš kde doma,
1: ty
0: teďka seš doma, nebo v garáži, nebo na zahradě.
1: Jsem doma v garáži.
0: Ježíš, to je krásný, takže tam máš něco k pití.
1: Mám pivko.
0: Sedíš opřenej o pong, ne nějak?
1: No, o auto.
0: O auto, no. A budeš něco tak jako dělat na tom autě, aspoň přeleštíš, nebo tak jako pohledíš, aby zavrtělo i fukem, ne?
1: Mám ho v cajku.
0: Co máš? Cajku, jo?
1: Mám ho v cajku, no.
0: No tak to je.
1: Ten Jaguar, ten nic nepotřebuje.
0: Jo, pozor, ty máš šelmu v garáži, jo? No tak to je hezký.
1: No jasně.
0: Tak prosím tě ho pohleď za nás, za všechny, jo? Toho Jaguára svýho.
1: Děkuju.
0: A přejem ti hezký večer a bezvadná volba. Děkuji za ní. Měj se hezky. Ahoj.
1: No, já taky děkuju a hezký večer. Ahoj.
0: Děkujem, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
3: Jen šedej ocas kocouří se ke mně má zdovočí, tu jížic měl. Pás nedopitých piv a vajků se jako par lehce za ním chladem chvěl. Jo, pocítil zas bolest, co přepíjel jsem s nějakou, třeba vím. Která dává to, co nemá, pak vypaří úsvit, tak jak dým. Tak dopil jsem pár píváků, dal první cíko do bolavých úst. A zas ta bolest kurevská mi začal jak kaktus srdcem růst. Tak rozevál jsem okno a svět bacil do mě jak barevnej míč. A já měl hopnou náruč a nějak cítil, že mám všechno, nechci víc.

mocnou sílu Boží. Mír jež mojí duši dal. Tak opustil jsem doupě, tak z města a můj úšklep už se smál. Travou cesta, ne cesta a smutek odojet ránem, tak jak cár.

konců města zvoní. Já udýchal tvůj odchod, popřál štěstí a měl v duši opět mír.

0: Honza vyčítal z Green Horny, kterého si objednal Jarda z Jablonce a já mám na telefonu Mirka. Mirku, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Vítku, tobě i posluchačům.
0: Děkujeme. Co si zahrajeme, Mirku?
1: Zahrajeme si od Slávka Janouška, je to tak krásný.
0: A ten důvod, proč tuto?
1: Proč? Protože se mi moc líbil minulý pondělí pořad Srdcem v country, myslím, se to jmenuje. Mm-hmm. Kdy byl Slávek Janoušek hostem Milana Šmita. Mm. A byl to opravdu záživná hodinka, pěkný písničky, povídání, takže pro ty dva i pro mě.
0: Slávek je strašně fajn chlap, to je velká pravda. Jako.
1: Pro všechny, kterým se tato píseň líbí.
0: Dobrý, no, tak to jsem jí připravil. A teď mi, Mirku, řekni, jaký jsi měl den dneska.
1: Dosti pracovní, mají být studený večery, tak jsem radši trhal jabka.
0: A jabka budou uskladnit, nebo budou na mošt, nebo budou uskladnit, jo?
1: Uskladnit.
0: A ty máš sklep na to, nebo jak uskladňuješ jabka?
1: Mám, no.
0: Tak to se máš, to je dobře. To je dobře. A jak dlouho ti ty jabka vydržejí tvoje? Do Vánoc třeba?
1: Asi tak, no. Něco se taky zkazí, no.
0: Tak to jde na štrůdl, že jo, to je dobrý, no.
1: A se odebere něco táta na štrůdl, no.
0: Hele, a ráno zítra opět budík a do práce?
1: Ne, normálně bych měl nejnenáviděnější směnu, což je odpolední, ale mám dovolenou.
0: No tak, to je super, no tak si tu dovolenou strašně krásně užij.
1: No, bude pracovní.
0: Ale doma je to fajn, to člověk si dělá, co chce a co potřebuje a když nechce, tak si sedne, dá si nahoru kafíčko, pivečko, pak jde pokračovat, takhle se dělá pravá dovolená. Tak Mirku, děkuju, že posloucháš, děkuju, že jsi zavolal, pouštím ti Slávka Janouška, je to tak krásný, ať máš takhle krásnou dovolenou. Ahoj.
1: Díky, čau, čau.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
3: Je to tak krásný, být starý, zdravej a navíc zábavnej.

0: Tak to byla pravdivá písnička od Slávka Janouška, je to tak krásný, kterou si přál Mirek. A já už mám na telefonu, kdo pak se nám dovolal, halo, halo.
1: Ahoj Kivítku, tady je Zdena z Libiše.
0: Ahoj Zdení. Prosím tě, tak co si zahrajeme, mi řekni.
1: No já bych hrozně ráda Báječnou ženskou.
0: A proč právě Báječnou ženskou?
1: No, protože mám báječního chlapa, s kterým budeme teďka v lednu 45 let.
0: 45 let, to už je docela dlouho. No a jak to doma děláte, že jste spolu vydrželi takhle dlouho?
1: No já nevím, já mám takový pocit, že má asi manžel hodně velkou trpělivost se mnou. A já s ním.
0: Můj dědeček mi vždycky říkal, jo, že je doma jako u nich, že měl jednoduchý systém s babičkou, že babička si vždycky dělala, co chtěla, a dědeček dělal, co chtěla babička, a bylo to v pořádku.
1: Jo, tak nějak to bude.
0: Tak nějak to u vás funguje, jo? No, a co máte s manželem dneska v plánu na večer?
1: No, my sedíme na zahradě, opejkáme busty, taky pijeme pivečko.
0: To už jste druhý busty, už říkal, že opejká
1: no,
0: Petr tamhle.
1: No, já jsem slyšela. No a spíme venku celý léto.
0: No,
1: máme
0: tak
1: takový, teďka jsme si teda pořídili takový zahradní domeček, jinak jsme měli takový stán, jakoby.
0: No, ale pozor, jo.
1: Poctivě už 15 let spíme venku.
0: Pozor, já jsem připravoval předpověď počasí a někde hrozí přízemní mrazíky, tak už jako aspoň karimatku nějakou tlustší.
1: No, tady už je 9 stupňů, je to teda docela studený, no.
0: No, tak ještě do toho pivečka k tomu ohníčku nějaký rumíček, v zimě ohřeje, v létě osvěží a bude krásný večer, je to tak?
1: Je to tak.
0: Tak Zdení, děkuji, že posloucháš, děkuji, že jsi zavolala, přeju tobě i manželovi krásný večer a pouštím vám Báječnou ženskou. Ahoj!
1: My děkujeme tobě, jsi úžasnej. Díky moc.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byla báječná ženská pro Zdenu a já už tam mám Oldu. Oldo, ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme.
0: Nemáš zapnutý rádio, doufám.
1: Nemám.
0: Tak to je dobře. Prosím tě, Oldo, co si zahrajem?
1: Prosím tě, bude to Pálava.
0: Od falešní karty nebo od Kamelotu?
1: Od falešní karty.
0: Falešná karta. A proč právě Pálavu od falešní karty?
1: Protože jsem chtěl tohle písničko poděkovat Štůdovi, Beršce, kamarádům, kteří mě vzali na český Grand Canyon, mm-hmm. respektive na Velkou a Malou Ameriku. Mm-hmm.
0: Kdy jste tam byli?
1: O víkendu,
0: takže zážitky jsou čerství. Jak se ti tam líbilo?
1: Nádhera, já jsem tam byl poprvé a
0: je to úžasný,
1: viď?
0: Je to úžasný, no. Tak já myslím, že tu písničku si ty tví kámoši za to, že tě tam vzali, určitě zaslouží. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Co máš v plánu na dnešní večer?
1: Na dnešní večer odpočívat po víkendu. Právě před falešnou kartou, protože pátek jedeme s rodinou na oheň.
0: No jo, no tak to je jasný, tak to chápu. Prosím tě, tak se uveleb pořádně, relaxuj, ať si v pátek silnej na ten oheň, promítej si v hlavě takhle ty zážitky z toho víkendu. Já ti přeju moc hezký večer, děkuju, že jsi zavolal a děkuju, že posloucháš. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

to nejsou kopce snad, jen výkřik času, co září vilbou. Má místa, kam vítr chodí spát a krouží havraní.

0: Tak to byla falešná karta pro Oldu a já už mám na telefonu Jarina. Jarine, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ahoj, ano, slyšíme se, ahoj Vítku, zdravím tebe a posluchače.
0: Ahoj, co si zahrajem, Jarine?
1: No, já bych chtěl od Mine Sengru Barevný sen, jestli bys to tam mohl dát. Se dlouho nehrál, je taková líbivá písnička.
0: Tak ty si rovnou řekl ten důvod. Moc jsme to nehráli, moc dlouho jsme to nehráli, je to líbivá písnička, tak to bych řekl, že je v pořádku. Tak jsem to tam teda nasadil, když voláš ty, no. Jaký jsi měl den dneska? Byla nějaká posilka nebo kolo nebo nějaký cvičení?
1: No, dopoledne byla posilka, Vítka, odpoledne teda doporučuji všem, byl jsem na těch korunačních klenotech.
0: Jo, a dobrý.
1: Je to pěkný, no ani jsem tam nestál dlouho, za 2 hodiny vlastně už jsme byli de facto v tom sále. Je to pěkný, no, kdo to neviděl, tak jako doporučuji, akorát jsem tam nastyt, takže teď místo piva si dávám čaj a léčím se trošku.
0: No, já jsem přemýšlel, člověče, co bych dal za téma jako povídání dneska večer. A musím říct, že spousta lidí kolem mě chytla nějaký bacil a začíná být nastydlí, tak si na to téma, jak se tomu bránit, můžeme dneska večer povídat. Jak ty se bráníš teda na chlazení? Ty jsi teda sportovec tělem i duší, že jo?
1: No, už to není tak jako dřív, jako nasadím čaj, vysadím pivo a citron do čaje, tohle z toho, no.
0: A tak něco, nějak... něco ostřejšího do čaje?
1: No, výjimečná, jako jsem, víš, já jsem pivař, já jako moc to ostrý nemusím.
0: No, ale když se dá do čaje nemusím... trošku rumu, jo, a dá se tam ten citron a to, tak ono se potom lepší potí, že jo?
1: No, to je pravda, no. Jako a když nemůžu pivo, tak jako to je... jako blbý.
0: A já ještě teda jako užívám s radostí zázvor v jakýmkoliv jako skupenství, jo. Znamená zázvorovej čaj, toho vypiju hektolitry, potom takový ten kandovaný zázvor, ono to teda pálí někoho, ale mě to prostě chutná. A ten teda zázvor pomáhá, to je pravda.
1: Jo, to jsme, no, to dám taky, sám taky rozmačkám, anebo taky občas nasuším nějaký rok, když se to ten lipovej květ a všechno vám nahážu, prostě co je doma, vždycky také lektvar nějaký šílený.
0: No, tak Jarine, koukej se uzdravit a já ti pouštím ti ty minisengry. Měj se krásně, hezký večer. Ahoj.
1: Díky, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: To byly na Country Rádiu minisengři, který si přál Jarina, já mám na drátě Vaška. Vaška, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, tady Vašek z Písečné.
0: Co si zahrajem, Vašku?
1: Já bych hrál to Fešáku, doktora, kterou jsem dlouho už neslyšel.
0: Takže Tomáš Linka, Fešáci, doktore, pomozte, a proč?
1: Tak, protože už jsem dlouho neslyšel a kamarádi, kteří se mnou jezdili v 69. a 73. Pro ty, kteří tady jsou i nejsou, tak nahoru.
0: Tak to je hezký. To je hezký, děkuju, to je hezký. Tak jo, tak ti přeju hezký večer, drž se a užij si písničku. Díky, že posloucháš. Ahoj.
1: Taky. Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to bylo Doktore Pomozte, Tomáš Linka a Fešáci, Provaška, jeho kamarády, se kterými jezdil na vandr. A já už mám na drátě úplně posledního, koho dneska vyřídíme. Halo, halo, kdo se dnes taťka dovolal?
1: Tady Vitásek, zdravím tě.
0: Ahoj, odkud nám voláš?
1: No, volám z Mušova. Sedím u vody, koukám.
0: Tak to je jaký peklo teda v životě. Sedět teďka u vody a koukat do vody, to musí být.
1: Ty, to je nádhera, před mnou je pálavá klitnica.
0: A co máš sebou na, za sváču?
1: Za sváču burčák.
0: No, vidíš to.
1: Krása.
0: Někde jsem slyšel, že burčáku se má vypít tolik, kolik máš krve, že jo? Aby se ti to
1: no,
0: vyčistil.
1: Snažím se, dělám všechno pro to zdraví. No.
0: To je dobrý. No a co si zahrajeme?
1: Prosím tě, chtěl bych pozdní sběr Pálava.
0: Je to tam? A proč tuhle?
1: No, protože tady sedím, koukám na Pálavu, je mě krásně. A chtěl bych to věnovat všem rybářům a tichým blázům, co jsou tak, jak já, co mají rádi přírodu, vodu.
0: Hele, a přiznej se, že většina těch rybářů chodí k vodě jenom spát nebo pít.
1: No, tak něco pravdy na tím taky bude, no.
0: A co máš v plánu na zítřek?
1: No, zase ryby, až teď je... Zítra ryby, pozítřku ryby, jak mám teďka volno, takže
0: teď je,
1: si to
0: teď
1: užívám.
0: Je sezóna, jo? A když chytneš, tak co, to, co uděláš? Pustíš to, nebo to je...
1: Ano, vyfotím a pustím, no.
0: To je krásný. A jaký máš nejlepší úlovek?
1: Letos mám kapra 98, 17 kilo.
0: A to je rybářská latina, nebo opravdu?
1: Ne, to je fakt, mám mají fotky, to je pravda.
0: Fakt, jo. No tak to nám jasný. Je pošli, když se ti bude chtít, tak nám je pošli do Country Rády a my ti je potom dáme na Facebook, jaký máme šikovní posluchače. Jo?
1: Jasný.
0: Tak děkuju. Hele, Vitásku, užij si večer, užij si ten pohled na Pálavu, dej si za mě burčák a děkuju, že posloucháš, že jsi zavolal. Měj se, ahoj.
1: Měj se krásně, ahoj.

0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif u šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

Ve 21 hodin a 10 minut v úterý 22. září na Country Rádiu dohrál a dospíval Bobby Bear svoje Detroit City a zahájil vlastně další hodinu našeho společného vysílání ze studia Country Rádia. Vás dneska srdečně zdraví Vítek. No a co nás čeká v této hodině? Tak první, co jsem vás chtěl požádat, když volal třeba Jarin z Ládví v minulé hodině, tak říkal, že na něj leze nějaký bacil, nějaký nachlazení, tak moje otázka zní, jaké máte fígle, jak předejít nebo se rychle zbavit podzimního nachlazení. To mě můžete psát na SMS bránu 720 00 11 11 nebo na studio@countryradio.cz a nebo pomocí aplikace Country Rádia z mobilního chytrého telefonu. Jaké máte fígle, jak předejít nebo se rychle zbavit podzimního nachlazení? No a k tomu si v této hodině ještě zavoláme Vojtu Nedvěda, jak se má, jak strávil léto, co dělá a co připravuje. No a v druhé polovině hodiny si zasoutěžíme o knížku. Mám tady pro vás Pozorujeme ptáky. Praktická příručka, jak se naučit hledat a určovat ptačí druhy, čili z toho vyplývá, že se to týká zvířat. Tak tolik o knize a teď už si budeme hrát třeba kapela Marot a Podzemí. To mám rád.

0: No a já se vám na začátku hodiny slíbil povídání s Vojtou Nedvědem, sliby se mají plnit, nejen o Vánocích, tak na druhé straně je Vojta, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj Vítku, zdravím všechny posluchače Country Radio.
0: Jak se máš, co děláš právě teď?
1: No, tak teď právě odpočívám teda, třeba zaslouženě po delší době.
0: Tak to je dobře. Jaký jsi měl leto?
1: Už začíná ten podzim, víš, tak teď tak jsme trošičku pracovali na zahrádce.
0: No to se musí.
1: Nicméně léto uteklo jak voda, potřeboval bych ho trošku delší. Samozřejmě, že bylo hodně koncertní, hodně festivalový, ale musím říct, že i po nějakých, myslím, že 6 letech jsme si našli s mojí manželkou Kačenkou chvilku, že jsme vyrazili i na dovolenou na motorkách s kamarádem Petrem Hrdličkou a s jeho přítelkyní Lenkou.
0: Tak předpokládám, že to bylo bez dětí, že jste děti necpali do tašek nebo do nádrže, že jo, asi?
1: Tak já už mám děti velký.
0: No tak o to už se tam cpou, že jo?
1: No to je pravda. Takže jsme vyrazili na nějakých 5 dní na motorky na Slovensku, takže jsme si to užili. Samozřejmě.
0: A tam je to krásný,
1: veď? Vedra.
0: Tam je to krásný.
1: Ale ty největší vedra, ty 40, ale užili jsme si to i tak. Je tam nádherný.
0: Kolik jste ujeli kajáku a kde jste všude byli?
1: Prosím tebe, my jsme byli vlastně jakoby v Zavaru, ujeli jsme dohromady podle mýho něco okolo 2000 kilometrů a bylo to takový trošku náročnější, ale zase jsme poznali další kus
0: krásnýho, světa.
1: Vlastně Československa, můžu říkat.
0: No, to je hezký. Prosím tě, a co připravuješ na podzim? Nějakou pecku pro tvoje fanoušky, nebo něco speciálního, nebo bude klasika podzim, vystupování, koncerty?
1: Prosím tebe, já mám, já chci ještě jenom dodat jednu věc, aby věděli posluchači, že se nám narodila naše vnučka Rozárka.
0: Ty jsi dědeček, hezky, pěkně.
1: Já už jsem dědeček a Kačenka babička.
0: Tak to ti gratulujem teda.
1: Holčičku v srpnu se nám narodila, takže z toho máme taky velkou radost, takže se snažíme samozřejmě věnovat i Rozárce.
0: A víš, co je výhoda vnoučat? Víš, co je výhoda vnoučat?
1: No, teď už to vím.
0: Že se dají vrátit.
1: Ano, přesně tak. Ne,
0: vlastních dětí se nezbavíš, ale vnoučata to prostě řekne, že my jsme unavení, vemte si ho zpátky. No tak podzim bude teda ve znamení Rozárky a vnučky, nebo...
1: Taky, ale samozřejmě bude i hudební. Já mám strašně rád pestrost v té muzice, takže mám různé projekty. Jezdím jednak samozřejmě s kapelou Tidebreak, který je baskytarista, který se mnou hraje 28. rokem, Milan Plechatý. Mm-hmm. Potom samozřejmě tvůj kolega Petr Kocman, s kterým to táhneme nějakých 18 let takhle. A zároveň mám další projekt, smyčcové kvarteto Fashion String, se kterýma taky jezdím. S bratrancem, s Honzou Nedvědem mladším jsme vodili teď krásný takový festival, jsme udělali Nedvědi u stánku, kde jsem vystoupil já ze svojí kapelou, Honza ze svojí kapelou a zaspomínali jsme po 23 letech na příbuzný, takže jsme tam vystoupili jako poslední stará sestava příbuzných.
0: Tak to máš nabitý teda, jsi to měl a budeš to mít
1: no,
0: taky
1: no,
0: tak.
1: No, bylo. A teďkon samozřejmě jsou koncerty plánovaný v kulturních domech. Veškeré informace se lidi dozvědí na mých webových stránkách www.vojtanedvě.cz. Příští rok nás taky docela čeká, kvůli je pestřejší. Jednak jsme byli osloveni, já a můj bratranec Honza Nedvěd mladší, aby jsme dělali takový patrony Vojtovi Dykovi a Kubovi Prachařovi. Udělali jsme O2 arenu, že ano. Jsou dvě dokonce, jedna už je vyprodaná, tak se otevřela druhá.
0: Hele, to jste teda machři.
1: No a zároveň budu chtít určitě posluchače pozvat, jsem chtěl říct, ale...
0: Některý posluchači už začali klepat tady ze spoda, jako, že co, kam poslat, jako...
1: No, poslat do Lucerny, protože ano. Já příští rok slavím krásný kulatý 50. a zároveň táta nedožitých 80 let, takže chci udělat velkou Lucernu.
0: No tak to bude hezký. Hele, no tak já ti držím palce, aby to všechno vyšlo. Připomeneme posluchačům, že jestli chcete někam jít na Vojtu, tak se musíte podívat na webové stránky www.vojtanedvěd.cz, říkám to dobře?
1: Ano, říkáš to moc dobře.
0: No a chtěl jsem se tě zeptat, jestli bys si nechtěl nechat zahrát nějakou písničku, ale máš smůlu, protože tě předběhla Ivanka ze Šumavy a ta chtěla zahrát od nějakého Vojty Nedvěda Do lepších dní, tak máš smůlu.
1: Je, to je ono. Jedna z mých vlastně takových těch zatím posledních písní, takových těch nejnovějších, myslím.
0: No.
1: Je ale doufám, že budou další.
0: Budou určitě.
1: Děkuju moc krát.
0: Vojto, já děkuju za příjemný rozhovor a někdy se těším na příště, ať se daří. Měj se hezky a ahoj.
1: Já moc krát děkuju a krásný zbytek večera. Mějte se, ahoj.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.
2: Tenhle splín, co tě sráží do kolen jako klín,

tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdáli. Tenhle splín zas zmizí,

tohle byl. Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: Knižní okénko.
1: Tak, milí posluchači, ta chvilka je tady, jdeme soutěžit o knížku Leander Kill, pozorujeme ptáky, praktická příručka, jak se naučit hledat a určovat ptačí druhy, je to včetně praktických cvičení, je to z nakladatelství Kazda. Píše se tady, chtěli byste pozorovat ptáky, ale nevíte kde? Rádi byste je od sebe dokázali rozeznat, ale nevíte jak? Fascinuje vás ptačí tah a přejete si dozvědět o něm více? Láká vás vypravit se jednou na dobrodružnou noční výpravu? V této knížce se dozvíte všechno potřebné, abyste mohli začít s novým koníčkem. Pozorováním ptáků. Je to paperback ta knížka. Nemá to moc stran, má to nějakých 120 stran. A tu knížku vyhraje ten, kdo se jako první teď dovolá do studia na telefon 210 323 333 během následující písničky a zodpoví otázku. O parníku informace to budou a mě zajímá, kde se ty informace dají najít a dokdy, budeme říkat do jakého měsíce, bude letos parník jezdit. Takže kde se najdou informace o country parníku a dokdy bude letos country parník jezdit? Jdeme na to, máte na to Mustangy a kapitáne můj.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak, musím vám říct, vážení posluchači, že to bylo hodně rychlý. Jako první se dovolala Lída z Berouna. Lído, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer, slyšíme se výborně.
0: Slyšíme se výborně, vidíme se špatně, ale to tak v rádiu bývá. A teď já se tě ptám, kde se najdou informace o Country Parníku?
1: Na webových stránkách Country Rádia.
0: Určitě?
1: Určitě.
0: Jsi si jistá?
1: 100%.
0: A pozor, druhá půlka otázky. Dokdy bude letos parník jezdit?
1: Do listopadu.
0: A co když budou mrazy?
1: To asi nevadí.
0: A co když nebudou
1: mrazy?
0: To
1: vám nezamrzne.
0: Hele, a nebude to do prosince, protože je oteplení globální, plave se furt v lednu. Ne, jsi si jistá, jo? Jsi si jistá.
1: Každý druhý den to slyším v Country rádiu.
0: No dobře, Vyhrála si knížku Pozorujeme ptáky. Chystáš se pozorovat ptáky?
1: No, já jako některé znám, některé neznám, pozoruju je, i když to není vůbec můj obor. A já jsem v létě třeba volala, že tady v Berouně, v centru Berouna slyším slavíky.
0: Mm-hmm, ano, to si pamatuju.
1: No, a byly tady nejmín tak 2 nebo 3 a tak jako korespondovali nějak mezi sebou, nebo já nevím, vždycky jeden se ozval, pak se ozval druhý, někde vzdálenější. No, jako mě to docela zajímá.
0: Tak to je dobře. U nás doma, když zpívá slavík, tak je to jenom Zlatý z Krády a Karel Gott. Jinak já ho nepoznám.
1: No, tak to jo, ten zpíval taky, no. Ale
0: hele, co čteš dneska večer?
1: My jsme měli vždycky radši Matušku, víš, protože to, když jsem byla holka malá, tak se ve škole tak jako vždycky říkalo, koho máš radši, Matušku nebo Gotta? Mm-hmm. A část třídy byla jako pro toho Gotta, část pro Matušku a tak to bylo nějak rozdělený. A my jsme vždycky měli argument. Matuška, kdyby se mu řeklo, tak s náma půjde k táborovýmu ohni. Mm-hmm. Jdeme banjo nebo kytaru a udělá tam zábavu.
0: Mm-hmm. No, to
1: a
0: asi...
1: Karel Gott, ten by řekl, no já tam nemám klavír a tak, no. Tak
0: ale Karel Gott byl velmi zábavný a vtipný člověk, pozor, jako.
1: Jo, to věřím, ale nevím, jestli by šel k tomu táborovému ohni. No, měla jsem vždycky takovou představu, že byl spíš pro jeviště a
0: koncertní sály.
1: Salon, tak. No.
0: Tak to my, když jsme byli mladí kluci, tak nám se líbila Dáda Patrasová, určitě bychom s ní nešli kouhnit, teda jako. Ale to
1: no,
0: je tím, že...
1: No tak ona by tam asi nešlo.
0: Prosím tě, Lidu, mám tady Hoptrop Amazonku, nechceš to někomu poslat, pozdravit nějaký kamarádky nebo známí?
1: Nikdo mě nenapadá, všichni už spí, asi.
0: Asi.
1: Nevím.
0: Tak si to dáme jen tak těm, co nespí a poslouchají tak pro radost, jo?
1: Nespí, tak, přesně tak. Kdo rádi poslouchají Country rádio.
0: Tak děkuji, že ty posloucháš, děkuji, že jsi zavolala, gratuluji ti knížce, přijde ti příští týden určitě.
1: To jsem se náhodou strefila.
0: A budu se těšit někdy na příště. Ahoj.
1: Taky. Ahoj.

Tak to byly nové struny a jejich Padají hvězdy z nebe. Na řadě je Asonance a jejich Jestřábka, taky krásný kousek, ale já mám spoustu povinností teďka během tohoto vstupu. Tak zaprvé jsem se vás ptal, jaké máte fígle, jak předejít nebo se rychle zbavit na chlazení. Tak napsala mi paní Zuzana česnečka, tady, 1 litr vody, 6 celých česneků, jemně ochutit bylinkami, alespoň nebo vegetou, bujonom, kdo co má rád, ideálně použít masový vývar kvůli živinám. Pozor, je to nevhodné pro ty, kteří mají nízký tlak a je skoro rozvodová, musí to jíst oba dva, aby si potom nevadili, protože česnek je hodně cítit. Ale česnek asi pomůže, tak děkuji paní Zuzaně, pak teda napsala ještě Iva z Arbesáku, ahoj Vítku, nemám žádné kouzlo, jak se zbavit bacilů. Zrovna mě přepadl kašel a pokouším se ho zbavit čajem s medem, snad to pomůže, hezký večer. Ivo, já bych tam předal ještě něco klidně jako ostřejšího do toho čaje, to nikdy není na škodu. No a pak ještě napsala Marie, za nachlazení může to střídání teplot. Já dělám zázvorový likér, to zní slibně, a užívám ho a budu ho dělat tento týden, musí se nechat zaležet asi 14 dní, tak pak pošlu tobě vzorek, Marie. No Marie, já už se strašně moc těším a předem děkuji. Tak tím jsme vyřídili to nachlazení a teď se podíváme, jaké bude počasí, jestli opravdu nachladneme nebo ne. Tak vězte, že v noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno, v Beskydech se místy vyskytnou přehánky, kdy naprší tak do 5 mm. K ránu, které bude chladné, se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k plus 9 až plus 5 stupňům, při uklidnění větru dokonce až ke 2 stupňům a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách bude kolem 4 stupňů. Foukat v noci bude slabý, proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severozápadní až severní vítr. No od severu nemůžeme čekat nic teplýho, že jo? Tlaková tendence, setrvalý stav, rozptylové podmínky v noci dobré, kránu v Čechách mírně nepříznivé. Východ sluníčka, dneska vyšlo sluníčko v 6.47, no už se nám to blíží zítra, že jo, se to zlomí. A zapadlo sluníčko v 19.00. Pranostika říká, jasnoli na den svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů. Tak to uvidíme, dneska to bylo takový všelijaký. A rekordy počasí pro dnešek říkají, že nejvíc teplo bylo v roce 2003, to bylo plus 29,2. Největší zima v roce 1915 plus 2,4 desetiny stupně Celsia a normální teplota pro dnešek by měla být 14,6 desetiny stupňů Celsia, což si myslím, že nám možná docela vyšlo. No a teď už čeká na to, aby vyletěl ten jestřáb od Asonance. Příjemný poslech!

Tak to byl Paul Anka a jeho Diana ve 22 hodin, 9 minut a 15 sekund ve večerním vysílání Country Rádia, kde vás ze studia srdečně zdraví Vítek. Po 10. hodině už by měl být večerní klik, tak musíme trošku, jako řeknu, stlumit rádio a zlehčíme svoje taneční kroky, aby jsme nerušili sousedy, ale jinak můžeme pokračovat v příjemném večeru. Doufám, že to máte také tak. Co nás čeká v této hodině? Podíváme se do kalendáře, je tam toho poměrně dost. Když nám zbyde čas, tak se podíváme na nějaké zajímavosti, přehrajeme si vítěznou píseň Bonanzy a budeme si krásně hrát. Teď mám třeba návrh na krásnou písničku, já myslím, že by se vám mohlo líbit. Co třeba takový Rangers a Krajina oblých kopců? Já myslím, že to by šlo. Tak příjemný poslech.

Přátelé, pěkné úterý všem přeji. Chci vás pozvat k zítřejšímu vysílání, které doslova a do písmene zasvětíme Cimrmanům, respektive jednomu, tomu, který zítra oslaví 90. narozeniny a za svůj život napsal přes 1200 písní. Tak už zítra ráno v 6 nalaďte Cimrmanovské vysílání s Miloněm Čepelkou, Katkou Čepelíkovou, Pláďou Vlachem a kupou soutěží. Těšíme se na vás.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Na Country Rádiu zpívala Věra Martinová, že zítra další vlaky pojedou, ale nám je celkem jedno, co bude zítra v tuto chvíli, protože teď je čas se podívat do kalendáře, kde je 22. září. A myslivecký kalendář říká, že je Mezinárodní den nosorožců, tak to neslavím. Pak je Evropský den bez aut, tak to už vůbec neslavím. Pak je Mezinárodní den antikoncepce, to už slavit nepotřebuju. No a pak je tam Darina. A kdybyste to náhodou nevěděli, tak Darina je ženské křestní jméno, nepřekvapivě, ale má několik teorií výkladu. Nejčastěji je uváděno jako jméno jihoslovanského původu s významem dar nebo dárek. Může však jít také o alternativu orientálního jména Darie nebo Daria, které se překládá jako držitelka dobra nebo nositelka dobra. Existuje ale i třetí výklad o původu jména, který ho spojuje se slovem Dara z khmerštiny a znamená hvězda. Darina, tak to jméno nosí v České republice 4570 lidí. Předpokládám, že to jsou většinou dámy, tedy nebo děvčata. A je to 124. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Tak milé Dariny, my vám přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí k svátku. Jestli znáte nějakou Darinu, tak máte zhruba ještě hodinu 35 minut na to, abyste ji popřáli. Blahopřejeme také všem těm, kteří dneska třeba slaví narozeniny nebo cokoliv jiného a posíláme z rádia dárek. Samozřejmě písničku, já bych řekl, že je dost dobrou, je to Morgan Wallen, Love Somebody. Vše nej a příjemný poslech.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Spiritual Quintet Dudy z Edinburghu na Country Radio pro radost a pro pěkný večer pro vás. No a já jsem vám slíbil nějaké zajímavosti, protože vždycky takhle Franta Šťastná dával takový kuriozitky a zajímavosti v úterý, tak já jsem si taky nějaký pro vás představil. Tak si třeba představte, že největší mrazy na Zemi byly naměřeny 21. července 1983 v antarktickém Vostoku. Bylo to v solidních minus 89 stupňů Celsia. To už musí mrznout i alkohol snad. Naopak zase si představte, že v některých částech Chile nebyl nikdy zaznamenán déšť, to zná nikdy tam nepršelo. Tady mám něco pro milovníky vitaminů. Jeden malý kousek brokolice obsahuje více vitaminu C než 200 jablek. To bych nečekal teda, já bych řekl, že jabka jsou na tom lépe, ale vidíte, člověk se může mýlit. Rajče je ovoce, i když se o tom dodnes vědci dohadují. Ale mně to je jedno, chutná pořád stejně, že jo? Ale pozor teďka, jablko, brambora a cibule chutnají stejně sladce, pokud si zacpete nos. Málo kdo teda asi by měl odvahu to ověřit, ale můžete to zkusit. Brambora, cibule a jablko chutnají stejně. Jinak citrony obsahují více cukru než jahody. To bych nevěřil. Strom olivovník se může dožít až 1500 let, tak to je teda hezký. A pozor, tady jedna zajímavost. Na každého člověka usmrceného žralokem připadá 2 miliony žraloků zabitých lidmi. Ze žraloků člověk udělal krvelačné zabijáky, přitom každý rok je zabito více lidí padajícím kokosovým ořechem než žralokem. Takže pozor na kokosy, na žraloky nemusíte dávat takový pozor. Tady mám o dubu. Dub vytváří žaludy až po 50 letech a dožívá se až 2000 let. No tak to s tím olivovníkem můžou být spolu. A tady poslední, co mám. Doteky a hlazení rostliny způsobují její rychlejší růst. Podle výzkumů také rostliny poznají přítomnost konkrétního člověka a pamatují si, jak se k ním dříve choval. Tak to by vysvětlilo to, že nám doma všechny kytky vadnou. Já to tak jako jednou za týden nebo jednou za dva zaliju. Když si vzpomenu, tak teď jsem vlastně přišel na to, proč se jim nedaří. Tak tolik pár zajímavostí, které jsem našel na internetu a teď už si pustíme nějakou písničku. Třeba Pavla Bobka. Dík, že smím pár přátel mít. Příjemný poslech.

0: V minulé hodině jsme si povídali, jak bojovat proti nachlazení nebo protinachlazení, když už to trošku máte. Napsal mi Mirek jednu takovou léčebnou metodu, která si myslím, že bude asi jedna z těch mých oblíbených. Píše, zdravím Vítku, na nachlazení používám čaj se slivovicí a funguje to. Mirku, to je dobrá rada. Užívá se to i preventivně, já to zkusím zítra ráno, jestli to bude fungovat. Tak tolik ke vzdělání medicínskému a k informacím medicínským a teď už se podíváme na informace o počasí. Protože máme nějakých 8,5 minuty před 11. večerní, tak abychom věděli, jak bude v noci a zítra. V noci bude polojasno až jasno, lokálně oblačno, v Beskydech se místy vyskytnou přehánky, kdy naprší tak do 5 mm. Kránu, které bude chladné, pozor, co spíte venku, se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 5 stupňům, při uklidnění větru dokonce až ke 2 stupňům. A místy, už je to tady, se mohou objevit i přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách bude kolem 4 stupňů. Foukat v noci bude slabý, proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný, severozápadní až severní vítr. A jak se zpívá v jedné písni, severní vítr je krutý, tak máme to tady, podzim přichází. Zítra, tedy ve středu, bude poměrně slunečno a většinou i bez deště. Bude totiž polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle mohou vyskytnout přehánky, naprší ale maximálně tak do 2 mm. Ráno a dopoledne se ojediněle mohou držet mlhy nebo nízká oblačnost. Zítřejší nejvyšší denní teploty, pozor, vystoupají ke 14 až 18 stupňům, to není žádný vedro, ale ještě pořád to jde teda. Na jihu Moravy tam to bude lepší, tam bude 20. A v 1000 metrech na horách bude kolem 9 stupňů a na Šumavě až 12. Foukat zítra bude slabý, proměnlivý, přes den místy mírný, severozápadní až severní vítr. Tlaková tendence zítra mírný pokles, rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé. Tak tohle to všechno pro nás přichystali nahoře, na noc a na zítra a já jsem pro vás teďka přichystal vítěznou píseň Bonanzy. Bonanza je hitparáda, kterou pro vás připravuje kolega Miloš Keller, vysíláme ji každou neděli v 18 hodin. No a v neděli vyhrála píseň, která se jmenovala Na zádech, ale vy ještě můžete hlasovat na našich webových stránkách www.kantradio.cz, záložka pořady Bonanza a vybrat třeba někoho jiného, kdo by mohl vyhrát na internetu. Tak se podívejte a já vám zatím pustím vítěze z nedělního vysílání. Příjemný poslech.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

Strasti Trumpa Vladimíra na Country Rádiu nás přivedli k 23. hodině 9.5. minutě, to znamená, že nám zbývá necelá hodina do konce dne 22. září, úterý 2026. No a co v této hodině nás čeká? Tak podíváme se zase na nějaké ptákovinky a zajímavosti. Povíme si, co vás čeká v programu Country Rádia do konce týdne. No a budeme si krásně hrát. Teď jsem třeba pro vás připravil tady Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. Tak pršet zítra nemá, ale otázka je to dobrá. Tak jdeme na to. Příjemný poslech.

0: Country Radio.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý vojenský decce.

jak se tady mění všechno. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme často stáli spolu

se z ničeho nic smála, ruce do vlasů mi dala. Řekla, koukej, tam je Johnny a s ní Kitty.

Tak to byla Pavlína Jíšová, Tři muži jdou. A na to naváže Johnny Horton North to Alaska, takže by z toho mohl být takový vlastně příběh, že tři muži jdou na sever na Aljašku. A já ten příběh přeruším, protože jsem vám slíbil ještě nějaké zajímavosti, tak než něm budeme pokračovat, tak se jich pár řekneme. Představte si, že se New York vzdaluje od Londýna o 2,5 cm ročně, tak to za ty léta už bude poměrně slušná vzdálenost. Černá skřínka v letadlech je oranžové barvy a i když je po letecké havárii nalezena nepoškozená, většinou k objasnění moc nepomůže. Henry Ford vybral černou barvu pro automobil modelu Ford T a ten důvod byl velmi prostý. Černá barva usychala nejrychleji. Zubní kartáčky se používají až od roku 1780. Toaletní papír je z podobného období, předtím si lidé čistili zadek slupkami z ovoce. No, to je zajímavý teda. Pak tady mám další zajímavost. Stálo 7 milionů dolarů vyrobit Titanic a 200 milionů dolarů natočit o něm film. Nejoblíbenější barva zubního kartáčku, to jsme si říkali, že to vzniklo někdy kolem roku 1780, tak nejoblíbenější barva zubního kartáčku je modrá. A taky si představte, že běžná mikrovlnka nebo myčka spotřebuje více elektřiny na zobrazení digitálních hodin, než na svůj samotný provoz. Jinak průměrný člověk stráví během života 2 týdny čekáním před semaforem, 4 roky cestováním v autě a nachodí solidních 100 000 kilometrů. Jinak průměrný člověk také průměrně navštíví toaletu 7x denně. By mě zajímalo teda, kdo zvedá ten průměr. Písek v přesýpacích hodinách se sype rychleji v chladu než v teple. Prosím vás pozor, s náramkovými hodinkami to nefunguje. Další zajímavost je, že šroubovák byl vynalezen dříve než šroub. No tak to je hezký teda. No a jinak poslední, co tady mám, nevíme, kdo vynalezl požární hydrant, protože záznam patentového úřadu schořil při požáru celé budovy. Pravděpodobně tak vznikl černý humor. Tak tolik některé zajímavosti a teď už ten slíbený Johnny Horton a North to Alaska. Příjemný poslech.

0: narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: Kato tu žije, dneska nepůjdeme spát.
1: A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt a už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam dva.

pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech.

0: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minela.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tak to byl ve 23.40 na Country Rádiu Valdemar Matuška, Olga Blechová a KTO se svým kouskem Den jde spát. No ve 23.40 už to tak bude. Jinak mimochodem základem této české verze je originál Take This Heart a ta písnička vyšla v této formě, to znamená česky v roce 1983 na LPčku Valdemar, kde hraje a zpívá KTO, Olga Blechová a Valdemar Matuška. Českým textem tuto píseň vybavil Ivo Fischer. No a než si pustíme Michala Tučného a Green Horny, tak se podíváme na to, co vás čeká ve vysílání Country Rádia v nejbližší době. Tak vězte, že po půlnoci přijde repríza pořadu Dvorana Country, kterou pro vás připravuje Bezzy Junior a je to repríza z minulého týdne. No a ráno pak přijde Kačka s Vláďou, ale zítra pozor, 23. září slaví pan Miloň Čepelka, náš kolega, svoje devadesátiny. Takže se můžete těšit na polední siestu, bude totiž patřit textařské tvorbě našeho kolegy. Zazní písně předních českých zpěváků a zpěvaček minulého století, kteří propůjčili Miloňovým textům svůj hlas. Hodinu, tu polední siestu, také doplní dvě typická Miloňova zamyšlení, která na Country Rádiu naděloval posluchačům již od roku 1988, tak si nenechte zítra uniknout polední siestu. Ve čtvrtek bude od 19 hodin další vydání Dvorany Country a v pátek večer přijde páteční speciál Dostaveníčko s první republikou, který připravují členové skupiny Šlapeto. Tentokrát nás zavedou do legendárních pražských hostinců, kde je milovníci zlatavého muku si určitě přijdou na své, tak si nenechte uniknout páteční speciál Dostaveníčko s první republikou. No a o víkendu se můžete těšit na víkendový pokec, co jste zažili se svými domácími mazlíčky a polední siesta víkendová bude s Mirkem Hofmanem, tak to bude také krásné. No ale teď máme pořád úterní večer a dáme si tedy ještě Michala Tučného z Greenhorny a Vlak v 05. Příjemný poslech.

22. září 2026 už nám zbývá méně než 9 minut a tak je čas na to zopakovat si počasí a rozloučit se. Tak začneme tím počasím. V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno, v Beskydech se místy vyskytnou přeháňky. K ránu, které bude chladné, se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 5 stupňům, při uklidnění větru dokonce až ke 2 stupňům a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách bude kolem 4. Foukat v noci bude slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severozápadní až severní vítr. Zítra ale bude poměrně slunečno a většinou i bez deště. Bude totiž polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle mohou vyskytnout přeháňky, ale naprší tak maximálně do 2 mm. Ráno a dopoledne, jak jsme si už říkali, se ojediněle mohou držet mlhy nebo nízká oblačnost. Zítřejší nejvyšší denní teploty vystoupají ke 14 až 18 stupňům, na jihu Moravy až 20, v 1000 metrech na horách bude kolem 9 a na Šumavě až 12 stupňů. Foukat zítra bude slabý proměnlivý, přes den místy mírný severozápadní až severní vítr. Tak to bylo úplně všechno, co jsem si pro vás na dnešní večer připravil. Nevím, jak je to možný, ale vždycky to s váma strašně rychle uteče, přestože to je velmi příjemný. Mějte krásnou dobrou noc, jestli pracujete, tak ať vám to utíká a neupadáte do spánku, a vy, co nepracujete a chcete spát, tak ať se vám něco hezkého zdá. A vykročte úspěšně do středy 23. září podzimní rovnodennosti. No a já se na vás někdy budu těšit zase příště. Mějte se báječně. Ze studia Country Rádia se s vámi loučí Vítek. Ahoj!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer vám přeje opět starší archivář druhé kategorie Bezi Junior. Říká se, že zdravý člověk je jenom člověk špatně vyšetřený a taky, že nevinný člověk je jenom ten, který mu na to zatím nepřišli, že? V úvodu dnešní návštěvní hodiny tu mám pár písniček o těch, kterým už na to přišli. A začít nemůžeme nikde jinde než ve slavné folsomské věznici, kam nás ovšem dnes zavede Waylon Jennings.

Reba McEntire zpívá o ženě, která se probudí v cele a vůbec neví proč. Jen matně si vzpomíná, že někdo dostal kuličníkovým tágem, taky pěstí do obličeje, barovou stoličkou a došlo i na vyražení nějakého toho zubu. Byla to asi nějaká Linda, co jí dělala do chlapa.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvillské dvoraně slávy.
1: Don Williams, Merle Haggard, Loretta Lynn, Reba McEntire a mnozí další patřili do hudební stáje producenta Jima Fogelsonga. Ten byl do Country Music Hall of Fame uveden v roce 2004 a společně s ním se této cti dostalo jednomu z nejuznávanějších autorů country muziky, který se ovšem prosadil jako zpěvák a herec, Kris Kristofferson.
2: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Well, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

Jak nám říká encyklopedie, Mike Denver, vlastním jménem Michael Fallon, je irský country zpěvák, narozený 15. června 1980 v Portumně v hrabství Galway. Je známý především jako The Galway Boy a patří k nejvýraznějším představitelům irského country.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Antologie české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Poté, co v roce 1974 opustili Greenhorny, nebo tehdy v té době Zelenáče, Michal Tučný a Tomáš Linka, začal dostávat více pěveckých příležitostí Mirek Hofman. Jediný zelenáčský singl z roku následujícího tedy obsahuje dvě jeho písničky. Jednu budete znát určitě a tu druhou možná.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

tím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

když tě nikdo mě nezastavil. Tak odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

dceru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert.

železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

za pase nůž a v ruce luk. Slíbil jsem ti už jako kluk splnit ti přání, že až nám bude 20 let, budou nám lidi závidět svatební šat. Když už jen zbývalo pár dní do té hostiny svadební, tak z nenadání dali mi kabát koně kvér, že půjdem v sásku na sever život svůj dát. Dali mi kabát koně kvér, že půjdem v sásku na sever

osud rozhod o nás dvou, aniž se nás na to ptal. Když s tebou naposled jsem stál, svůj zlatý klíček jsem ti dal do vlhkých dlaní. Až budu dlouhou dobu pryč, řekne ti tenhle zlatý klíč, jestli jsem stál.

Když potom naplnil se čas, já viděl, jak se ze tvých řas slzy jen linou. Slíbil jsem, že se vrátím zdrav, kloboukem mávnu na pozdrav a tady mě máš. Všechny mé sliby jsou však pryč, lesk ztratil i ten zlatý klíč a ne mojí vinou. Nemávám ti už ústrety, kloboukem teď mi zpěty zakryly tvář. Nemávám ti už ústrety, kloboukem teď mi zpěty zakryly tvář. Ještě tisknu ruku tvou, už se neptej a co dál. Osud

0: na prsou trochu znachověl pod prachem a hlínou. Nemysli už na klíčku zář se závojem přes svoji tvář, že jsem ti lhal. Nemysli už na klíčku zář se závojem přes svoji tvář, že jsem ti lhal.
1: O tom, že dobrá country muzika se hraje i ve střední Evropě, nás teď přesvědčí tři grácie. Co mají společného? Jsou to pohledná děvčata, zpívá jim to, ale to z létě mi poslali nově pořízené nahrávky. Takže postupně. Claudia Magika z Polska, Tia Vítek ze Slovenska a výtvarnice, houslistka, skladatelka a zpěvačka, která se říká Cleo a je až z Brnéčka.

0: Jsme víc než cizinci.
1: A je tu výroční 45. verze písně Jambalaya on the Bayo. Nabídne nám ji kanadská zpěvačka Joanne Kennedy. Nahrávka byla pořízena v roce 2015 na živém vystoupení ve městě Portsborough v Novém Skotsku.

A já si myslím, že můžeme pokračovat v našem výletu po nápravných zařízeních. Poměrně málo známý texaský zpěvák George Gass si postěžuje, že ve vězení to není žádnej honky-tonk. Scotty Alexander nás zavede do slavného lapáku ve městě Walla Walla a nakonec jedna klasika, Týden v okresním vězení v podání Tom T. Halla.

Příští týden si pustíme pár písniček v podání zpěváka jménem Kenny Chesney a do té doby se s vámi loučí od mixážního pultu Kuba Jeroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

Jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižkaperku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor.

tchyně. Měl bych připomenout, že na tchyně a vůbec nahákliví věci z manželského života máme v Praze doktora Miroslava Plzáka. Jenomže ten nepochází z Berounska, zatímco já ano, a neměl tedy na dohled vesničku Tetín, kde se problém tchyní řešil už v počátcích našeho státu. Neboť na Tetíně dala kněžna Drahomíra zaškrtit svou tchyni, tedy svou svokru, kněžnu Ludmilu. A tím asi ovlivnila směr, kterým se ubírá názor na svokry dodnes. On se tak ovšem u nás neubírá jenom názor na tchyně. Člověk potřebuje celý tento složitý svět vidět jaksi přehledněji, aby se v něm mohl zorientovat. Musí si ho zjednodušit. A vždy začne nikoli jednoduše, nýbrž primitivně dělit lidi. Když ho nahněvá nějaký mladíček, dědek či prodavačka, dělí lidi na mladé, staré, na prodavačky, řezníky, vojáky, na ty, co vydělávají snadno balíky peněz a na jiné záporné protipóly jeho samého. Na protipóly, co mu jdou na nervy, co za něco mohou a zvláště za to, že na světě není tak, jak by si on zasloužil. Jedna z těch škatulek připadá, kam lidská paměť sahá, právě na tchyně. Na všecky, bez ohledu na to, jestli se mohou přetrhnout, anebo jestli se jen pletou do věcí, do kterých jim prý nic není. Ženatí synové a vyvdané dcery jakéhokoliv věku mají k nim zpravidla podobný vztah a někdy i podobné chování, jako fotbaloví diváci k rozhodčímu. Zpravidla obě strany k tomuto vztahu přispívají svým dílem. Přílišnou vírou ve své přednosti a značnou slepotou pro to, co přednosti právě nejsou. Mladý člověk, kterého si váš syn nebo dcera začne vodit domů, například obvykle netuší, jaký otřes v rodičích budoucího partnera zpravidla, zvláště v tchýni, protože my tchánové jsme přece jenom nezodpovědnější a lehkomyslnější, vyvolá už tím, jak vypadá, jak mluví, jak jí, co nosí v hlavě, či z jaké rodiny pochází. Netuší, jak se rodič vyděsí při představě, že po dvou desítkách let odříkání, zlobení se a úporného vychovávání mají své dítě odevzdat zrovna tomuhle nespolehlivému zjevení a že s ním bude mít možná i děti. Tchán a tchyně, ale zpravidla zvláště tchyně, naproti tomu stěží do konce svého života zaregistruje, že mladí už nechodí do třetí třídy základní školy a že podle práva, podle ústavy a někdy dokonce podle skutečnosti dosáhli vlastního rozumu, tedy zletilosti, a tedy jakéhosi nároku na vlastní rozhodování a vlastní způsob života. A že rodiče mají nadále hlas už pouze poradní. A to je kámen úrazu. On u nás totiž nikdo, a nejenom tchyně, nedovede radit. Každý toho druhého spíše nutí a zmermomocňuje. Třeba, že se ovšem na tom vděčně anekdotickém vztahu podílejí obě strany, ty tchyně jsou na tom hůř. Oni stárnou, oni slábnou. A staršímu člověku se každé škrábnutí pomaleji hojí, i když jde o škrábnutí slovem. A pak my nějak neumíme vést spory nejedovatě, tedy tónem, který nepopuzuje, natož pak tónem, který dokonce konejší a chlácholí, i když jde o spor. Jak jsem říkal, tchyně jsou na tom přece jenom hůř, ale neměli by si to tak brát.
nebude to dlouho trvat a z toho mladšího páru bude jeden taky tchýní a taky začne vychutnávat černou kůrku životního chlebíčka. Pokud se do té doby nenaučíme všichni umění poposednout si a uskrovnit se v tom rodinném kruhu. A tam patří i tchyně a tchán, protože nejsou vlastně ničím jiným než obyčejnou ustaranou mámou a obyčejným ustaraným tátou.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: přátelé, vyslechněte hrůzy plný příběh, který se udál snad rok a půl. Možná, že to byl o něco dříve, možná později. Po tom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední. Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Kde spatřil prý?
1: No co? To? Jo? Ne, tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já na obhlídku s